leží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska zim náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo dneska zim.
3: Koukám, že tady přenáší to do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale být? Nebudete první ani poslední. No, já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
0: Co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no, to no,
0: se
1: nedá.
0: Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. No.
0: Spolu.
1: Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jakou máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a postaru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvala to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já jí pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naděja má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadějo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naděja, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovirok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovirok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se co to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

ženy jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo ho ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo jako já, kde chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší najmou tichá, jo ho ho. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý, vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
3: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší tepelnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
2: A jak probíhá rafinace oleje?
3: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
2: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
3: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
2: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
4: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
2: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
1: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul, co je v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče. Jsou vytažené z trouby. Jsou
2: krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před, já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně nad

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz, je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo. A mimochodem, Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teď i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není platné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: to jsou ty knihy, které tady vidíme. To je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé. A v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty Koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně, skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československého spisovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebral známý etnograf Engebert Panny, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Ano. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to mělo vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Vždycky ty obrazy má tu takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Panihol, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde ho vzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde ho vzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí 100 000 žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to se mě

0: měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí. Co
1: lokální terapii.
0: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporóze té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlavské smetanovy sady by měly být do prázdnin přístupné. Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Jihlavští fotbalisté po 26 letech sestoupili z profesionálních soutěží. Očekáváme zpočátku jasno, během dne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré ráno, přeje Lukáš Ptáček. Novou zeleň už má Jihlavský park ve smetanových sadech u Horácké arény. Areál chce město otevřít do prázdnin. Zahradníci tam v posledních dnech vysázeli 14 nových stromů, desítky keřů a stovky trvalek, pokračuje krajinná projektantka Barbora Kubická.
2: Aktuálně sázíme trvalkový záhony, který máme navržený tak, aby byly atraktivní po celý rok, takže na podzim zde ještě přibydou cibuloviny, které na jaře pěkně pokvetou a pak vlastně je vybrán sortiment tak, aby opravdu od jara do podzimu tady něco kvetlo a byl to fakt jako takový příjemný záhon, co je to doplněný i otraviny.
0: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
0: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiána Mundžua. Zhruba dvouhodinový snímek zvítězil v konkurenci více než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Tam se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s místními úřady. Sport. Fotbalisté FC Vysočina Jihlava sestupují ze druhé ligy. K záchraně jim nepomohla ani domácí výhra 3-1 nad Ústím nad Labem. Jihlavu poslala o soutěž níž výhra Prostějova nad Táborskem v souběžně hraném utkání. Vysočina opouští dvě nejvyšší domácí profesionální soutěže po 26 letech. Podle obránce Jihlavy Víta Beneše rozhodly nepovedené zápasy v úvodu jarní části ligy.
4: Můžeme se zlobit sami na sebe jenom, protože 15. jsme skončili jenom z toho důvodu, jsme nezvládli ty důležitější zápasy doma. S tím Prostějovem, s Chrudimi a prostě těch zápasů bylo spoustu.
0: Jihlavu by ještě teoreticky mohlo v soutěži zachránit neudělení licence některému z dalších druholigových klubů. Aktuálně na její potvrzení čekají 4 týmy. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Slovensko 3-2 a díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 mají jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Počasí. V Jihlavě je 8 stupňů, Přibyslav a Dukovany hlásí 13. Ráno a zpočátku dopoledne čekáme většinou jasno, během dne bude od severozápadu převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 silničáři uzavřeli pravý pruh. Teď je místo bez kolon, ale s rostoucím provozem se mohou začít tvořit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli otevřeme jako již tradičně kalendárium a dnes připomeneme mimo jiné rockovou zpěvačku Tinu Turner i narozeniny slavného legendárního hudebníka Boba Dylana. A do té doby je tu Pavel Bobek a nebo právě teďka Báti.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina v 5 hodin 12 minut. Právě teď otevíráme kalendárium. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prince Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám hezké vstávání v neděli 24. května. Tajuplný svět podivuhodných her objevíte dnes v Bystřici nad Pernštejnem. Pozvánku uslyšíte už za pár minut, tak zůstávejte s námi.
1: Počasí.
0: Ale já se teď ještě podívám, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 9 a 16 stupni. Košetice, Velká Bíteš a Moravské Budějovice, tam je právě teď 13 stupňů. Dnes nás čeká relativně slunečný den s letními teplotami a malou možností přehánky. Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou jasno. Během dne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a zároveň bude od severozápadu přibývat většinou průsvitná oblačnost a převažovat bude polojasno nebo až oblačno. Hlavně v severní polovině kraje se k večeru může s malou pravděpodobností objevit lokální přehánka. Co se týče nejvyšších teplot, ty dnes vystoupí na krásných 26 až 29 stupňů a povane slabý vítr severních směrů.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlasu Vysočina dospívala Lucie Vondráčková, je 5 hodin 23 minut. V Centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem se u příležitosti Mezinárodního dne dětí otevřou veřejnosti brány s programem nazvaným Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty. Od 13 hodin tam začne nabitý program s pirátskou show, parkurem, bublinovým workshopem a řadou dalších aktivit. Seznámíte se ale i s činností spolku a zjistíte, co vše Eden Centrum nabízí. Během dne pak můžete navštívit také Městské muzeum a depozit Muzeum Veterán Tatra Klub a vstup pro děti je zdarma. Další tipy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz v tipech na víkend.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přinášíme také aktuální zprávy. S nimi je tu Lukáš Ptáček.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Druhý ročník městského Street Food Festivalu dnes pořádají Počátky. K ochutnání budou speciality z celého světa, včetně burgerů, tacos nebo asijské kuchyně. Program začíná v 10 hodin na tamním Palackého náměstí. Na jižní Moravě je letos nezvykle málo komárů. Vyplývá to z dat hygieniků, kteří jejich výskyt dlouhodobě sledují. Nižší počty zaznamenaly například v lužních lesích u řek Dyje a Moravy. Podle hygieniků za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu. 85. narozeniny dnes slaví americký hudebník, malíř a také držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan. Stěžejní část jeho tvorby pochází ze 60. let, kdy patřil mezi vůdčí postavy sociálních nepokojů. Mezi nejznámější písně z této doby patří mimo jiné hity Blown in the Wind a nebo Times They Are Changing. Brit George Russell z Mercedesu vyhrál na velké ceně Kanady Formule 1 sprint i kvalifikaci a do dnešního hlavního závodu odstartuje z první příčky. Ze druhé pojede Russellův stájový kolega a současný lídr seriálu Ital Kimi Antonelli. A ještě počasí, z počátku dne očekáváme většinou jasno, postupně bude od severozápadu převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku čekejte kývadlový provoz na průtahu Novým městem na Moravě po silnici 360 v Nečasově ulici. Provoz tam řídí semafory.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Odsouzené ženy ze světelské věznice pomáhají klientům domova ve zboží na Havlíčkobrodsku. Jaké práce tam vězenkyně v sociálních službách zastávají, uslyšíte v našem vysílání už za pár minut.

0: Ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, je 5 hodin 40 minut. Do domova ve zboží pro mentálně postižené teď dochází na praxi odsouzené ženy ze světelské věznice. Učí se tam základy práce v sociálních službách. Věznice je první v Česku, která podobnou spolupráci navázala. Jde o reakci na změnu zákona o sociálních službách z roku 2024, díky které je možné v těchto organizacích zaměstnávat i některé lidi se záznamem v rejstříku trestů.
1: Jde určitě o to se vlastně o klienty starat tak, že je koupené, že vlastně ty intimní služby, že jo, přebalování, jídlo, co se týče vlastně, když je volný čas, tak nějakou tu zábavu, hrajeme Člověče nezlobce.
2: Odsouzené ženy zrovna pomáhají s výdejem obědu, paní Markéta ale popisuje i další činnosti, na kterých se v domově ve zboží podílí.
1: Určitě si myslím, že to je hodně velká zkušenost do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsme odsouzený, tak vlastně jsme strašně rádi. Chceme poděkovat paní ředitelce, že nám dala tu šanci. A určitě si myslím, že se dá napravit každý a do budoucna by to bylo úplně super, kdyby jsme mohli v našem místě bydliště dostat nějakou takovouhle práci.
2: Podobně jako Markéta vidí svou možnou budoucnost v sociálních službách i Šárka s Evou.
3: Je prostě na nich úplně skvělý vidět, když dají těma očima ten výraz, že mají radost, že vás vidí znova.
4: Určitě já bych chtěla dělat s dětmi, protože máme s manželem pěstounské péči s den. Je postižený, takže bych chtěla ve stacionáři nebo tak.
2: Odsouzené ženy teď představují velkou pomoc také pro domov ve zboží. Zaměstnanců v sociálních službách je dlouhodobě nedostatek a každá pomocná ruka je tak podle ředitele domova Jana Tourka znát.
5: Když ti to lidé prostě pracují a pečují o ty naše klienty, tak ti naši zaměstnanci zase mají víc volného času na to, aby prostě řekněme, tady se zvyšovaly aktivity volnočasový, že prostě se s tím jde na procházku, jde se prostě malovat, jde se což nějaká věc. To samozřejmě bomba pro nás. Jo. Už vlastně i vlastně z reakcí zaměstnanců vidíme, že si dovedeme představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně.
2: S ženami, které teď na praxe do domova dochází, ale Jan Tourek do budoucna počítat nemůže. Nepochází totiž z Vysočiny.
5: To je o tom, že prostě pomáháme prostě nějakým velkým městům a podobným zařízením ve velkých městech, kde prostě ten nedostatek těch pracovníků v sociálních službách je opravdu akutní.
2: Domov ve zboží tak teď funguje v uvozovkách jako tréninkové středisko pro odsouzené ženy, které naučí potřebné úkony v sociálních službách. Ředitelka věznice

0: 5 hodin 46 minut, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu a pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 9 a 16 stupni, v Hubenově právě 9 stupňů, v Dukovanech 13 a ještě se dívám do Přibyslavy, tam je 10. Dnes nás čeká relativně slunečný den s teplými nebo s letními teplotami a malou možností přehánky. Ráno a z počátku dopoledne bude většinou jasno, během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost a zároveň bude od severozápadu přibývat většinou průsvitná oblačnost a převažovat bude polojasno nebo až oblačno. No, hlavně v té severní polovině kraje se k večeru může s malou pravděpodobností objevit také lokální přehánka. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 26 až 29 stupňů a povane slabý vítr severních směrů.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněly Holky, blíží se 6. hodina, také přineseme zprávy s Lukášem Ptáčkem, tak určitě zůstaňte s námi, ale teď zamíříme do geometrického středu Česka, kde ho najdeme, tak to už nám poví teď v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Jihlavě pokračuje evropský šampionát v dřevorubeckém sportu. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Fotbalisté pražské Dukly spadli z šanc ligy. Očekáváme zpočátku jasno, během dne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Druhým dnem dnes v Jihlavě pokračuje soutěž v dřevorubeckém sportu. V amfiteátru se utkají nejlepší dřevorubci z Evropy, kteří postoupili ze včerejší kvalifikace. Co všechno bude k vidění, přiblížila pořadatelka Jacqueline Sílová.
3: Začínáme ve 12 hodin, uvidíme 18 závodníků a 5 závodnic. Uvidíme krásné disciplíny adrenalinové jako lezení po sloupu s tím, že se nahoře bude řezat ruční pilou. Uvidíme silné motorové pily, uvidíme i umění se sekirami.
1: Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
4: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Při střelbě nedaleko Bílého domu utrpěli zranění 2 lidé, informuje o tom stanice CNN. Podle policie na místě jeden člověk začal střílet z revolveru u bezpečnostního stanoviště tajné služby, která Bílý dům chrání. Agenti ho postřelili a odvezli do nemocnice, kde následně zemřel. Kromě něj utrpěl zranění i jeden náhodný kolem jdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby se nic nestalo. Podle svědků padlo několik desítek výstřelů.
2: Sport.
1: Fotbalisté pražské Dukly spadli z šance ligy. V závěrečném nadstavbovém kole skupiny o záchranu prohráli s Baníkem Ostrava 0-3. Dukla si dala všechny góly sama. I proto těžko hledal slova kapitán Dukly Marcel Čermák.
5: Je to obrovská rána, je to po tak dlouhý sezóně, kdy to bylo jak psychicky, fyzicky náročný, prostě bylo to tak strašně dlouhý a dostali jsme se až sem a prostě končí to takhle, jak to končí a je to strašně mrzí.
1: Ostravané budou o udržení hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko se pokusí zachránit v duelu s Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a sedmé místo si zajistila Olomouc po vítězství nad Karvinou 4-0. Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě dnes vyvrcholí závody elitních kategorií. Na startu druhého dílu seriálu mezi muži bude i britský olympijský vítěz Tom Pidcock, který se vrátí po triumfálním předloňském vystoupení, kdy cross country na technické trati ve Vysočina aréně ovládl po čtvrté za sebou. Před rokem na startu chyběl kvůli účasti na Giro d'Italia.
2: Počasí.
1: Počátky a Havlíčku v Brod hlásí 10 stupňů, Náměšť nad Oslavou 15. Ráno a zpočátku dopoledne čekáme většinou jasno, během dne bude od severozápadu převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 silničáři uzavřeli pravý pruh. Teď je místo bez kolon, ale s rostoucím provozem se mohou začít tvořit.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěstování zeleniny jen s pomocí přirozené přírodní závlahy je už definitivně minulostí. Nutností jsou stále propracovanější závlahové systémy s výkonnými čerpadly. Podrobnější informace k aktuální situaci nabídneme už za pár minut.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Elton John, je 6 hodin 12 minut. Podle pěstitelů zeleniny v Královéhradeckém kraji už definitivně skončily časy, kdy bylo možné na polích hospodařit jen s přirozenou závlahou z dešťů a spodní vody. Suchá jara i léta přestala být výjimečná a kdo nemá moderní a především výkonné závlahové systémy, zeleninu v potřebné kvalitě nevypěstuje. Několik aktuálních deštivých dnů na tom nic nezmění.
1: Určitě závlahy to není luxus, není to ani nějaký nadstandard, je to pojistka vlastně i potravinové bezpečnosti, když se nad tím zamyslíme, a pro část pěstitelů už podmínka přežití.
2: Potvrzuje Monika Nebeská, předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy, že dnes už jsou zejména pro pěstování zeleniny závlahy nezbytnou věcí. Systém čerpadel, hadic, trysek a dalšího příslušenství nainstalovali už třeba také v Pileticích na Královéhradecku.
3: Je to špatný, kde není závlaha, tak opravdu je to špatný. Tadyhle třeba vedle vidíte, že jsou nasázený brambory a prostě ještě ani lísteček, no.
2: S Markétou Černínovou z Piletické farmy stojíme u pole, které závlahu nemá, a je to znát. Ne všechny plodiny se vyplatí zavlažovat. Vedle brambor je to třeba cukrová řepa nebo obilí. Pořídit takový systém totiž není ani jednoduchá, ani levná záležitost, popisuje Monika Nebeská.
1: Potřebujete zdroj vody, potřebujete buď to vrt, nebo nádrž, nebo tok, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě tu samotnou technologii, čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
2: Třeba družstvo ve Všestarech obhospodařuje 500 hektarů a má 4 čerpadla s pořizovací cenou mezi 750 tisíci a milionem. A vodu bere z Labe, říká Monika Nebeská.
1: Máme čerpadla v Předměřicích nad Labem, potom teď vlastně čerpáme vodu do našeho rybníčka ve Světí. Na rybníčku ve Světí máme další čerpadlo a to nám právě čerpá potom tím hlavním řádem potom na ty jednotlivá pole.
2: Odebírat vodu z řeky ale nejde po každé, musí v ní nejdřív nějaká být. Zemědělci mají druhý stupeň priority, což znamená, že zákaz odběru je postihne až skoro jako poslední. Prioritu jedna mají třeba hasiči. I tak se ale už několikrát stalo, že ani systém závlah nebyl k ničemu, neměl vodu. Náročný je takový systém i na odběr drahé energie. Fotovoltaika řešením není, vysvětluje Monika Nebeská.
1: No je totiž problém, že ty soláry, tak jak dneska fungují, tak neutáhnou takhle velké čerpadlo.
2: I přes dílčí dotační pomoc státu na pořízení závlah není situace zemědělců jednoduchá, říká za Zelinářskou unii Monika Nebeská. A Markéta Černínová k tomu dodává.
3: Počasí si nevybereme, musíme bojovat, ale jako nedá nám to ta příroda zadarmo.
2: Právě náklady na pořízení a provoz závlah zemědělci pak také musí promítnout do cen svých produktů. Z Královéhradecka Tomáš Lerinc, Český rozhlas.

0: Dobrou chuť k vaší snídani přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Také dobré nedělní ráno, je 6 hodin 19 minut. Ze smetanových sadů vedle Horácké arény v Jihlavě už brzy zmizí oplocení. Zahradníci tam v těchto dnech sází stovky trvalek a dřevina čekají, až vzejde a posílí trávník. Kdy tam budou moct lidé, uslyšíte už za pár okamžiků v naší reportáži.
1: Počasí.
0: Ale já se teď ještě podívám, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 8 a 16 stupni. V Bystřici nad Pernštejnem je aktuálně 9 stupňů, v Lipnici nad Sázavou 12 a ještě si dívám do Žirovnice, tam je 14 stupňů. Dnes nás čeká relativně slunečný den s letními teplotami a také malou možností přehánky. Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou jasno, během dne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a zároveň od severozápadu přibývat většinou průsvitná oblačnost a převažovat bude polojasno nebo až oblačno. Hlavně v té severní polovině kraje se k večeru může s malou pravděpodobností objevit lokální přehánka. Co se týče denních teplot, ty nám vystoupí na 26 až 29 stupňů a povane slabý vítr severních směrů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byl Divokej Bill, který v létě vyrazí na 8 samostatných velkých venkovních koncertů a další šňůru podobného formátu, jak kapela říká, pojede až v roce 2028 při oslavách 30 let kapely, takže tam asi bude nějaká pauzička. Letos je tedy jedinečná možnost vidět je v plném pořádně divokém koncertním módu a všechny koncertní stanoviště pro tento rok najdete na jejich webu, tak se tam určitě podívejte, pokud máte chuť vyrazit na Divokého Billa. 6 hodin 24 minut, to je aktuální čas. Obnova Smetanových sadů v Jihlavě se chýlí ke konci, stavební práce u Horácké arény skončily a v areálu teď zahradníci vysazují zeleň. Přestože terén v posledních týdnech potrápili sucho i silné deště, slíbený červnový termín otevření město dodrží. Více přidáváme teď v reportáži Českého rozhlasu Vysočina.
1: Ruch těžkých strojů ve smetanových sadech nahradila zahradní technika i ruční nářadí. Zahradníci tam právě teď vysazují nové rostliny.
2: Co s tím máte v plánu?
3: Ta kůra se bude, to je mulč tam tady kolem těch rostlin.
4: A voní. Jedna z mála prací, která voní.
1: Komentuje zahradník nově dovezenou kůru. Mezitím krajinná projektantka Barbora Kubická kontroluje, jak zelené plochy přežily nedávné přívalové deště.
5: Teďka čekáme, jak se chytí, protože bylo dlouhodobý sucho, to asi všichni víme. Konečně zapršelo, jak vidíte, tak se už jako chytají, ale ještě tomu dáme pár dní týdnu a možná se budou třeba ještě dosívat. Pak vlastně uvidíme, no.
1: Samotné zazelenání ale nestačí. Trávníky musí také pořádně zesílit.
5: Jakmile se na trávníku začne ležet nebo běhat, tak prostě ta tráva je ještě slabá. Tak i když vlastně už park se zazelená, tak ty rostlinky jsou ještě mladý a chvilku to trvá, než právě zvládne to zatížení třeba i těch nějakých větších akcí, které se budou konat v hale.
1: Volný pohyb tak zpočátku nebude možný, upozorňuje vedoucí odboru životního prostředí Katarína Rušková.
6: V srpnu sem pustíme lidi, ale s cedulkama zákaz vstupu na trávníky, protože potřebujeme ty trávníky jako zachovat.
1: Dlouho avizovaný termín otevření sadů potvrzuje i vedoucí odboru rozvoje města Michal Horňa.
7: Ano, slibovaný termín se stíhá, přestože počasí nám trošku nepřálo, protože bylo poměrně dlouho sucho, jenom budeme konzultovat s životním prostředím úplné otevření pro veřejnost z důvodu právě řádného vzejítí, zejména těch travnatých porostů.
1: Celková obnova smetanových sadů vyšla na necelých 19 milionů korun. Město za ně pořídilo nové dlážděné cesty, lavičky, odpadkové koše i pítka. Přibylo také 14 stromů, desítky keřů a stovky trvalek, cibulovin a růží. Z Jihlavy Kristýna Svobodová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, který přináší právě teď aktuální zprávy s Lukášem Ptáčkem.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Nejpozději do 1. června musí být částka připsaná na účet finančního úřadu. Lidé s daní vyšší než 5 000 korun si můžou platbu rozdělit na dvě splátky. Tu druhou pak jde doplatit do konce listopadu. Dětský den dnes pořádá Bystřice nad Pernštejnem. Program v tamním centru Eden začíná od 13 hodin. Návštěvníci se mohou zúčastnit například pirátské show, parkouru, bublinkového workshopu a další aktivit. Součástí bude i představení činnosti tamních spolků. V Brně dnes třetím dnem pokračuje 76. ročník sjezdu sudetských Němců. V 11 hodin začne hlavní shromáždění, kde vystoupí mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a bavorský premiér Markus Söder. Nejvyšší vyznamenání sudetských Němců, evropskou cenu Karla IV., převezme spisovatel a disident Milan Uhde. Celý nedělní program pak uzavře koncert v kostele Na nebevzetí Panny Marie. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu má zítra do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Podle ředitelství silnic a dálnic by měli řidiči počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna, kde pokračují stavební práce. Při předchozím německém svátku 14. května se tam totiž vytvořila až 50-kilometrová kolona kamionů. Policie proto doporučuje, aby měli řidiči při cestě po dálnici dostatek paliva, pití i důležité léky. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. A ještě počasí, z počátku dne očekáváme většinou jasno, postupně bude od severozápadu převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku počítejte s dlouhodobou uzavírkou silnice 19 mezi obcemi Pohled a Simtany. Objízdná trasa je vyznačena přes Českou Bělou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Víc příznivců než odpůrců přilákala sobotní pouť smíření z Pohořelic do Brna. Je součástí festivalu Meeting Brno a taky prvního sudetoněmeckého sjezdu v Česku, proti kterému část lidí protestuje. Reportáž uslyšíte v našem vysílání už za pár minut.

0: Je právě 6 hodin 40 minut, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Jsme rádi, že jste s námi. Na jednom chodníku přes 4 tisíce podporovatelů, na druhém asi 300 protestujících. Tak vypadal závěr včerejší pouti smíření z Pohořelic do Brna. Pochod vede symbolicky v opačném směru vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Tentokrát se ho hromadně zúčastnili i sudečtí Němci, kteří v Brně tento víkend mají poprvé svůj sjezd.
1: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
2: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
1: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě. No. Myslím si, že prostě někteří lidé jako zůstávají v tom svém přesvědčení a nechtějí slyšet druhou stranu.
3: Doučte si dějiny!
4: A běžte na druhou stranu!
5: Můžete si to přečíst. Tohle jsou prostě jednoduchá fakta pro lidi, jako jste vy, kteří jsou prostě ovlivněni mainstreamem. Pro mě je ta minulost příliš blízká.
2: Takhle to vypadalo před Mendlovým náměstím, kde pouť mířila ke konci. Protestující byli i na jejím začátku, o 30 kilometrů dál vzdálených Pohořelicích. Přišlo jich pár desítek.
6: Požádám policii České republiky, aby vás odtud vyvedla.
7: Já se nechám klidně zavřít, ty blbče.
2: Zatímco němečtí politici pouť zahajovali dlouhými proslovy, Jan Helis ze Vsetína celý úvod strávil diskuzí s mužem z opačné názorové strany.
8: A tady s tímto pánem velice slušně jsem se domluvil a byť má jiný názor a respektuju to, tak to nebyl takový ten člověk, který by asi šel a dělal takové věci, jak se dělali po válce. Tak to jsem to viděl a někteří mi kolegové přátelé, když jsem se ptal, pojedeš do Brna, ty ne, tam to vypadá nějak divně, tak mám z toho strach.
2: Ale nakonec to tak není.
8: Ano, přesně tak, přesně tak.
2: Na akci poprvé přijela Klaudie Rabensteinová z Berlína. Její rodina byla z Československa vyhnaná a shromáždění ji dojalo. A zalitovala, že se takové věci ve světě stále dějí. Sobotní pouť se podle policie obešla bez vážnějších incidentů, kromě jednoho přímo v Pohořelicích. Kdo si tam hákovými kříži posprejoval památník u masového německého hrobu, dodává policejní mluvčí Petra Hrůzová.
9: Policisté věc prošetřují jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
2: Na pouť přišli taky politici z celostátně opozičních stran, které zastoupil předseda Senátu Miloš Vystr.

0: 6 hodin 46 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování a pokud snídáte, tak dobrou chuť. A pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnosti teď přináší meteoroložka Bára Kučerová. Já vás zdravím, dobré nedělní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá teď aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Tak budíme se do rána jasného a ty teploty už se teď dostaly většinou mezi 11 až 16 stupňů Celsia a ta minima se pohybovala zhruba mezi 13 a 8 stupni Celsia.
0: Ano, je to tak, máme poměrně teplé ráno. Jak to bude vypadat pak v průběhu dne s tím počasím?
2: A ta jasná obloha, kterou máme teď, bude v průběhu dne postupně vystřídána kupovitou oblačností a zároveň s tou kupovitou oblačností se nad naše území bude od severozápadu dostávat průsvitná oblačnost vyšších pater, to znamená během dne bude postupně převažovat polojasno nebo oblačno a potom hlavně v severní polovině kraje se k večeru může s malou pravděpodobností objevit i lokální přeháňka, ale ty teploty, ty by dnes měly být opravdu teplé a měly by být konkrétně letní, a to 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Ano, opravdu vysoké teploty. Co nám říká biopředpověď?

0: A ta bude na stupni číslo 2, střední zátěž, právě kvůli tomu velmi teplému počasí.
1: A ještě se pojďme podívat a zmínit, jak bude vypadat začátek nového týdne. Tam ty teploty také budou poměrně vysoko.
0: Ano, budou a bude v podstatě podobné počasí jako dnes, nebo spíš ne úplně s těmi přeháňkami, ale na obloze to bude podobné. A ta oblačnost, která během dne se dnes vytvoří, tak potom během noci na zítřek by měla postupně vymizet a zítřek pak bude jasný nebo jen s malou průsvitnou oblačností a více oblačnosti čekáme spíše v jižní polovině kraje zítra a zítřejší teploty ty budou sice trošičku nižší než ty dnešní, ale stále to bude teplý den a 24 až 27 stupňů Celsia a potom v úterý bude slunečný den a ten by měl být jasný a odpoledne se může na menší části kraje na přechodnou dobu objevit opět nějaká kupovitá oblačnost, ale ta bude jen drobná a úterek zase trošku teplejší než ten zítřek 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Je tam výhledově nějak v týdnu také možnost nějaké přeháňky deště nebo bouřky?
0: Zdá se, že znovu nebo podobný den jako dnešek, alespoň z hlediska přeháněk by mohl být ve středu. Ve středu také čekáme trošku ochlazení a konkrétně ty středeční teploty by měly spadnout mezi 20 až 24 stupňů Celsia a sice středa začne s málem oblačnosti, ale během dne bude od severu přibývat oblačnost a právě na té oblačnosti se během dne může výjimečně vytvořit nějaká slabá přeháňka.
1: Tak tedy uvidíme, jak to celé dopadne. A já děkuji za informace. Tolik Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Za chvíli tu bude také for Jardy Hypochondra pro dobrou náladu. Tak si na to počkejte a hezký poslech s námi je nadále.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Když se snáší déšť, s tmou se křížím.

0: řekni fór.
1: No mám tady jeden vtípek o lásce. Takhle mladý chlapec vezme dívku k sobě domů. Chytne jí za ruku a zeptá se, hele, myslíš na to, co já? No myslím, že ano. Tak mladý muž vstane, zatáhne žaluzie, zamkne, chytne jí za ruku, dovede do postele, kde se přikryjí oba peřinou. On se jí něžně dotkne a řekne, tak, hele, a teď koukej, jak mi bezvadně svítí hodinky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně, úplně den na noc. Žádný schody, všechno podrovidně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soudán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
7: Jihlavské smetanovy sady by měly být do prázdnin přístupné. Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Jihlavští fotbalisté po 26 letech sestoupili z profesionálních soutěží. Očekáváme zpočátku jasno, během dne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Novou zeleň už má Jihlavský park ve Smetanových sadech u Horácké arény. Areál chce město otevřít do prázdnin. Zahradníci tam v posledních dnech vysázeli 14 nových stromů, desítky keřů a stovky trvalek. Pokračuje krajina projektantka Barbora Kubická.
8: Aktuálně sázíme trvalkový záhony, který máme navržený tak, aby byly atraktivní po celý rok, takže na podzim zde ještě přibydou cibuloviny, které na jaře pěkně pokvetou a pak vlastně je vybrán sortiment tak, aby opravdu od jara do podzimu tady něco kvetlo a byl to fakt jako takový příjemný záhon, co je to doplněný i otraviny.
7: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
9: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
10: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
11: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozilo by to patrně další screeningové programy.
10: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za dva roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo také Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo.
0: Sport.
7: Fotbalisté FC Vysočina Jihlava sestupují ze druhé ligy. K záchraně jim nepomohla ani domácí výhra 3-1 nad Ústím nad Labem. Jihlavu poslala o soutěž níž výhra Prostějova nad Táborskem v souběžně hraném utkání. Vysočina opouští dvě nejvyšší domácí profesionální soutěže po 26 letech. Podle obránce Jihlavy Víta Beneše rozhodly nepovedené zápasy v úvodu jarní části ligy.
12: Můžeme se zlobit sami na sebe jenom, protože 15. jsme skončili, jenom z toho důvodu jsme nezvládli ty důležitější zápasy doma. S tím Prostějovem, s Chrudimi a prostě těch zápasů bylo spoustu. Jako.
7: Jihlavu by ještě teoreticky mohlo v soutěži zachránit neudělení licence některému z dalších druholigových klubů. Aktuálně na jejich potvrzení čekají 4 týmy. Brit George Russell z Mercedesu vyhrál na Velké ceně Kanady Formule 1 sprint i kvalifikaci a do dnešního hlavního závodu odstartuje z první příčky. Ze druhé pojede Russellův stájový kolega a současný lídr seriálu Ital Kimi Antonelli.
0: Počasí.
7: Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí hlásí 8 stupňů, Moravské Budějovice 13. Ráno a zpočátku dopoledne čekáme většinou jasno, během dne bude od severozápadu převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením za Velkým Meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 silničáři uzavřeli pravý pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli otevřeme kalendárium a připomeneme mimo jiné rockovou zpěvačku Tinu Turner i narozeniny slavného legendárního hudebníka Boba Dylana. Zůstavejte s námi.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou. Já.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, Hradě vašeho kraje, máme 7 hodin 12 minut, to je tedy aktuální čas a ten nám říká, pojďme otevřít kalendárium. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prinz Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.

0: Řev motorových pil, létající sekery a adrenalin. Jihlava o tomto víkendu hostí jeden ze závodů evropského šampionátu v dřevorubeckém sportu. Za drsnými muži i ženami se už za chvíli vypravíme v reportáži Českého rozhlasu Vysočina. Tak určitě zůstávejte s námi. Je 7 hodin 18 minut, pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká relativně slunečný den s letními teplotami a také malou možností přeháňky. Teď se aktuálně teploty na Vysočině pohybují mezi 12 a 17 stupni. Ve Velkém Meziříči je právě 12 stupňů, v Pelhřimově 16 a ještě se dívám Rokytnice nad Rokytnou, tam je 14 stupňů Celsia. Dnes nás tedy ráno a z počátku dopoledne bude provázet jasná obloha, během dne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a zároveň bude od severozápadu přibývat většinou průsvitná oblačnost a převažovat bude polojasno nebo až oblačno. Hlavně v severní polovině kraje se k večeru může s malou pravděpodobností objevit také lokální přeháňka. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na opravdu letní hodnoty 26 až 29 stupňů a k tomu povane slabý vítr severních směrů.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré nedělní ráno vám přejeme, blíží se 7:30. V Jihlavském amfiteátru se o tomto víkendu sešli nejlepší dřevorubci z Evropy, aby poměřili své síly. Mezi závodníky nechybějí ani ženy, které dokazují, že při práci s pilou nebo sekerou nezůstávají pozadu. Na kolbiště drvoštěpů se vypravil i náš reportér Milan Soldán.
1: Athletes ready. 3, 2, 1, go!
2: Jihlavským amfiteátrem zní burácení speciálně upravených motorových pil. Trojice závodníků právě odkrojuje koláče dřeva ze stojícího špalku. Jihlava totiž hostí jeden ze závodů seriálu trojdílného seriálu v dřevorubeckém sportu Eurojack.
3: 40-30-77, fantastický čas. Pepa výborně, Rostě také skvělé, Rostě s Josefem, první a druhé místo, čas 43-44 vteřin.
2: Možná by se zdálo, že se jedná jenom o sport pro drsné muže, ale není to pravda. Vedle mě tu totiž stojí závodnice.
4: Karolína Urbanová.
2: A jenom podotknu, že trojnásobná mistryně Evropy. Jak se vlastně žena dostane, nebo dívka k dřevorubeckému sportu?
4: A tak já znám vlastně organizátorku tohoto závodu a čirou náhodou je to i moje sousedka. Takže když jsme byli malí, tak jsme sem jezdili pomáhat zametat ty piliny na pódium. A jednoho dne přišli právě český závodníci, jestli si to nechcem vyzkoušet, že z nás viděli potenciál a už jsme u toho zůstali.
2: A chodíte i do lesa na majkáce?
4: A chodíme společně těžit dřevo právě třeba na ty závody, připravujeme společně ty bloky závodní.
2: Tady je 8 disciplín, v jaké si věříte vy nejvíc?
4: Je to asi v tom sekání toho underhandu pod nohami, kmen pod nohami.
2: Kmen pod nohami.
4: Je to, vychází to vlastně z toho, že si, když se pokácíte v lese vlastně strom, tak si na něj můžete stoupnout a vlastně ho přesekat na půl, tak taková simulace jakoby přesekávání. A v tom se cítíte možná nejlíp, že máte nejvíc síly, jak zvedáte sekeru nad hlavu a dáte silnou ránu pod nohy.
2: Teď je sobota odpoledne, ale ty závody budou pokračovat i v neděli, pokud by se ještě někdo chtěl podívat. A co bude na programu, to nám povídá pořadatelek Jacqueline Sílová.
5: Uvidíme 18 závodníků a 5 závodnic. Uvidíme krásné disciplíny adrenalinové jako lezení po sloupu s tím, že se nahoře bude řezat ruční pilou. Uvidíme silné motorové pily, uvidíme i umění se sekerami.
2: Já jsem si všiml, že tam je třeba házení sekerou.
5: Ano, u nás zrovna dámy budou mít házení sekerou.
2: Nedělní program začíná ve 12 hodin. Z Jihlavy Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byli Bengals. Máme krátce před půl osmou a připraveny jsou aktuální zprávy. Přináší je teď do studia Lukáš Ptáček.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ještě zítra můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Podle organizace Cermat se jich do druhého kola zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Testy uchazeči znovu nepíšou. Výsledky se jim počítají z prvního kola. Druhý ročník městského Street Food Festivalu dnes pořádají Počátky. K ochutnání budou speciality z celého světa, včetně burgerů, tacos nebo asijské kuchyně. Program začíná v 10 hodin na tamním Palackého náměstí. Prezident Petr Pavel dnes přijme bavorského premiéra Markuse Södera. Jednat by spolu měli mimo jiné o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Södera kromě toho dnes čeká také vystoupení na hlavním shromáždění sjezdu sudeckých Němců v Brně. Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s 28 jezdci a králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem v 11 hodin dopoledne. Součástí programu bude i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku. Ve Francii začne tenisový Grand Slam Roland Garros. Na kurtu se dnes představí 6 Čechů, 2 muži, Menšík a Macháč a 4 ženy, Bousková, Valentová, Krejčíková a Bejlek. A ještě počasí, z počátku dne očekáváme většinou jasno, postupně bude od severozápadu převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Žďársku čekejte kyvadlový provoz na průtahu Novým městem na Moravě po silnici 360 v Nečasově ulici. Provoz tam řídí semafory.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ani jednou nemarodil a stal se tak rekordmanem. Jak je to možné? Tak to uslyšíte už za pár minut v regionu rekordu a kuriozit s Miroslavem Markem. Počkejte si na to a do té doby Petr Kotwald, Stanislav Hložek, anebo právě teď skupina Buty.

0: Tak to byla Bílá královna Petra Kotvalda a Stanislava Hloška. Je 7 hodin 39 minut a teď už bude řeč o muži, který se díky pevnému zdraví dostal i do České knihy rekordů.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Ani jednou nemarodil. Přestože Petr Malinčák pracoval dlouhou dobu na vysoce náročném, fyzicky i psychicky náročném postu jako vězeňská stráž u vězeňské služby České republiky v Plzni na Borech, což je věznice s ostrahou s odděleními pro výkon trestu odnětí svobody ve středním a vysokém stupni zabezpečení a je tam i oddělení pro výkon trestu v režimu se zvýšenou ostrahou, stal se držitelem oficiálního certifikátu agentury Dobrý den za nový český rekord v kategorii příslušník bezpečnostního sboru s nejdelší dobou nepřetržité zdravotní způsobilosti k výkonu služby bez nemoci a úrazu. Na uvedeném místě Petr pracoval od 1. ledna 2006 do 31. března letošního roku. Po celou tuto dobu mu nebylo z rozhodnutí služebního lékaře či jiného orgánu ani jednou nařízena neschopnost ke službě ze zdravotních důvodů. Jeho pracovní poměr bez neschopenky a pobírání dávky nemocenského pojištění tak trval rekordních 20 let a 3 měsíce. Po celou tuto dobu byl rekordman klasifikován jako zdravotně způsobilý k výkonu služby v plném rozsahu, což je důkazem mimořádné fyzické i psychické odolnosti tohoto muže. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: teď pohybují mezi 10 a 16 stupni, takže máme poměrně teplé ráno. V Jihlavě 13 stupňů, v Havlíčkově Brodě stejně tak 13 stupňů a v Novém Městě na Moravě 15 stupňů. Dnes nás čeká tedy relativně slunečný den s letními hodnotami a také malou možností přehánky, tak se na to pojďme podívat, jak to bude vypadat teď ráno a zpočátku dopoledne bude většinou jasno. Během dne se ale bude tvořit kupovitá oblačnost a zároveň bude od severozápadu přibývat většinou průsvitná oblačnost. Převažovat bude polojasno nebo až oblačno. Hlavně v té severní polovině kraje se pak k večeru může s malou pravděpodobností objevit lokální přehánka. Co se týče denních teplot, ty nám vystoupí na krásných letních 26 až 29 stupňů a povane slabý vítr severních směrů.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Makovičky.
1: Mají naše makovičky radši sprchu anebo vanu? I na to se ptala kolegyně Irena Šarounová dětí.
2: Je lepší koupání ve vaně nebo ve sprše?
3: Ve sprše, protože se rychle osplakuju a dělám si vodopád. Mně se líbí koupání, protože si umyjem vlasy a pak si z těch chvilinku pohledu ve vaně.
4: Ve vaně, protože se tam můžu natáhnout. Pro starší lidi je dobrá sprcha, takže my máme vano sprchu, že máme obojí, ale pro mě je lepší vana. Máš tam prostě víc prostoru. Horší je sprcha, protože na tebe fouká.
5: Vana, protože tam máme bubliny.
4: Já se ve vaně natáhnu a potom, když jdu ven, tak se osprchnu v té vaně.
6: Ve sprše můžeme dělat spoustu zábavy. Máme tam i masáž, že to můžeme šepnout.
7: My si umýváme s mamkou vlasy v neděli, protože to tak děláme, ale jestli tam mám takový maskací kasenky a když na ně zmásknu, tak z nich tese voda.
0: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S Frahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Jihlavě pokračuje evropský šampionát v dřevorubeckém sportu. Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord. Očekáváme zpočátku jasno, během dne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Svůj titul dnes bude v Jihlavském amfiteátru obhajovat Karolina Urbanová. Trojnásobná mistrně Evropy v dřevorubeckém sportu je jednou z pěti žen, které odpoledne nastoupí do soutěže Eurojack. Její silnou disciplínou je přesekávání kmenů pod nohama, říká závodnice.
4: Já si ráda obhajuji svůj titul, takže a doufám, že to bude první místo. Já nemůžu považovat zrovna jako mamku nebo ségru jako svoji konkurenci, tak to beru vůči těm zahraničním, protože my si s holkama jako pomáháme. Ale ty zahraniční jsou jako dobré, byly tu přede mnou, já jsem začala před jako relativně kratší dobou, někteří už sekají mnohem díl.
2: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
5: It is Christian Mungius Fjord.
6: Mungius snímek pojednává o silně...
2: Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungia. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. 58letý Mungiu se tak stal teprve 10. filmařem, který získal zlatou palmu víc než jednou.
3: Sport.
2: Fotbalisti pražské Dukly prohráli 0-3 s Baníkem Ostrava a sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. Duklu vede od února trenér Pavel Šustr, který si neúspěšný pokus o záchranu vyčítá.
7: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe, protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohleto někdy přináší, sestoupili slavnější kluby.
2: Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě dnes vyvrcholí závody elitních kategorií. Na startu druhého dílu seriálu mezi muži bude i britský olympijský vítěz Tom Pidcock, který se vrátí po triumfálním předloňském vystoupení, kdy cross country na technické trati ve Vysočina aréně ovládl po čtvrté za sebou. Před rokem na startu chyběl kvůli účasti na Giro d'Italia. V juniorské kategorii bude novoměstské prvenství z loňského roku od 10 hodin obhajovat Barbora Bukovská. Start žen je naplánován na 12. hodinu, muži do závodu vyrazí v 15.
3: Počasí.
2: Přibyslav hlásí 14 stupňů, Černovice 15 a Moravské Budějovice 16. Ráno a z počátku dopoledne čekáme většinou jasno, během dne bude od severozápadu převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením před sjezdem na Koberovice. Na kilometru 80,5 silničáři blokují odstavný pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Proč pořád spěcháme a neustále se za něčím honíme?
6: Je to skutečně tím, že taková už je doba, nebo by se to naše hektické tempo dalo zvolnit? Jaké následky může mít například takové nadměrné brouzdání po sociálních sítích? Téma, kterým se zabýval také Zdeněk Drišl. A vy už za chvíli dostanete odpověď v dnešním rozhlasovém sloupku.

0: Posloucháte nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Máme 8 hodin 11 minut. Naše současné životní tempo je tak trochu ve stylu ADHD, ale musí to být tak, nebo by se to dalo třeba změnit. Téma pro Zdeňka Drišla a jeho dnešní rozhlasový sloupek.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Spěcháme. Neustále se za něčím ženeme. Řeknete, taková už je doba. Doba, co přináší problémy, třeba diagnózu označovanou jako ADHD, poruchu aktivity a pozornosti, původně považovanou spíše jako problém u dětí. Prvními příznaky jsou potíže s udržením pozornosti, s roztěkaností, s impulzivním jednáním. Psychologové docházejí k závěrům, že to často souvisí s nadměrným setrváváním na sociálních sítích, častým vysedáváním u videoher. Ovšem, je otázka, zda zmíněné problémy nepostihují i naši dospělou populaci. Copak mezi námi nejsou sebestřední, hyperaktivní jednotlivci, co reagují nadměrně emocionálně, jsou netrpěliví, příliš mluví a jsou rušiví? Snaží se na sebe mimořádně upozornit, mají potíže ve vztazích, nedovedou se soustředit v zaměstnání, jsou nepozorní, musí vynaložit větší úsilí, když chtějí uspět. ADHD se může projevit také jako vnitřní neklid, impulzivita, úzkost, deprese, jako porucha s příjmem potravy, vést až k užívání návykových látek. Může ovlivňovat nedostatek spánku. Příznaky lze snadno přehlédnout, někdo se je dokonce snaží ukrývat. Varováním mohou být zdánlivé maličkosti jako opomenutí narozenin blízkých, termínu pracovní schůzky, opožděné zaplacení dluhu kreditní kartou. Lékaři pak předepisují čím dál více antidepresiv, léků ke sklidnění a proti úzkosti. Přesto může mít ADHD i přínosy jako zvídavost, nadšení a kreativitu. Hodně záleží na prostředí, ve kterém člověk žije. Jakého má partnera, vhodné přátele, zda je spokojený v zaměstnání. Umělá inteligence, vysedávání u počítačů, digitální závislost, nadměrné užívání mobilních telefonů mohou poruchu ADHD jenom prohlubovat. U dětí stejně jako u dospělých.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: 8 hodin, 18 minut k tomu. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Klidnou neděli. Udrželi emoce na úzdě ve správný čas a v zápase nehráli ani jednou v oslabení. I proto dokázali čeští hokejisté porazit na mistrovství světa Slovensko. A více o tom povíme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď se ale ještě pojďme podívat, jak to bude vypadat s počasím u nás. Teploty se aktuálně teď pohybují mezi 15 a 19 stupni. V Brtnici je teď 18 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou také 18 a v Chotěboři 17. Teď ráno a zpočátku dopoledne bude většinou jasno, během dne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a zároveň bude od severozápadu přibývat většinou průsvitná oblačnost. Hlavně v severní polovině kraje se pak k večeru může s malou pravděpodobností objevit lokální přeháňka. Co se týče teplot, tak ty dnes vystoupí na hodnoty 26 až 29 stupňů a k tomu povane slabý vítr severních směrů.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté mají mistrovství světa jisté čtvrtfinále. V plné hale ve Friburgu vyhrál národní tým v místy nervózním utkání 3-2 nad Slovenskem.
2: My jsme to věděli, počítali jsme s tím, tak jsme na to byli jako tou hlavou připravení a musím říct, že i rozhodčí to zvládli, podle mě, jo, se to stalo po druhý, tak ho napomenuli, říkali, že příště jde a fakt ho vyloučili.
3: Ještě aby se Roman Červenka stěžoval, když mu rozhodčí po konzultaci u videa uznali nakonec rozhodující gol, který dal Bruce Lee. Český kapitán ale mluvil o provokujícím Kristianu Pospíšilovi a o vyloučeních. Právě Pospíšila z nás klubové úrovně z Brna Jakub Flek.
4: Možná jsem to čekal ještě trošku vyhrocenější. Bylo vidět, že potom faulu, kdy tam šel ven jenom pospec a my jsme z toho dali gola, že se to trošku uklidnilo, že bylo znát, že ten rozhodčí si to nechce pustit do nějakých velkých šarvátek, takže čekal jsem to popravdě ještě vyhrocenější.
3: Češi měli sice dva vyloučené, ale v obou případech šel ve stejnou chvíli i jeden ze Slováků. Jasněji je teď ve skupině ve Friburgu, tedy pro Čechy, kteří jsou v tabulce druzí a po večerní výhře Norů nad Švédy mají jistý postup do čtvrtfinále. Ve stejné pozici mohli být Slováci, ale důležitý zápas o gol nezvládli. Pokračuje útočník Jiří Černoch.
5: Ohromně důležitá výhra. My jsme věděli, že oni zatím měli samý výhry. My jsme měli to jedno zaváhání a věděli jsme, že kdo uspěje, tak bude mít k tomu čtvrtfinále blíž. A hlavně jsme věděli, že to bude vyhrocený zápas před plnou halou, takže to, co jsme od toho očekávali, to fakt bylo a strašně cenná výhra.
6: Pro nás dobrý, že jsme vždycky vedli, ale velký prostor k zlepšení.
3: Říká trenér Radim Rulík. Dnešní trénink zkrátil na půl hodinu. Dalším soupeřem Česka budou v pondělí Norové, na konci základní skupiny pak dost možná v přímém souboji o první místo Kanada. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
0: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo,
3: otravuje.
4: Šedžer, tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
7: Jsou tu aktuální zprávy a ve studiu s nimi Lukáš Ptáček.
8: Půl deváté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za dva roky. Dětský den dnes pořádá Bystřice nad Pernštejnem. Program v tamním centru Eden začíná od 13 hodin. Návštěvníci se mohou zúčastnit například pirátské show, parkouru, bublinkového workshopu a dalších aktivit. Součástí bude i představení činnosti tamních spolků. V Brně dnes třetím dnem pokračuje sjezd sudetských Němců. V 11 hodin začne hlavní shromáždění, kde vystoupí mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a bavorský premiér Markus Söder. Nejvyšší vyznamenání sudetských Němců, evropskou cenu Karla IV., převezme spisovatel a disident Milan Uhde. Celý nedělní program pak uzavře koncert v kostele Na nebevzetí Panny Marie. Na jižní Moravě je letos nezvykle málo komárů. Vyplývá to z dat hygieniků, kteří jejich výskyt dlouhodobě sledují. Nižší počty zaznamenaly například v lužních lesích u řek Dyje a Moravy. Podle hygieniků za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu. Házenkářky Slavie získaly po třech letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále hraném v Chebu Lázně Kinžvart 33-24 a v sérii zvítězily 2-1 na zápasy. A ještě počasí, z počátku dne očekáváme většinou jasno, postupně bude od severozápadu převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 silničáři uzavřeli pravý pruh. Teď je místo bez kolon, ale s rostoucím provozem se mohou začít tvořit.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ze Smetanových sadů vedle Horácké arény v Jihlavě už brzy zmizí oplocení. Zahradnici tam v těchto dnech totiž sází stovky trvalek a dřevin a čekají, až vzejde a posílí trávník. Kdy tam budou moct lidé, uslyšíte už za pár chvil v našem vysílání.

0: 8 hodin 39 minut, to je aktuální čas. Dobré nedělní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Obnova sametových sadů v Jihlavě se chýlí ke konci. Stavební práce u Horácké arény skončily a v areálu teď zahradníci vysazují zeleně. Přestože terén v posledních týdnech potrápili sucho i silné deště, slíbený červnový termín otevření město dodrží.
1: Ruch těžkých strojů ve smetanových sadech nahradila zahradní technika i ruční nářadí. Zahradníci tam právě teď vysazují nové rostliny.
2: Co s tím máte v plánu?
3: Ta kůra se bude, to je mulč tam tady kolem těch rostlin.
4: A voní. Jedna z mála prací, která voní.
1: Komentuje zahradník nově dovezenou kůru. Mezitím krajinná projektantka Barbora Kubická kontroluje, jak zelené plochy přežily nedávné přívalové deště.
5: Čekáme, jak se chytí, protože bylo dlouhodobý sucho, to asi všichni víme. Konečně zapršelo, jak vidíte, tak se už jako chytají, ale ještě tomu dáme pár dní týdnu a možná se budou třeba ještě dosívat. Pak vlastně uvidíme. No.
1: Samotné zazelenání ale nestačí. Trávníky musí také pořádně zesílit.
5: Jakmile se na trávníku začne ležet nebo běhat, tak prostě ta tráva je ještě slabá. Tak i když vlastně už park se zazelená, tak ty rostlinky jsou ještě mladý a chvilku to trvá, než právě zvládne to zatížení třeba i těch nějakých větších akcí, které se budou konat v hale.
1: Volný pohyb tak zpočátku nebude možný, upozorňuje vedoucí odboru životního prostředí Katarína Rušková.
6: V srpnu sem pustíme lidi, ale s cedulkama zákaz vstupu na trávníky, protože potřebujeme ty trávníky jako zachovat.
1: Dlouho avizovaný termín otevření sadů potvrzuje i vedoucí odboru rozvoje města Michal Horňa.
7: Ano, slibovaný termín se stíhá, přestože počasí nám trošku nepřálo, protože bylo poměrně dlouho sucho, jenom budeme konzultovat s životním prostředím úplné otevření pro veřejnost z důvodu právě řádného vzejítí, zejména těch travnatých porostů.
1: Celková obnova smetanových sadů vyšla na necelých 19 milionů korun. Město za ně pořídilo nové dlážděné cesty, lavičky, odpadkové koše i pítka. Přibylo také 14 stromů, desítky keřů a stovky trvalek, cibulovin a růží. Z Jihlavy Kristýna Svobodová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: Je 8 hodin a 45 minut, vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. A jak to vypadá s počasím na Vysočině? Pojďme se zeptat našich meteorologů.
1: Počasí.
0: Ptát se teď budu Jitky Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak pojďme na to. Jak to teď vypadá v těchto chvílích na Vysočině s počasím?
2: Na obloze oblačnost se žádná neobjevuje, možná někde v dáli směrem na sever a západ z nějakých kopců Vysočiny nějaká vysoká oblačnost by být vidět mohla, takže převažuje v podstatě jasno. Teploty ty šplhají celkem hodně rychle, už jsou teď mezi 18 až 21 stupni Celsia a vítr ten fouká jenom málo, takže slabý, proměnlivý.
0: Oproti včerejšímu dni bude dnes ještě mnohem větší horko, takže jak to vypadá přes den?
2: Vypadá to, že 26 až 29 stupňů by měly být maximální teploty na Vysočině. Možná se někde bude snažit i nějaká tropická třicítka, takové ty nižší polohy na západě nebo nejnižší polohy Vysočiny na západě, severozápadě kraje. Tam těch by se to mohlo týkat. Jinak teď zpočátku většinou jasno ráno a dopoledne. Během dne se potom zase začne tvořit kupovitá oblačnost. K tomu ještě bude přibývat nějaká vysoká oblačnost průsvitná. Takže dohromady polojasno nebo až oblačno. Tady tato oblačnost bude patřit takové slabé nevýrazné frontě, která by potom hlavně do severní poloviny kraje někdy zhruba k večeru mohla, ale s jenom s malou nebo menší pravděpodobností přinést možná i nějakou přeháňku. Vítr dnes bude pofukovat jenom slabý severních směrů.
0: A co nám říká na dnešek biopředpověď?
2: Ta je na stupni číslo 2 právě kvůli těm vyšším teplotám, tedy střední zátěž.
0: Uhum. A co nám slibuje začátek nového týdne, tam ty teploty také budou poměrně vysoké?
2: Měly by být vysoké, za tou frontou se nijak zásadně neochladí, zítra odpoledne 24 až 27 nebo možná až k 28 stupňům Celsia, takže rozdíly v teplotách malé. Ráno by mělo být teplejší než dnes, konkrétně 14 až 11 stupňů. Ještě v noci může nějaká zbytková oblačnost té fronty se objevovat na obloze, potom už někdy v ranních hodinách ji bude výrazněji ubývat, i když ještě lehce zvětšená oblačnost někde být může, tak spíš potom už den buď skoro jasný nebo polojasný, čili jenom nějaká malá oblačnost, ta se navíc během zítřejšího odpoledne bude rozpouštět, ubývat a pak už by mělo převažovat jasno. Vítr zítra také slabý, přes den možná i mírný a směry severní.
0: Mm. Někdo má také zahrádku a možná čeká na vodu. Bude pršet v průběhu týdne?
2: Toto slovo bych úplně nepoužila, pršet, vlastně dnes nějaká malá možnost přehánky, podobně to pak vypadá i ve středu, to bude další taková slabá studená fronta a také se za ní nějak zásadně ochlazovat nebude, i když možná trošku víc než za tou zítřejší, takže zhruba do té středy teploty kolem 27 stupňů, ve čtvrtek by mělo být chladněji, možná tedy ve středu se někdo někde dočká, že spadne nějaká kapka vodní.
0: Ale sudy nenaplníme.
2: To určitě ne.
0: Tolik tedy meteoroložka Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za předpověď počasí. Mějte se pěkně a naslyšenou se budu těšit zase příště.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi nadále. Po 9. hodině otevřeme příběhy z Vysočiny.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Muž se dívá doma na televizi a najednou začne křičet. Ježiš, nechoď tam. Nechoď do toho kostela, ty blbče jeden, nechoď tam. Manželka se ozve z kuchyně. Miláčku, neboj se, koukaj zase na nějaký horor, viď? Ne, já koukám na video z naší svatby.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Požárů na Vysočině loni meziročně přibylo. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a jsou ve čtvrtfinále. Očekáváme zpočátku jasno, během dne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Na Vysočině loni vzniklo skoro 870 požárů. Oproti roku 2024 se počet událostí zvýšil o 7,5%. Část požárů se obešla bez účasti hasičských jednotek. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Podle statistiků zemřelo loni při požárech v regionu 6 lidí, to je meziročně o jednoho méně. Naopak ale vzrostl počet zraněných. Oheň způsobil zdravotní újmu 63 osobám, to je o 20 případů více než v roce 2024. Celkové škody způsobené požáry činily loni 245 milionů korun. Nejčastěji hořelo na Jihlavsku, naopak nejméně zásahů kvůli ohni museli řešit hasiči v okrese Třebíč. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
3: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutko, Český rozhlas.
0: Při střelbě nedaleko Bílého domu utrpěli zranění 2 lidé. Informuje o tom stanice CNN. Podle policie na místě jeden člověk začal střílet z revolveru u bezpečnostního stanoviště tajné služby, která Bílý dům chrání. Agenti ho postřelili a odvezli do nemocnice, kde následně zemřel. Kromě něj utrpěl zranění i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby se nic nestalo. Podle svědků padlo několik desítek výstřelů.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a jsou ve čtvrtfinále. Rozhodující branku dal ve Friburku kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic se zapojil taky útočník národního týmu Jaroslav Chmelař.
4: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
0: V základní skupině jsou Češi druzí a před sebou mají ještě 2 zápasy. V pondělí proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Postup do čtvrtfinále dala Čechům definitivně výhra Norů 3-2 nad Švédy. Už předtím Dánové porazili Slovince 4-0 a výsledky druhé skupiny Lotyšsko, Spojené státy 4-2, Rakousko, Německo 2-6 a Švýcarsko, Maďarsko 9-0. Brit George Russell z Mercedesu vyhrál na velké ceně Kanady Formule 1 sprint i kvalifikaci a do dnešního hlavního závodu odstartuje z první příčky. Ze druhé pojede Russellův stájový kolega a současný lídr seriálu Ital Kimi Antonelli.
1: Počasí.
0: Jihlava hlásí 15 stupňů, Počátky a Bystřice nad Prenštejnem 18. Dopoledne bude většinou jasno, během dne ale čekáme od severozápadu převažující polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku počítejte s dlouhodobou uzavírkou silnice 19 mezi obcemi Pohled a Simtany. Objízdná trasa je vyznačena přes Českou Bělou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V humpolecké osmičce se vystřídají tři naprosto odlišné výstavy během roku. Na tu nejnovější vás pozveme už za chvíli v prvním dnešním příběhu z Vysočiny. Tak si na to počkejte a přejeme vám i nadále dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne s Lídií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Ještě nejsme ani v polovině roku a osmička Zóna pro umění v Humpolci už získala dvě velké ceny. Magnesii literu za nakladatelský počin, vydání kompletního katalogu díla Josefa Čapka a také druhou cenu udělila Česká akademie vizuálního umění v tomto měsíce. Osmička vyhrála v kategorii Galerie roku 2025. Od tohoto týdne má také novou výstavu.
2: Odhalenými okny Zóny pro umění osmička je tentokrát vidět dovnitř na výstavu, kterou sjednocuje použití keramické hlíny. Kurátorkou je Kristýna Pelikony-Péčová.
3: Keramika má obecně v Čechách velkou a silnou historii. Téma té výstavy je vztahování se současného umění k dějinám umění. Já jsem chtěla tady ukázat, jaký jsou různé možnosti vztahování se k minulosti oboru, nejenom minulosti keramiky, ale minulosti celého výtvarného umění.
2: Hrálo to roli při vašem výběru to, jak tady ten prostor je rozvržený?
3: Okna my jsme schválně nechali otevřený, protože já si myslím, tím, že tady jsou vlastně sochy, ta keramika jsou převážně sochy nebo takový velký instalace, tak tomuto přirozené světlo se hodí. Myslím si, že to je příjemná změna oproti těm zavřeným temným galeriím, na který jsme přece jenom hodně zvyklí. Má tři místnosti a tak jsem prostě vymyslela tři témata, tak aby každá ta místnost měla něco svýho.
2: Jak byste vztáhla tu hlínu nebo keramiku k tomuhle kraji? 50 odstínů hnědé všude.
3: Já jsem právě hrozně nechtěla, aby to bylo hnědé, aby to byla hnědá výstava, což mě tady architektka převezla, protože nakonec je to velmi růžová výstava, protože architektura je velmi růžová, katalog je růžový, vizuál je růžový. Takže naopak si myslím, že to tu hnědost keramiky má nabourat.
2: A ty objekty tomu napomáhají, protože některé jsou jako úžasně barevné.
3: To je docela charakteristické pro to dnešní použití keramické hlíny, která se už nepoužívá jenom v té právě užitné funkci nebo v té hnědé funkci, když to tak řekneme. Naopak je často barevná, často je kombinovaná s různými dalšími materiály, což je tady taky dobře vidět, že je to třeba kombinovaná s gumou, s elektřinou, se dřevem, s vyšíváním dokonce. Ta hlína má strašně moc podob a to současné umění toho plně využívá.
2: Prostory osmičky se na každou výstavu promění. Galerie kromě výstav nabízí i dílny pro děti, výtvarné kurzy, vycházky za uměním v okolí a spoustu dalšího. Také vydává knihy a jedna z nich přinesla osmičce literární cenu.
4: Martina Hončíková, ředitelka Zóny pro umění osmička. Prestižní událost pro nás a nejen pro osmičku jako nakladatele, protože jsme obdrželi cenu Magnesia Litera za nakladatelský čin, za tetralogii. Pracovala jsem mnoho, kompletní katalog díla Josefa Čapka. My to vnímáme, že to je společná cena osmičky a Pavly Pečinkové za to, že tu knihu napsala. V zápětí velmi krátce po Magnesii Litere jsme získali další významné ocenění, ze kterého máme velkou radost, a to už je opravdu ocenění přímo pro osmičku jako nejlepší galerie roku 2025. Ale já se domnívám, že to je dané tou osmičkou, že to je opravdu šťastné číslo, protože osmička slaví 8 let letos. Je to prostě náš rok.
2: Z Humpolce Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A pojďme dál. I naše prababičky si uměly poradit s tím, jak skrýt nějaké to kilo navíc. Použili třeba jitrnici. Nevěříte? No, ona není jitrnice jako jitrnice. Zůstaňte s námi.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Příběhy z Vysočiny.
1: Dnešní módní návrhářky by si mnohdy mohly vzít příklad z lidových krojů, které nosily naše prababičky nebo praprababičky. Hráli si se střihem, spevnili vestičku, zvedli pas a hned bylo opticky nějaké to kilo dole. Přesvědčili jsme se o tom i na příkladu horáckého kroje.
2: V krásné staré chaloupce v Koroužném na Žďársku se s Janou Večeřovou dívám na lidové kroje. Jsou tady místní.
3: Já jsem si chtěla ušít, když jsme na Horácku, horácký kroj. Při mateřské jsem si řekla, že by to chtělo ještě i trochu pohybu, tak jsem se přihlásila do Borověnky. A sice jsem dostala tamní kroj, ale stejně jsem si chtěla ušít ten svůj vlastní. A tu svoji sukni krojovou, kterou tady mám na figuríně, tak já ji nenosím jenom ke kroji, já ji nosím běžně, protože se mi líbí. Tak si vezmu tričko, krojovou sukni a jdu do obchodu.
2: Já když se na to dívám, tak není to ta látka, co vídáme na těch jihomoravských krojích, takové ty brokáty nebo tafty.
3: Ten horácký je chudší.
2: To je flanel.
3: Tady to je flanel, třeba tady ta druhá, to je takové režné plátno. A tady u nás se opravdu nosily těžké režné sukně, kolovanky nebo šarky se jim říkalo a nosily se třeba tři nad sebou.
2: To potom šla s nadělanou sukní do kostela.
3: Na takové to běžné chodění stačilo, když si vezmete dvě spodničky a na to svrchní sukni, ale když jste šla do kostela, klidně 6-7 sukní jste si mohla podvlít, abyste tu sukni opravdu měla bohatou. A čím bohatší máte sukni, tím opticky uší vypadá váš pas.
2: Oni už to věděli, ty naše pra babičky, jak si udělat ten štíhlý pas, aniž by se museli šněrovat. A já se musím zeptat, měli spodní kalhoty?
3: Ani ne, nosila se košile, která byla dlouhá po kolena.
2: Popisujte, co tady máme na té figuríně. Co je co?
3: Tak, já bych začala, když máte tu vlastně základní košilku, v které spíte a potom ráno vstanete, tak si na to oblečete nějaké ty rukávce.
2: Jdeme dál.
3: Když máme ty rukávce, tak si na to musíme vzít kordulku.
2: To je to bolérko na vrchu.
3: V podstatě živutek. Vepředu to musí být díky tomu šněrování tužené kosticemi. Nebo když si tu kryčovskou panu otočíme, tak tady máme kostice vložené i vzadu v tom středu. Aby se nám ta kordule nezhrnovala, je to hezky rovné.
2: Ty vertikální kostice krásně skryjí taková ta naše madla lásky.
3: Postava vypadá hezky jakoby rovně. Ještě na ten spodní lem té kordulky se potom mnohdy našívaly takzvané jitrnice, což jsou jenom válečky vyplněné látkou, aby právě ta sukně hezky držela, protože bylo naprosté fópa, když vám mezi kordulkou a sukní vykoukla košile. To nemohlo být. Ještě důležitá věc, kterou jsme nezmínili, my bychom rozhodně nemohli vyjít ven bez fiertochu, bez zástěrky. Samozřejmě ještě k tomu bylo potřeba nějaký šátek a kapesníček do ruky. A když se šlo třeba na podzim do kostela, tak se bral kabátek krátký a má široký obojek, což je tady tento límec. A když se podíváme ze zadu, tak ten límec vzadu jde do trojúhelníkového cípu.
2: To vypadá jako kdyby měla přes záda třícípý šátek.
3: Má to tak vypadat. A ten krátký kabátek má takzvanou husičku dole, což je nahusto seskládaná látka.
2: To je jenom zdobný prvek.
3: Je to prostě hezké.
2: Zase i ten trojúhelník, i ta husička vedou k zúžení pasu opticky.
3: Ano, ano, přesně tak to dělá. A tím, že vlastně ta sukně posazená poměrně vysoko, tak jak my teďka říkáme, že máme právě širší boky, tak oni jsou až pod tou sukní. A když je máte, tak vám ještě pomůžou nadzvednout tu sukni, takže to vlastně vůbec není špatně.
2: Z Koroužného Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Chcete vidět, jak vypadala ona jitrnice nebo husička na kabátku? Tak se podívejte na fotografie na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. A nechce se vám dělat náhodou tak jakože účetního? Zkuste inzerát do propagace továrny. To se stalo před více než 60 lety amatérskému fotografovi Miroslavu Matouškovi a u fotografie už pak zůstal i profesně. Za chvíli tu bude jeho příběh z Vysočiny.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Byl samouk a také trochu samotář. Fotograf Miroslav Matoušek se narodil před 100 lety v Panské Lhotě u Jihlavy. Jaké bylo hlavní téma jeho prací, se nedá přesně říct. Fotil totiž jak portréty, lidi při práci, především v továrně Žďas, tak ale i přírodu, krajiny a detaily. Jeho dílo teď vystavuje Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, která má ve sbírkách téměř 300 jeho snímků. O životě se svým otcem fotografem vyprávěla paní Hana Ludvíkstová.
2: Já jsem vyrostla v Jihlavě, tam jsme bydleli na dolech, tam byly takový dřevěný domky po Němcích, kolonie. A tatínek pracoval v Motorpalu jako účetní. No a potom vyšel nějaký inzerát, že Žďas hledá do propagace fotografa.
3: Fotil už tehdy?
2: Jo, on už tehdy právě fotil, takže se toho chytil, oni ho vybrali, takže tady rok bydlel sám na zkoušku, že jo, a pak dostal byt a tak jsme se sem všichni přestěhovali a od té doby do roku 2005 byl ve Žďáře, s celou rodinou jsme tady byli.
4: Dcera fotografa Miroslava Matouška Hana Lundqvistová vzpomíná na dobu, kdy její tatínek vytvořil velký cyklus fotografií ve žďárských strojírnách. Lidi, stroje a výrobu železa ale stále kompenzoval fotografiemi v přírodě Vysočiny. Fotit začal už v mládí, byl naprostý samouk.
2: On taky byl z vesnice, že jo? A dostal někdy ve 13 letech fotoaparát, přestože bydleli v Panské Lhotě, což je malá vesnice. Tak vůbec nevím, jak ty rodiče tenkrát napadlo mu dát ten fotoaparát, ale to byl ten první impuls. Tekla Jihlava, na jedné straně byla Panská Lhota, na druhé straně Horní Smrční, odsud byla maminka taky jako ze zemědělství. No a setkali se a tak nějak jim to šlo dohromady, že jo. Takže ta maminka jako taky nebyla na to umění. Jo, měla ráda obrazy, to ano, ale nebylo to z umělecké rodiny. A navíc, když třeba tatínek mýval nějaký vernisáže, tak maminka šla spíš málo, kdy ona se necítila tak dobře v té společnosti, takže spíš jsem chodila já.
4: Paní Hana vysvětluje, proč nefotila s nadšením už jako malá a nedoprovázela Miroslava Matouška na jeho cestách.
2: Jako děti jsme zájem neměli a ten tatínek nás taky k tomu tak neved, ale taky to nebylo jednoduché. Tohle to vlastně on doma nedělal. To se chodilo do fotokomory, tu měl v jiném domě a potom nakonec měl ateliér v Matějově, takže to už bylo takový nemobilní pro nás, aby tam jsme jezdili. A ono to taky nebylo zábava, protože když on chtěl něco vyfotit, tak on čekal na světlo a on na to místo jel třeba 4x, 5x, že jo? Světlo bylo, přišel mrak zase, takže ono je to do takové trpělivosti a to ty děti asi by moc nebavilo.
4: Příroda byla v posledních letech na fotografiích Miroslava Matouška zachycena čím dál více abstraktně. Opakovaně fotil zmrzlé kaluže, zvrásněné kůry stromů, detaily květů nebo listů.
2: On se zaměřil hodně jako na ty detaily, ale i když dneska je vlastně ceněná i ta krajina, protože on tam zachytil různý práce, třeba vybírání brambor, stavění těch panáků z žita, což už dneska nevidíte, což je rarita. Ale toho nebylo tolik.
4: Výběr z fotografií Miroslava Matouška je k vidění ve foaje Horácké galerie. Z Nového Města na Moravě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A pojďme dál. Umělá inteligence vstupuje do našich životů ze všech stran a pokud pomáhá, není proč se jí bránit. Pomohla i žákům Jihlavské školy při výrobě nové učební pomůcky. Chcete vidět víc? Poslechněte si další příběh z Vysočiny už za pár minut.

0: Vysočiny.
1: Už druhý rok po sobě uspěli žáci Jihlavské školy ekonomiky a cestovního ruchu se svým příspěvkem v soutěži České televize. Letos budoucí novináři natočili reportáž o ukrajinské ředitelce základní školy, o blahořečení Jana Buly a Václava Drboli a také o své práci na nové školní učební pomůčce. A právě ta se dostala na vítězné příčky.
2: Vstupuji do ateliéru, kde kolem stolu sedí studenti oboru žurnalistiky.
3: Anička. Já jsem se chtěla naučit pracovat hlavně s kamerou.
4: Dominik, mě to zajímalo.
5: Líza, mě hodně baví focení a natáčení videí.
6: Viktorie, baví mě psaní.
7: Krištof.
8: Denča, jsem se jako chtěla zlepšit v práci s textem.

0: Tak, specializace z výtvarné výchovy, kde je výuka dějin povinná. Samozřejmě máme dějepis, kde taky učím a potřebovali jsme to dělat trošičku jinak a moderněji. Tak jsme si říkali, proč to nevyužít a proč do toho nezapojit naše studenty, aby oni vymysleli variantu, která bude bavit je.
1: Takže jste se rozhodli vyrobit učební pomůcku.
0: A ty moderní technologie, AI technologie nám to obrovským způsobem usnadňují.
1: Ale přece jenom ty nápady, to musí mít člověk.
0: A my se to právě snažíme spojovat dohromady, aby tam nechyběla ta lidská stránka.
1: Čím jste začali? Nápad byl pravěk.
2: Nejdříve jsme museli sepsat ty scénáře.
1: Pojďme k té obrazovce.
0: Máme jenom základní body, jak to má vypadat, jo? Že kmen pračlověku kráčí lesem, v dálce spatří kouř.
1: A tady už máme obrázky.
0: Otočím se ke grafickému tabletu a ty naši studenti sedí okolo a my společníma silama dáváme z toho dohromady nějaký takovýhle obrázek.
1: Jste si některé ty akce zkoušeli ve skutečnosti?
2: Pan Ondráček chtěl nakreslit obrázky co nejlépe, takže nás používal vlastně jako takovou předlohu.
1: Házeli jste oštěpem, pracovali jste s pazourky.
0: Tady to zrovna můžete vidět, že tady jedna pradívka dramaticky háže zapálenou větev, aby s tím odehnala vlky.
1: Vy jste házela větví?
3: Ano.
1: Šlo vám to?
3: Moc ne.
1: Ono vyrobit něco takového není nic jednoduchého. Co vás třeba překvapilo?
2: Že těch záběrů vlastně musí být mnohem víc, než co se použije.
1: A teď ta animace. Posloucháme zvuky pralesa. Opice nám tam zařvala, ptáci přeletěli.
0: Oni mě řeknou, jak mám nakreslit tu skicu. Na základě té skici já dodělám finální obrázek a ta umělá inteligence to rozhýbe za nás, což je ta nejstrašnější práce.
1: Jsme v další fázi tvorby té reportáže. Co se tady teď děje?
3: Musím tam zapsat anglicky, co se v tom má dít.
0: Napiš oheň. Na koho? Na vlka. Během kolika 60 vteřin nám to tady vygenerovalo 4-vteřinovou animaci, kterou já nebo nějaký velký tým by vytvářel možná celý pracovní den.
1: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
4: Odkaz na reportáž mladých žurnalistů najdete na našich internetových stránkách. A vzpomenete si ještě třeba, co jste dělali, když vám bylo 18? Chtěli jste se třeba stát divadelním režisérem? V reportáži za pár minut vám představíme někoho, kdo to právě v těch 18 letech dokázal.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vysočiny.
1: Není to tak dlouho, co byla Saša Uherková nejmladší členkou ochotnického souboru divadelka Dyk z Chotěbuře. Uplynulo pár let a ve svých 18 letech si vyzkoušela své kolegy režírovat. A dnes má v Chotěbuři premiéru další představení, které nejen sama režíruje, ale přišla i s námětem a představení Grlhut hraje, zpívá a doprovází se na kytaru.
2: Můžeme, Sašo?
3: Je snadné stát se neviditelnou, když ti pořád opakují, nejsi nic. A jediné, co ti připomíná, že jsi naživu, je tvá moudící se.
4: Saša Uherková, vychystáte svoje představení. O co půjde?
5: Já jsem si vzala texty od autorky Rupy Kaur. Ona sama si prošla špatnými zážitky v dětství. Píše o tom, jak se z toho dostávala postupně. Já jsem si z toho vzala inspiraci. Brala jsem texty z knížky Mléko a med. Každá žena si něčím takovýmhle jako ve svém životě projde a musí řešit vztah ke svým rodičům, ke svému vlastnímu tělu. A zároveň jsem chtěla to propojit s hudbou, takže jsem použila písničky Taylor Swift v instrumentální, tak zpívané nebo hrané podobě.
6: Jsem tvoje dcera. Vím, že tohle klávos není jediný způsob, jak mi říct, že mě máš rád. Ale pošlapal si mě. A teď chceš, abych vstala a předstírala, že se nic nestalo.
4: Jak je možné, že tak mladý člověk jde jednak z kůží na trh a jednak si vybere tak těžká témata?
5: Divadlo dělám už někdy od svých 13 let a je to pro mě forma sebevyjádření a zároveň to chci v budoucnu studovat. A vlastně to není ani moje první režijní záležitost, už jsem režírovala 10 malých černoušků, tak jsem se chtěla opřít do něčeho osobnějšího a spojit režii a herectví, což v oboje mám hrozně moc ráda.
4: Jaký v tom je rozdíl? Režírovat světoznámou detektivku a potom něco tak osobního. A hlavně režírovat lidi, kteří by mohli být věkem vaši rodiče.
5: To mě strašně děsilo. Já jsem se hrozně bála, že nikdo nebude mě chtět jako poslouchat, nebo že to bude hrozně náročný, ale všichni byli hrozně hodní. Přistupovali k tomu tak prostě si režisérka, dělej, co musíš a všichni jako mě respektovali. No a rozdíl, když jsem pracovala s těma lidma, musím taky respektovat jejich hranice nějaký a snaha něco, co už jako takhle existuje, nějak to zrenovovat a udělat moderní a zajímavý pro ty diváky.
4: Co pan Chalupa, ten to tady vždycky režíroval, no. Jaké to bylo?
7: No, docela zajímavá zkušenost. Myslím si, že jsem byl pokorný, Sašo, co? Ale musím říct, že to ve mně bublalo kolikrát, ale nedovolil jsem si říct půl slova, protože klobouk dolů před člověkem v tomhletom věku, jo, co dokázala, já fakt nemám slov.
4: Já se jdu zeptat maminky, kde se to bere v Saše? Tolik talentu.
8: Ona vždycky měla takovej divadelní talent. Ráda vystupovala a i jsem si myslela, že tou cestou jakoby půjde. Ráda tančila, hejbala se a režíruje nás doma všichni.

0: Chotěboře, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Všechny dnešní příběhy z Vysočiny, které jste slyšeli, najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz, kde si je můžete zpětně vyposlechnout, kdykoliv budete chtít. A ty další příběhy tu budou pohromadě zase za týden. S vámi byla až do této chvíle Lidie Jakubičková. Přeji vám klidnou neděli, dobrý poslech u dalších pořadů v našem vysílání a budu se těšit na slyšenou zase příště.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě pokračuje evropský šampionát v dřevorubeckém sportu. Českem v pondělí projede více kamionů než obvykle. Francie hlásí teplotní rekordy za měsíc květen. Očekáváme zpočátku jasno, během dne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Druhým dnem dnes v Jihlavě pokračuje soutěž v dřevorubeckém sportu. V amfiteátru se utkají nejlepší dřevorubci z Evropy, kteří postoupili ze včerejší kvalifikace. Co všechno bude k vidění, přiblížila pořadatelka Jacqueline Cílová.
2: Začínáme ve 12 hodin, uvidíme 18 závodníků a 5 závodnic. Uvidíme krásné disciplíny adrenalinové jako lezení po sloupu s tím, že se nahoře bude řezat ruční pilou. Uvidíme silné motorové pily, uvidíme i umění se sekerami.
0: Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit více kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
0: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Bretani a na západním pobřeží Francie.
4: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Fedyrk v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Zmínil také, že Ukrajina je připravená sdílet s Evropou své technologické zkušenosti a budovat společné podniky.
1: Sport.
0: Šestice českých tenistů dnes rozehraje Roland Garros. Jako první půjde na kurt po 11. hodině Marie Bousková proti Italce Bronzetijové. V ženské dvouhře se pak představí ještě Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. První kolo čeká také Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka.
1: Počasí.
0: Havlíčkův Brod hlásí 19 stupňů, Telč a Libice nad Doubravou 21. Dopoledne bude většinou jasno, během dne ale čekáme od severozápadu převažující polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením za Velkým Beranovem a také za Velkým Meziříčím. Silničáři uzavřeli pravé pruhy mezi kilometry 124 a 126 a také mezi kilometry 150 a 153.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřihnem.
3: Ale být? Nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak no. To je v kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to no,
0: se musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš vůni, typ?
1: Já machám jedině v octě, protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě ho slouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadio, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Takže to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadio, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, člověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko? Kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo? Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmu.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší tepelnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, k té mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul, co je v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: A všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl, jablečné koláče, vytažené z trouby jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, zníme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posiluji, takže...

do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zahradníci ve Smetanových sadech v Jihlavě vysazují nové rostliny. Rusko provedlo další masivní vzdušní útok na Kyjev. Cenu za nejlepší film na festivalu v Cannes získalo drama Fjord. Očekáváme zpočátku jasno, během dne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Rekonstrukce Smetanových sadů v Jihlavě za necelých 19 milionů korun je téměř hotová. V parku už jsou nové cesty, moderní mobiliář a aktuálně tam zahradníci vysazují stovky rostlin. Areál je ale zatím kvůli růstu zeleně stále nepřístupný.
2: Jihlavské Smetanovy sady mají kromě zázemí pro arénu sloužit například i rodinám s dětmi. Přibližuje vedoucí odboru rozvoje města Michal Horňák.
3: Ten park je skutečně příjemný pro návštěvníky. Zejména děti můžou využívat k nějakému ježdění na kolečkách, takže to může být jakoby dobrá odpočinková zóna. Ten design toho parku je v podstatě, aby se barevně ladil k té horácké multifunkční aréně, tak aby ty, co případně se nedostanou na koncert, si mohli užít bezprostřední zážitek z blízkosti té arény nebo v případě nějakých přestávek.
2: Park chce město otevřít od konce června. Kristýna Svobodová, Český rozhlas.
0: Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a kyjevskou oblast jsou dva mrtví a přes 50 zraněných. Oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerekvi u Kyjeva. Oznámilo velení protivzdušné obrany.
4: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Protivzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mundžua. Zhruba dvouhodinový snímek zvítězil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Tam se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s místními úřady. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a jsou ve čtvrtfinále. Rozhodující branku dal ve Friburku kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic se zapojil taky útočník národního týmu Jaroslav Chmelař.
5: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
0: V základní skupině jsou Češi druzí a před sebou mají ještě dva zápasy. V pondělí proti Norsku a v úterý proti Kanadě. Počasí. Přibyslav hlásí 21 stupňů, Nový Rychnov a Moravské Budějovice 23. Dopoledne bude většinou jasno, během dne ale čekáme od severozápadu převažující polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 silničáři uzavřeli pravý pruh. Začala tam narůstat kolona, počítejte zatím s kratším zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 11. hodině, venku svítí sluníčko, směje se na nás modrá obloha a doufám, že i vy jste v dobrém rozpoložení, když máme neděli a užíváte si možná trošku nedělání, protože neděle je od slova nedělat. Každopádně my v Českém rozhlase Vysočina pracujeme a v Zoo Jihlava také a tam dnes zamíříme výjimečně ne za zvířaty, ale za fotografkou. Jaká je její práce a je fotografování v zoologické zahradě jednoduché, když jsou zvířata ve výbězích a nemají kam utéct? To se dozvíte už za chvíli a samozřejmě budeme opět soutěžit o dva volné vstupy, tak nezapomeňte bedlivě poslouchat, ať vám nic neuteče.
7: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: A také kapelou Olympik, tady je jejich písnička jménem Želva.

0: Kapela Olympic odchází a výlet do Jihlavské zoo přichází doslova do písmene. Když budete pečlivě poslouchat, můžete totiž vyhrát dva volné vstupy. Dnešní postava ze zoo Jihlava je tak trochu tajemná. Stojí totiž nejčastěji za objektivem a taky nejspíš ještě neznáte. Jak náročné je fotografování zvířat v zoologické zahradě? To se dozvíte právě teď v příspěvku, který pro vás natočila Simona Kubičková.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dnešní host je velice speciální, protože je raději za objektivem než před ním. Je to moje kolegynka Danka Oberajtrová z marketingového oddělení, která fotí zvířata na zoologické zahradě. Dani, ono se říká, že fotit zvířata v zoologické zahradě je jednoduchý, protože jsou ve výbězích. Jak to vidíš ty?
3: Rozhodně to takhle nevidím. Oni mají vlastně přizpůsobený ten výběh tak tomu prostředí, ze kterého pochází, takže je tam spoustu překážek, spoustu výdřevy, keří, kde se oni rádi schovávají. A hlavně mám takový problém, že kdykoliv to zvíře vyfotím, tak naší grafičce se nikdy na nic nehodí a ona by vždycky potřebovala, aby koukalo to zvíře na druhou stranu.
2: Co tě třeba nejvíc překvapilo, když jsi začala fotit v zoologické zahradě?
3: Mě spíš možná překvapilo, co všechno obnáší fotografování v zoologické zahradě. Že to třeba není jenom focení zvířat, tak jsou to třeba ty transporty zvířat nebo veterinární zákroky, který někde musíme zaznamenat. Tam je problém v tom, že my ty fotky musí jako vyjít dobře, protože ten transport už se jako nezopakuje, takže když ty fotky mi nevyjdou, tak je to problém.
2: Jakože bychom nakládali, vykládali znovu. To by asi chovatelé nebyli rádi. Ale ty fotíš i věci mimo zvířat, třeba e-shop.
3: Mm-hmm.
2: Je to asi zase něco jiného.
3: Jo, je to hodně jiný focení. Je to klidný focení. A mimo ten e-shop jsou to třeba ještě věci, co se dějí v zoologické zahradě, když rostou nějaké nové stavby, třeba přesazování kytek a podobné věci.
2: Takže je to různorodé.
3: Jo, přesně, veškerý dění, když je něco zajímavého, tak se to snažíme. Ale třeba i focení zvířat na pas. Když třeba zebry jdou někam do zahraničí, tak každá zebra musí mít svůj pas a to je někdy opravdu obtížný, protože nikdy si nestoupnou tak, jaké já bych potřebovala.
2: Jak vypadá taková zebří fotka na pas?
3: Ta fotka musí být z obou boků, aby byla vidět jakoby kompletní postava a zepředu hlava, aby byl vidět
2: ta jejich kresba.
3: Aby byla vidět ta kresba. Jo.
2: Tam by si dali rozeznat.
3: Přesně.
2: Ale vzhledem k tomu, že sdílíme kancelář, já vím, že některá zvířatka chodí i sem na focení na pas. To jsou taková speciální zvířata.
3: To se někdy taky stává. Jsou to hlavně hadi, který fotíme vlastně na bílým plátně. Ty potřebují taky mít fotku na pas a to je vždycky největší oříšek, protože některý ty hadi nám zasmradí celou kancelář.
2: Jo,
3: to, tak je to takový zábavný focení.
2: To můžu potvrdit, že tady větráme. Dobře, říkali jsme si, že zebra si nechce stoupnout a jak spolupracují ti hadi třeba?
3: U hadů to bývá v pohodě, protože hada vlastně drží ta chovatelka, tam to nevadí, že je fotka hada v ruce.
2: Uh-huh.
3: Ta ho vlastně chytí tak, že ten had se tolik nehýbe a není to takový problém,
2: uh-huh,
3: jako se zebrou.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
0: A teď přišla vaše chvíle. Můžete vyhrát dva volné vstupy do zoo Jihlava. Zavolejte mi na číslo 22 155 49 99. Správně odpovězte na moji otázku a lístky jsou vaše. 22 155 49 99. Ale pozor, pokud už jste letos v této soutěži vyhráli, přenechte prosím možnost a šanci dalším posluchačům, protože v kalendářním roce může každý vyhrát pouze jednou. Soutěž za chvíli. Madonna a písnička Open Your Heart přichází právě teď. Tak ještě jednou připomenu telefonní linku pro dva volňásky do Jihlavské zoologické zahrady 22 155 49 99. Držím vám palce.

0: Madonna je za námi a před námi je soutěž. Já vítám paní Hanku v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak si užíváte dnešní den? Co děláte? K obědu. Co připravujete k obědu?
1: No právě mám nachystanou polévku a květákovou a chystáme se na výlet do Edenu.
0: No tak to je pěkné.
1: Takže během hodinky vyjíždíme.
0: No vidíte, možná se budete chystat i na výlet do zoologické zahrady do Jihlavy zdarma tady, nebo respektive dva vstupy budete mít zdarma. Poslouchala jste pečlivě reportáž o focení zvířátek?
1: No doufám, že ano.
0: No, jedno zvířátko vám tam taky štěká, to bude určitě pejsek. Ne, to je v pohodě. Ještě doplním jenom jednu zásadní věc, že fotografie a článek k dnešnímu tématu najdete na Facebooku a taky na našich webových stránkách, na stránkách Českého rozhlasu Vysočina. Tak a jste připravena na to, abyste si ano. Vyslechla otázku? Tak moje dnešní otázka zní... V té reportáži zaznělo o tom, jak se fotí zvířata. To už jsme si říkali. A mě konkrétně zajímá, jak vypadá zebří fotka na pas. Dáme možnosti?
1: No to vypadá tak, že se fotí z obou stran, zebra a ještě hlava.
0: No krása.
1: Aby byl vidět vzor.
0: Přesně tak, musí být z obou boků, aby byla vidět kompletní postava a zepředu hlava, aby byla vidět kresba. Naprosto přesně jste si to zapamatovala, opravdu jste pečlivě poslouchala, takže vám gratuluji, dvě vstupenky jsou vaše, užijte si jak dnešní výlet, tak potom ten pozdější výlet do Jihlavské zoologické zahrady. Mějte krásnou neděli a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
1: Děkuju moc.
0: No a pro vás ostatní zásadní informace, další dva volňásky do Jihlavské zoologické zahrady pro vás budu mít zase příští neděli po 11. hodině. Písničku od kapely Katapult a Blues, tu si můžete poslechnout už teď. Hezké dopoledne.

0: Za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zamíříme za hokejem. Udrželi emoce na úzdě ve správný čas a v zápase nehráli ani jednou v oslabení. I proto dokázali čeští hokejisté porazit na mistrovství světa Slovensko. Za pár minut uslyšíme víc.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. V plné hale ve Friburku vyhrál národní tým v místě nervózním utkání 3-2 na Slovenskem.
2: My jsme to věděli, počítali jsme s tím, tak jsme na to byli jako tou hlavou připravení a musím říct, že i rozhodčí to zvládli, podle mě, jo, se to stalo po druhý, tak ho napomenuli, říkali, že příště jde a fakt ho vyloučili.
3: Ještě aby se Roman Červenka stěžoval, když mu rozhodčí po konzultaci u videa uznali nakonec rozhodující gol, který dal Bruce Lee. Český kapitán ale mluvil o provokujícím Kristianu Pospíšilovi a o vyloučení. Právě Pospíšila z nás klubové úrovně z Brna Jakub Flek.
4: Možná jsem to čekal ještě trošku vyhrocenější. Bylo vidět, že potom faul, kdy tam šel ven jenom pospec a my jsme z toho dali gola, že se to trošku uklidnilo, že bylo znát, že ten rozhodčí si to nechce pustit do nějakých velkých šarvátek, takže čekal jsem to popravdě ještě vyhrocenější.
3: Češi měli sice dva vyloučené, ale v obou případech šel ve stejnou chvíli i jeden ze Slováků. Jasněji je teď ve skupině ve Friburgu, tedy pro Čechy, kteří jsou v tabulce druzí a po večerní výhře Norů nad Švédy mají jistý postup do čtvrtfinále. Ve stejné pozici mohli být Slováci, ale důležitý zápas o gol nezvládli. Pokračuje útočník Jiří Černoch.
5: Ohromně důležitá výhra. My jsme věděli, že oni zatím měli samý výhry. My jsme měli to jedno zaváhání a věděli jsme, že kdo uspěje, tak bude mít k tomu čtvrtfinále blíž. A hlavně jsme věděli, že to bude vyhrocený zápas před plnou halou, takže to, co jsme od toho očekávali, to fakt bylo a strašně cená výhra.
6: Pro nás dobrý, že jsme vždycky vedli, ale velký prostor k zlepšení.
3: Říká trenér Radim Rulík. Dnešní trénink zkrátil na půl hodinu. Dalším soupeřem Česka budou v pondělí Norové, na konci základní skupiny pak dost možná v přímém souboji o první místo Kanada. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
0: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: O trošku jiném sportu budeme mluvit za chvíli. Řev motorových pil, létající sekery a adrenalin. Jihlava o tomto víkendu hostí jeden ze závodů evropského šampionátu v dřevorubeckém sportu. Za drsnými muži i ženami se za pár minut podíváme v reportáži. Teď Lionel Richie.

0: máš to dělej rád, to platí i v neděli dopoledne, jak o tom zpíval Valdemar Matuška v nedělním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Řev motorových pil, tak to všechno se koná dneska v Jihlavském amfiteátru, protože tam se sešli nejlepší dřevorubci z Evropy, aby poměřili své síly. Mezi závodníky nechybějí ani ženy, které dokazují, že při práci s pilou nebo sekerou nezůstávají pozadu. Na kolbiště drvoštěpů se vypravil i reportér Milan Soldán.
1: Athletes ready. 3, 2, 1, go!
2: Jihlavským amfiteátrem zní burácení speciálně upravených motorových pil. Trojice závodníků právě odkrojuje koláče dřeva ze stojícího špalku. Jihlava totiž hostí jeden ze závodů seriálu, trojdílného seriálu v dřevorubeckém sportu Eurojack.
3: 43,77, fantastický čas. Pepa výborně, Rostě také skvělé, Rostě s Josefem, první a druhé místo, čas 43 a 44 vteřin.
2: Možná by se zdálo, že se jedná jenom o sport pro drsné muže, ale není to pravda. Vedle mě tu totiž stojí závodnice.
4: Karolína Urbanová.
2: A jenom podotknu, že trojnásobná mistryně Evropy. Jak se vlastně žena dostane nebo dívka k dřevorubeckému sportu?
4: A tak já znám vlastně organizátorku tohoto závodu a čirou náhodou je to i moje sousedka. Takže když jsme byli malí, tak jsme sem jezdili pomáhat zametat ty piliny na pódium. A jednoho dne přišli právě český závodníci, jestli si to nechcem vyzkoušet, že nás viděli potenciál a už jsme u toho zůstali.
2: A chodíte i do lesa na majkáce?
4: A chodíme společně těžit dřevo právě třeba na ty závody, připravujeme společně ty bloky závodní.
2: Tady je 8 disciplín, v jaké si věříte vy nejvíc?
4: Je to asi v tom sekání toho underhandu pod nohami, kmen pod nohami.
2: Kmen pod nohami.
4: Vychází to vlastně z toho, že si, i když se pokácíte v lese vlastně strom, tak si na něj můžete stoupnout a vlastně ho přesekat na půl, tak taková simulace jakoby přesekávání. A v tom se cítíte možná nejlíp, že máte nejvíc síly, jak zvedáte sekeru nad hlavu a dáte silnou ránu pod nohy.
2: Teď je sobota odpoledne, ale ty závody budou pokračovat i v neděli, pokud by se ještě někdo chtěl podívat. A co bude na programu, to nám poví nás pořadatelek Jacqueline Sílová.
5: Uvidíme 18 závodníků a 5 závodnic. Uvidíme krásné disciplíny adrenalinové jako lezení po sloupu s tím, že se nahoře bude řezat ruční pilou. Uvidíme silné motorové pily, uvidíme umění se sekerami.
2: Já jsem si všiml, že tam je třeba házení sekerou.
5: Ano, u nás na dámy budou mít házení sekerou.
2: Nedělní program začíná ve 12 hodin. Z Jihlavy Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Kolár z Dospívá na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je už za chvíli spočítá Martin Písařík. Teď je ale čas a prostor pro další muziku. Věda Špinarová, Hej lásko, nečekej.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

za necelých 5 minut už tady bude nedělní poledne. Přihlásí se aktuální zpravodajská relace pod vedením Jakuba Holíka. A po zprávách jako každý den mezi 12 a 13 hodinou i dnes písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. Už teď můžete objednávat třeba přes formulář na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu. Jože Kolář se na vás těší a do 12. hodiny stihneme ještě jednu písničku a s tou přichází Michal David.

0: Marquez zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Sudetoněmecké dny v Brně dnes pokračují bohoslužbou porozumění a hlavním shromážděním. Česká reprezentantka v Jihlavě obhajuje titul mistryně Evropy v dřevorubeckém sportu. Evropa by měla podle ředitele Ukrajinské rady obranného průmyslu inovovat ve zbrojním sektoru. Bude jasno, odpoledne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Jsou tu polední zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Na výstavišti v Brně pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní den začal ekumenickou bohoslužbou porozumění. Od 11 hodin pokračuje program hlavním shromážděním a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
7: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
6: Svůj titul dnes bude v Jihlavském amfiteátru obhajovat Karolína Urbanová. Trojnásobná mistryně Evropy v dřevorubeckém sportu je jednou z pěti žen, které odpoledne nastoupí do soutěže Eurojack. Její silnou disciplínou je přesekávání kmenů pod nohama, říká závodnice.
8: Já si ráda obhajuji svůj titul, takže a doufám, že to bude první místo. Já nemůžu považovat zrovna jako mamku nebo ségru jako svoji konkurenci, tak to beru vůči těm zahraničním, protože my si s holkama jako pomáháme, ale ty zahraniční jsou jako dobré, byly tu přede mnou, já jsem začala před jako relativně kratší dobou, někteří už sekají mnohem díl.
6: Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Fedyrk v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Zmínil také, že Ukrajina je připravena sdílet s Evropou své technologické zkušenosti a budovat společné podniky. Sport. Bikerka Barbora Bukovská obsadila druhé místo v cross country juniorek na světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Třetí byla Lucie Grohová, zvítězila Švýcarka Grossmanová. Od 12 hodin se jede závod žen, v 15 hodin startuje pak kategorie mužů.
5: Počasí.
6: V Havlíčkově Brodě a Černovicích je 24 stupňů, v Telči mají 23. Bude většinou jasno, odpoledne ale čekáme od severozápadu polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 123. kilometru za exitem Velký Beranov se stala nehoda dvou osobních aut a je tam neprůjezdní levý jízdní pruh. Dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A krátce po 12. hodině vám chci popřát dobrou chuť k obědu a hlavně skvělý poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Startují nedělní písničky pro Vysočinu a vy si můžete vybrat, jakou chcete, jakou necháte zahrát a koho potěšíte. Telefonní linka do našeho studia je 22 155 49 99.
5: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolal pan Miloš Třebíče. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den. No, tady je Miloš Třebíče a my bychom chtěli nechat zahrát k dnešnímu svátku naší kamarádce Janě Najmanové z Okřešic písničku od Věry Špinárové Táta Jan a chtěli bychom jí popřát hodně zdraví a pohody. To ti přejí Miloš a Vlasta.
1: A my se k přání připojujeme a písničku posíláme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji.

0: Telefonní linka 22155 4999 je obsazena. Na druhé straně je paní Květa z Jiříkovic a já ji vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím, pane Jožo. A měla bych dneska takový přáníčko. Naše kamarádka Jana Curková má dneska svátek, tak bychom jí chtěli popřát hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky v rodině a aby se jí dařilo, co si jako přeje a hlavně to zdravíčko. A ještě bych chtěla popřát Janičce Linsbaudový ze Slavkovic taky hlavně hodně zdraví, štěstí, aby měla radost dětí a to jí přeje Květa s Františkem z Jiříkovic a Jani to samý. A byla by to písnička Dívka ze Žmánkovej návsi a byla by to i pro vás a pro Jiřinku ze Žďára Ludvíka a všichni, kdo poslouchají.
0: No já moc krát děkuji, speciálně Janičku Culkovou také zdravím, přeji všechno nejlepší a písničku posílám. Mějte se hezky, díky za telefonát.
1: Děkuji vám.
0: Naschledanou,
1: vám taky přeju pěkný den.
2: Viděl jsem dnes dívku z Heřmákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

0: kdo pak jí teď řekne, že jsem oni stál.
1: Za doprovodu kapely Maximum Petr Haniga naspíval Víťa Vávra tuhletu písničku v roce 1981. No a v osmdesátkách ještě zůstaneme. Já zdravím Honzu z Brna a jeho hudební přání. Ahoj.
2: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny posluchače a vybral jsem tam Bezinky, písničku Žena točí globusem a bude pro tebe a pro všechny, co jsou v tomto hezkém počasí v práci, tak aby nám to uteklo, že jo, my to děláme rádi, že jo.
1: Mm-hmm. Bezva, tak se mě hezky, posíláme písničku a díky za telefonát, ahoj.
2: Díky Joško, ahoj.
1: No a samozřejmě zahraji a splním i vaše hudební přání. Telefonní linka je stálá a neměná 22 155 49 99. Ale můžete poslat i SMS-ku ve tvaru píseň, mezera a váš text maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčku a čárek na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a já ji splním a zahraju. Doufejme, že se na vás dostane. Hezký den.
3: Pojdu skočit.

0: Po zimě nastal čas oprav silnic. Se silničáři se do nich pustíme zítra ráno. Vidět naživo zpívat Marii Rotrovou, Jiřího Korna nebo Petra Jandu ze skupiny Olympic, to stojí za to. Přijedou na červnový Bernard Fest do Humpolce. Vstupenky budeme rozdávat po celý týden.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A do Třebíče zdravím pána, který mi tady často dělá různé chutě, tak uvidíme, co připravil na dnešek. Vítku, vítejte v našem vysílání, dobrý den.
3: Já vás zdravím, dobrý den, krásný dobrý den. Dneska mají svátek Jany, moje manželka je Jana.
2: Ano.
3: Všem Janám v celé republice přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a k tomu ještě jedný Zdenči. Ta tady teď zrovna krájí plesnivýho sejra, tak ať se neřízne. A taky všechno nejlepší a hodně zdraví.
2: Dobře, vybral jste písničku Dobrý lidi, Robert, Křesťan a Raduza jsou připraveni. Je to tak v pořádku?
3: Je to tak v pořádku, děkuju, krásnou neděli, naslyšenou.
2: Vám taky, naslyšenou.

0: paní Hanka z Jihlavy je na přání a je na telefonu, tak a s ní další přání. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den. Před mnoha lety, 24. května, se mě v jihlavské porodnici narodili dcery dvojčata, Hana a Jana. A s obou vyrostly úspěšné ženy s rodinami, milovanými třemi vnuky a jedním pravnukem. A já bych jim chtěla poslat písničku od Elánu Si kočka, ale protože to platí pro obě, takže v množném čísle. Te kočky.
0: Dobře.
1: A jinak oběma přeju klidný a spokojený život se všemi radostmi a starostmi, který k tomu patří. A na prvním místě hlavně dlouhodobé dobré zdraví. Mm-hmm. Takže děkuju za zahrání.
0: Nemáte zač, posíláme Eláne, díky za váš telefonát, vaše dcery zdravím a vám také přeji krásný den a těším se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A pojďme splnit další telefonické přání. Dobrý den.
2: Aně, dobrý den. Aruna, já bych měla prosbu posílat písni.
1: Haló? Haló, haló, paní Maruno, kam jste se nám ztratila? Tak, máte nějaký špatný signál.
2: Nejlepší, hodně zdraví, lásky a spokojnosti. A já vám děkuju moc.
1: Dobře, tak posíláme písničku od Karla Gotta naslyšenou. A ještě tady přidám jedno písemné přání, které také chce Karla Gotta, i když teda jinou písničku, ale snad potěšíme i tak. Prosím, zahrajte písničku pro naší Janičku, hned slaví svátek, je to Janička Valešová ze Zvole nad Pernštejnem. Děkujeme Pohánkovi, tak i pro paní, nebo pro Janičku Valešovou jde tahle písnička. A jakou zahrajeme vám, už víte, tak si zavolejte nebo napište. Karel Gott, Být stále mlád. Juža Kolář, Stále mladý, zdraví a přeje hezký poslech.

Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Dany Lorencové Modrá louka pro moji maminku k dnešnímu svátku. Děkuji, Andrea z Havlíčkova Brodu.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďte splnit další písemné přání. Zahrajte prosím písničku od Terezy Mátlové Bugatti Boogie pro mého andílka s ďáblem v těle. Že se na ní moc těším. Béďa podepsán. No a my posíláme písničku a splníme určitě i vaše hudební přání. 22 155 49 99.

0: Tereza Máculová dospívala a my se můžeme podívat za Líbou Jarošovou, neb i ona si bude vybírat z našeho bohatého hudebního archivu. Líbo, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Joško, děkuju, moc všichni zdravím a dnes bych chtěla poslat písničku a přáníčko pro naši kamarádku Janu Culkovou, která má dneska svátek. Janičko, přeju ti hlavně štěstíčko, pevné zdravíčko a všechno, ať se ti daří a rodinou pohodu. A protože ty jsi taková kočičí máma, tak jsme vybrali z Jižánky, mě pomohl vybrat písničku o kočičkách, a sice Kočka na okně. A je to i s takovým letním podtextem, takže dneska je nádherný den. Takže vám všem přeju pěkné odpoledne. Ano, to Věško, děkuju a budu se zase někdy těšit na slyšenou a mějte se všichni krásně.
0: A já taky, jak když jsi zmínila to léto, tak k létu patří jahody a mě to nedá. Musím zase tu Janičku Culkovou pozdravit, protože před mnoha lety jsme tam vystupovali s Českým rozhlasem, jsme odsud vysílali živě a ona mi přinesla takový úžasný jahodový domácí koktejl a do dneška na to vzpomínám. Úžasný to
1: tam dělá. To si pamatuješ, vejt? No jo, to je hodná holka.
0: No hele, co se týká dobrého jídla a pití, tak to já nezapomínám.
1: To je správný.
0: Tak to má být. Díky moc, měj se krásně, zdravím tebe i Janičku Culkovou.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Paní Blanka Zrančířová je teď ta osoba, která má všechno pod palcem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji, pane Jožo. Já mám kamarádku Janu Doleší, která má dneska svátek, tak my s manželem chceme popřát hodně štěstíčka, hlavně zdravíčka, který nejvíc potřebuje, lásky, pohody, ať si to oslaví s rodinou, a to jí z celého srdce přeji já a s manželem Láďou. A pane Jožo, já jsem nechala na vás, abyste jí dala nějakou pěknou písničku od Lucky Vondráčkový. Já vám moc a moc děkuji, přeji vám krásný víkend a někdy brzy nashledanou.
0: Taky děkuji za vaše přání, telefonát, no a já jsem vybral písničku, kterou zpívá Lucie Vondráčková, Michal Kozelka, a jmenuje se Milenci v Texaskách, tak snad se bude líbit. Mějte se hezky, pěknou neděli.
1: Taky myslím. Já vám taky děkuji a nashledanou.
0: Naslyšenou.

Prosím, abyste zahrál Honzíkům, synovi, vnukovi a pravnukovi píseň V nohách mám už tisíc mil k svátku. Rádi jezdí na kole a chytají ryby. Děkuje babi Vlasta. Já děkuji za SMSku, kterou jsem přečetl. No a Valdemar Matuška, ten se postará o zbytek.

Zahrajte prosím písničku od Marcela z Moška Má Jano a tu posílám Janě Dvořákové k dnešnímu svátku. Dík. Tak to je SMS-ka. Byla přečtena, vyřízena. Marcel z Možek s písničkou o Janě.

Čas je neúprosný, za 3 minuty už tady bude 13. hodina, více písniček pro Vysočinu už dnes nestihneme. Ale nebuďte smutní, i zítra je den, i zítra mezi 12. a 13. hodinou budeme plnit vaše přání. A za chvíli zprávy s Jakubem Holíkem a po 13. hodině vás čekají výlety s Pavlem Kudrnou. Také se těšíte na místa, na které nás Pavel zavede? Já rozhodně ano. No a moje maličkost se na vás bude těšit zase po hodině 14. Mějte příjemné a pohodové nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Českem v pondělí projede více kamionů než obvykle. Řidiči by měli počítat se zdržením na dálnici D1. Bystřice nad Pernštejnem opravuje okolí Masarykovy sochy u školy. Výbuch vlaku v Pákistánu zabil nejméně 24 lidí. Bude jasno, odpoledne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit více kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická jako při předchozí kumulaci dopravy.
2: Opěrná zítka před pomníkem Tomáše Garrigua Masaryka v Bystřici nad Pernštejnem je opravená. Město ji nechalo zrekonstruovat, protože se začala postupně rozpadat. Pracovníci technických služeb ji rozebrali, vyzdili nosní příčky, odvodnili zítku a vyměnili tam i elektrické rozvody.
4: Bystřice chystá taky nové osvětlení sochy a vysadí tam květiny. Pomník Tomáše Garrigua Masaryka stojí před tamní školou. Bronzová socha je jedním ze čtyř originálů plastiky. Ve 30. letech je vytvořil Vincenc Makovský. Další stejné sochy stojí v Humpolci, Brně a v Mělníku. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Nejméně 24 lidí zemřelo při bombovém útoku na vlak v Pákistánu. O útoku informuje server Al Arabiya s odkazem na úřady. Nálož podle agentury AP explodovala v okamžiku, kdy vlak projížděl městem Kvéta. Nejmenovaný úředník měl uvést, že vlak převážel vojáky s jejich rodinami. Sport. Fotbalisté Slávie dnes převezmou pohár pro vítěze ligy. V posledním kole soutěže Pražané přivítají třetí Viktorii Plzeň, druhá Sparta se utká se čtvrtým Hradcem Králové a pátý Jablonec vyzve šestý Liberec. Zápasy začínají ve 14 hodin. Počasí. Ve Vatíně je 24 stupňů, v Dukovanech a Počátkách 25. Bude většinou jasno odpoledne, ale čekáme od severozápadu polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Brno na 123. kilometru za exitem Velký Beranov se stala nehoda dvou osobních aut a je tam neprůjezdný odstavný jízdní pruh. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je neděle krátce po 13. hodině a to je čas, kdy se vydáváme společně s Pavlem Kudrnou na výlety. Jože Kolář přeje šťastnou cestu a budu se na vás těšit za hodinu po zprávách po hodině 14. Příjemné a pohodové odpoledne.
1: Výlety.
6: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Jak je příjemné posadit se třeba u nějakého zámku, do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortík, pijte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách a jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z Muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně je umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, vidíte, možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako. Dobrý. Tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme nějaké stopy po tesání té skály a my jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního. A je tady spousta různých rytin. Tady můžeme proti oknu vidět letopočet 1627 a vlastně rytinu kalicha. A většina z nich je moderního data.
1: Žili tady loupežníci?
2: Podle pověsti ano. A dost pravděpodobně se zde ukrývali lidé v průběhu dějin vícekrát. Nejspíše tedy v době pobělohorské a asi i později.
1: Jeskyně jsme si prohlédli, tak zase sejdeme nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Sellner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Sellnerovo hradiště.
2: Sellnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Sellner a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie. Jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké. Druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
1: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
2: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
1: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
0: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk Troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, ležící spící, z Čerty nejsou žerty, no a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stále jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si je užívejte. Jak zní nová soutěžní otázka? No tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými víčky.

0: Nad Jáchymovem v Karlovarském kraji se tyčí Šlikova věž. Je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudensteina, který nechal vystavět rod Šliků krátce po založení města. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy, ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. A když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta nebo tento hrad dobyt vzbouřený horníky a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepeních hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonil, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
1: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
0: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada, zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste mi, paní Zdeno, říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovár, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ale je potřeba se předem objednat.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv.
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. Jedný je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad. A to má asi 30-40 čísel. Takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
2: Ano.
1: Na té nádrži?
2: Ano. Tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy, dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné.
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
2: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásnej, klidnej.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte
2: tady? Určitě jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
0: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky, to je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni, pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť.
3: Výlety.
0: Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky, teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě, no a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu, nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf. Lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky, vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo, nebo nedej bože, chtělo porazit auto, no chtělo. Prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulajev a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

A na závěr se dnes ve výletech vypravíme na jižní Moravu a budeme obdivovat krásy Národního parku Podyjí. A to navíc pěkně z výšky. Vystoupáme totiž na rozhlednu jménem Rumburak. Ta stojí nedaleko hradu Býtova na Znojemsku a kromě samotné vyhlídkové věže upoutá i

0: Nad Střebíči na kopci. Ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaké vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Bítov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
0: Když se stavěla, předtím přijal velký řád, 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat. Takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
0: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
0: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na podjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Zornštejna.
0: Ano, je to hrad Zornštejn. Ten nějak teď v téhle době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Bítov.
0: No, je to Bítov, ale je to vesnice Bítov. Hrad Bítov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně je tedy nevidím.
0: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladicích věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
0: Na sever je nejvyšší vrchol Bítovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
0: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
2: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Bítovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přeje, stmívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Spisovatel a bývalý politik Milan Uhde dostal od sudeckých Němců Evropskou cenu Karla IV. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Lidé můžou sledovat čápis okříšek online. Bude jasno odpoledne až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy, u kterých vás vítá a hezké odpoledne přeje Jakub Holík. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně. Oba vyzvali k posílení vztahu mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudetoněmecké krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Evropskou cenu Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
2: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
0: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Živý videopřenos Čapího hnízda v Okříškách je teď k vidění na internetu. Ptačí pár se v městysi usadil na začátku dubna v místní části Stará osada. Kamera je umístěna na domě kousek od hnízda. Pokračuje starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý ze SocDem.
3: Tu webovou kameru si na své nemovitosti nainstaloval Pal Kamerbem, což je náš občan. On je jako nadšenec do těch technologií, takže i v minulosti už nějaké věci podobného typu dělal. My to vlastně nějak jsme mu to nepřispívali na to, protože on ani nějak neměl zájem, ale propagujeme to samozřejmě přes webové stránky, přes Facebook a dalšími způsoby.
1: Sport.
0: Tenistka Marie Bousková prošla jako první Češka do druhého kola Roland Garros. Italku Bronzetijovou porazila ve dvou setech 6-3 a 6-1. A před několika minutami začalo poslední kolo nadstavbové skupiny o titul fotbalové šance ligy. Nabídne zápasy Slavia Plzeň, Jablonec Liberec a Sparta Hradec Králové. Všechny týmy už mají jisté své pozice a proto třeba Hradec dává šanci mladším hráčům. Podle trenéra Horejše si ji zaslouží například 18-letý Štěpán Ponikelský.
4: V tom tréninku se nám velice líbí, charakter je skvělý kluk, skvělý dovednosti. Nemá cenu jako čekat. Buď na to máte, tak ať hrajete v 18 a on si prostě ten prostor jako zaslouží. Takže myslím si, že to je začátek toho, aby se posouval a třeba jednou z něho byl prostě tady klíčový hráč pro ten Hradec.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je 26 stupňů, v Náměšti nad Oslavou a Bystřici nad Pernštejnem 25. Bude většinou jasno, odpoledne ale čekáme od severozápadu polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno mezi kilometry 132 a 135 v okolí Měřína se pohybuje vozidlo údržby a je postupně uzavírán pravý jízdní pruh. Dobře doječte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 14. hodině a já vám přeji pohodové nedělní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Českem by zítra mohlo projet víc kamionů než obvykle. Pokud vás čeká cesta po dálnici D1 a pojedete na Brno, měli byste počítat se zdržením. Více řekneme za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
5: A také Jardou Hypochondrem a jeho legendární Šenkýřkou.

0: zastava.
1: A čeká vás pondělí cesta po dálnici D1 a pojedete směrem na Brno, pak byste měli počítat se zdržením. No, mezi námi, tohle platí skoro každý den. Každopádně zítra českém kvůli německému a rakouskému státnímu svátku pojedou kamiony, které se musí vyhnout dálnicím v Německu a v Rakousku. Na hustou dopravu se připravují jihomoravští policisté. Podle těch nejspíš situace nebude tak vážná jako minulý týden, kdy se u Brna vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Z detaily nám teď do vysílání vstupuje a hlásí se redaktor Milan Soldán. Dobré odpoledne.
2: Krásnou poobědovou neděli. Tak, doufám, že jsi po obědě.
1: Ano, já už jsem úplně po všem skoro, takže můžu tady krásně vysílat. Milane, řekni nám, jaká opatření chystá policie na pondělí?
2: No, pokud by vznikly větší kolony, posílí policie hlídky na dálnicích. Říká to mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.
3: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
2: No, jednou z příčin té 50-kilometrové kolony u Brna ve čtvrtek 14. května byl kromě nehody auta s kamionem ještě německý a rakouský státní svátek na nebevstoupení Ježíše Krista. O státních svátcích totiž kamiony na německé a rakouské dálnice nesmějí. V pondělí budou Němci a Rakušané slavit svatodušní pondělí a řidiče kamionů tak budou muset obě země opět objíždět.
1: No, my se málo modlíme, proto nemáme státní svátek, ale proč se kolony tvoří zrovna v úseku u Brna?
2: Je to hlavně kvůli dvěma stavbám. Ředitelství silnic a dálnic rekonstruuje mimoúrovňovou křižovatku dálnic D1 a D2 a zároveň k tomu ještě rozšiřuje 30 km dálnice D1 u Brna ze současných 4 na 6 jízdních pruhů. Větší kolony kamionů se ale kvůli svátkům dělají, i když se zrovna nestaví, říká prezident Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Josef Melcer.
4: Samozřejmě každý zákaz jíst mimo ty běžné omezení, které jsou na infrastruktuře, vyvolávají potenciál nějaké takovéhle kongesce. To znamená, pokud ať už je to v Německu nebo u nás, je někde nějaký zákaz titulu svátku, tak se samozřejmě ta doprava skumuluje do těch zbývajících dnů toho pracovního týdne.
2: Na druhou stranu ale ředitelství silnice dálnic v pondělí v úseku stejné komplikace jako ten minulý týden neočekává, popisuje jeho mluvčí Jan Riedl.
5: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
1: No, chtěl bych mít ten optimismus pana Riedla, no.
2: Ano, ale neby stejně podle něj i tak s tím zdržením měli tak trošku počítat.
1: Ano, já jsem tuším měl minulou středu autem z Jihlavy do Brna a ta cesta trvala skoro hodinu a půl. No, a to nebyl státní svátek. Jak jinak ale můžou se řidiči připravit na případné uvíznutí v koloně?
2: Měli by mít hlavně dost paliva. To doporučuje třeba mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota.
6: Vždycky se uvádí, že bychom v takový, řekněme, předpokládaný kritický moment měli mít minimálně polovinu palivové nádrže, abychom vydrželi ať už stopením nebo naopak s klimatizací, puštěným rádiem.
2: Samozřejmě rádiem, když už tak Český rozhlas Vysočina, určitě. A podle Siroty by kromě toho rádia lidé také neměli vyjíždět bez dostatečného množství pití a jídla.
1: Říká Milan Soldán, se kterým jsme v odpoledním vysílání probrali zítřejší potenciální kritickou situaci směrem na Brno. Na D1 tedy. Díky za informace a pěkný den.
2: Naslyšenou, hezký zbytek neděle.
7: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš. Nikdy jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: Houston.
1: A z Houstonu míříme na opačný konec světa. Vietnamské trhy jsou barevné, hlasité a plné zeleniny, ovoce a ryb. Zemědělci z delty Mekongu si ale stále častěji musí poradit se slanou vodou, která se jim na pole dostává přes ramena řek i z několik kilometrů vzdáleného moře. Uslyšíte o tom za chvíli.
2: Po zimě nastal čas oprav silnic. Se silničáři se do nich pustíme zítra ráno. Vidět naživo zpívat Marii Rotrovou, Jiřího Korna nebo Petra Jandu ze skupiny Olympic, to stojí za to. Přijedou na červnový Bernard Fest do Humpolce. Vstupenky budeme rozdávat po celý týden.
3: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Delty velkých řek po celém světě se kvůli klimatické změně a rostoucí hladině oceánu potýkají s pronikáním slané vody z moře. Ohrožuje to zdroje pitné vody a mění zemědělství v zasažených oblastech. Rýže a některé druhy zeleniny jsou totiž na sůl citlivé. Přesvědčila se o tom taky naše reportérka Jana Karasová v deltě Mekongu na jihu Vietnamu.
1: Je okolo 5. hodiny ráno a nad jihovietnamským městem Kanto se ještě vznáší tma. Hladinu řeky Bazak ale už protínají lodě s turisty, kteří si chtějí prohlédnout plovoucí trh.
2: Tento trh je skutečný, slouží místním lidem, ale je zajímavý i pro turisty, takže ho navštěvují Vietnamci i cizinci.
1: Naše průvodkyně Hien nás ujišťuje, že nejde o žádné divadlo pro turisty.
2: Je otevřený od 5:30, 6 hodiny ráno do 9:10, takže pokud ho chcete navštívit, musíte vstávat brzo. Funguje jako velkoobchodní trh pro zeleninu s farem třeba 30 až 40 kilometrů odsud. Obchodníci si na trh připlují nakoupit, pak se vrátí na pevninu a tam zeleninu prodají.
1: Teď vystupujeme z lodě a míříme k velkému tržišti na nábřeží a právě tady obchodníci prodávají zeleninu nakoupenou na plovoucím trhu, ale taky vlastní úrodu nebo úlovky.
3: Vietnamský trh, to jsou uličky, kterými se proplétají lidi na skutrech a motorkách. Prodává se tady všechno, od zeleniny, ovoce, po různé ryby, mořské plody, všechny části všech možných zvířat, včetně třeba krysího masa, které se dá osmažit s citronovou trávou.
1: Asijský veletok Mekong se ještě v Kambodži rozdělí na dvě hlavní ramena, samotný Mekong a na řeku Bazak. Obě předtím, než se vlíjí do moře, protékají jižním Vietnamem a vytvářejí bažinatou deltu, ideální k pěstování rýže. A mezi rýžovými farmáři je i rodina naší průvodkyně Hin.
2: Mnoho lidí v našem městě pěstuje rýži, ale taky melouny, dýně, čili a další zeleninu. Rýže potřebuje vodu. Dřív jsme ji sadili a sklízeli dvakrát ročně. A teď má můj otec čerpadla na čerpání vody z řeky a rýže tak můžeme sklízet třikrát ročně.
1: Jenže zemědělství v jihovietnamské deltě Mekongu víc a víc ohrožuje slaná voda. Zkoumá to i Edward Park z Technologické univerzity v Singapuru.
4: Pronikání slané vody je v rovnováze mezi hladinou vody v řece a mořskou hladinou. Klimatická změna, přehrady, pokles dna řeky, to všechno snižuje hladinu vody v řece, ale mořská hladina zůstává výš a navíc teď ještě stoupá, takže slaná voda přirozeně zatéká zpět do vnitrozemí.
1: Naše loď teď opět proráží hladinu Bazaku a míjí ramena velkých jeřábů a bagrů, kteří ze dna těží písek. A když to dno poklesne, tak klesne i hladina řeky a slaná mořská voda dostane víc prostoru. Za nižší hladinu ale můžou i velké přehrady, které zadržují vodu, ale i třeba sedimenty, které by jinak dno řeky znovu zanášely.
4: Přehrady jsou většinou na horním toku, daleko od delty Mekongu. Jsou v Číně, v Laosu a lidé z delty je nikdy neuvidí. Dopady toho, co způsobují, ale ve Vietnamu zažívají. Je to tedy komplikovaný přeshraniční geopolitický problém, který je těžké podobně jako klimatickou změnu nějak vyřešit.
1: Rýžovou sezónu farmářům v deltě Mekongu prodlužuje systém zavlažovacích kanálů. Před slanou vodou od moře mají pole zase chránit uzavíratelné propusti na řekách. Jenže podle vědců tyto umělé stavby problém často ještě zhoršují. Někteří zemědělci v zasažených oblastech se na změnu podmínek snaží přizpůsobit.
4: V období sucha, kdy slaná voda zaplaví pobřežní oblasti, chovají ryby a krevety. A v období dešťů, kdy je dostatek sladké vody z řeky, tak vše přemění zpět na rýžové pole a pěstují rýži. To je nejlepší příklad udržitelné adaptace.
1: Jen by podle odborníka Edwarda Parka bylo potřeba, aby se změnu nebálo udělat víc farmářů. Vědci se zatím snaží zjistit, jak velký mají jednotlivé příčiny podíl na pronikání slané vody do delty Mekongu a na co má cenu se tedy zaměřit při řešení. Z Vietnamu Jana Karasová, Český rozhlas.

Víkend s Českým rozhlasem Vysočina a Jožou Kolářem.

0: krátce po půl třetí dospívali Shakespeare Sister písničku Hello a teď je čas na to, abychom s Miroslavem Markem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina provětrali region rekordu a kuriozit. Řeč bude o jednom extrémně zdravém zaměstnanci.
1: Region rekordu a kuriozit.
2: Ani jednou nemarodil. Přestože Petr Malinčák pracoval dlouhou dobu na vysoce náročném, fyzicky i psychicky náročném postu jako vězeňská stráž u vězeňské služby České republiky v Plzni na Borech, což je věznice s ostrahou s odděleními pro výkon trestu odnětí svobody ve středním a vysokém stupni zabezpečení a je tam i oddělení pro výkon trestu v režimu se zvýšenou ostrahou, stal se držitelem oficiálního certifikátu agentury Dobrý den za nový český rekord v kategorii příslušník bezpečnostního sboru s nejdelší dobou nepřetržité zdravotní způsobilosti k výkonu služby bez nemoci a úrazu. Na uvedeném místě Petr pracoval od 1. ledna 2006 do 31. března letošního roku. Po celou tuto dobu mu nebylo z rozhodnutí služebního lékaře či jiného orgánu ani jednou nařízena neschopnost ke službě ze zdravotních důvodů. Jeho pracovní poměr bez neschopenky a pobírání dávky nemocenského pojištění tak trval rekordních 20 let a 3 měsíce. Po celou tuto dobu byl rekordman klasifikován jako zdravotně způsobilý k výkonu služby v plném rozsahu, což je důkazem mimořádné fyzické i psychické odolnosti tohoto muže. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Chyby, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: A ve Francii se před pár dny vydražily schody, které vedly do nebe. Šlo o původní točité schodiště z Eiffelovy věže, po kterém se koncem 19. století prošly stovky lidí při světové výstavě v Paříži. Kdo si schodiště koupil a kolik za něj zaplatil, řekneme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď se budeme věnovat počasí. Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu je naším telefonním hostem. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá u nás na Vysočině? Svítí všude sluníčko?
2: Svítí sluníčko, oblačnost je jenom taková menší, takže převažuje polojasno, srážky ty se žádné nevyskytují, teploty jsou docela vysoké, už dokonce na pěti stanicích měřících více než 30 let padly teplotní rekordy, no a konkrétně teď ty teploty jsou většinou mezi 26 až 28 stupni Celsia, nebo 25 až 28, vyšší polohy 23 až 24 stupňů, vítr fouká slabý, směry má severní.
0: No to už je úplně na opalování a na koupání. Dá se říct skoro. Jak to bude pokračovat v noci a zítra? Bude pokračovat, jak vždycky říkáte, příliv teplého vzduchu od jihu?
2: Bude pokračovat, jenom ten vzduch neproutí od jihu, ale paradoxně od severu, takže i zítra, přestože dnes přechází taková nenápadná studená fronta, ze které se ještě možná v podvečer může vyklubat nějaká drobná přeháňka na Vysočině, ale ta pravděpodobnost není moc velká, tak zítřek se nějak zásadně neochladí, 25 až 28 stupňů zítřejší maxima, 15 až 12 nejnižší noční teploty, v noci ta obloha ještě polojasná, teď na té frontě v podvečer také může sem tam někde do oblačna možná přibýt oblačnosti. Zítra k ránu už pak zase oblačnost bude ubývat a zítra v podstatě slunečný den nebo jenom malá oblačnost, skoro jasno, na nejvýš polojasno a během zítřejšího odpoledne a k večeru se ta oblačnost zase bude rozpouštět a bude se postupně vyjasňovat, vítr mírný, zítra směry severní.
0: A když se podíváte do křišťálové koule nebo do počítače, vidíte tam nějakou zásadní změnu v nejbližších dnech?
2: V podstatě žádnou zásadní ne, úterek bude zase znovu teplejší, 26 až možná tropická 30, středa by měla být malilinko chladnější a tam další fronta, ale ta také asi nepřinese téměř žádné srážky ani nějaké ochlazení, ještě ve středu, ale ve čtvrtek potom ty teploty maximální 19 až 23 stupňů.
0: Jitka Kučerová a letní výhled počasí na nejbližší hodiny i dny. Díky za to a pěknou neděli, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Co se má stát, co se stane, zpíval Dalibor Janda v nedělním, takřka letním odpoledni Českého rozhlasu Vysočina. Francie má za sebou výjimečnou dražbu. Aukční dům Arkyrial vydražil původní schodiště z Eiffelovy věže. Má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro slavné pařížské památky. Francouzský sběratel za něj zaplatil v přepočtu skoro 11 milionů korun. Kvalitu schodiště u pařížského bulváru Champs-Élysées testoval náš zpravodaj Martin Balucha.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.

0: C'est-à-dire qu'il fallait l'alléger et en même temps y installer des ascenseurs.
1: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy, takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterými prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
2: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
1: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky. Uchovával ho ve skladu, takže je v dobrém stavu.
2: Čtyři kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Musée d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
1: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
2: Vydražený díl schodiště je natřený světle hnědou barvou. Eiffelova věž vystřídala za víc než 130 let 7 barevných odstínů. Při stavbě v letech 1887 až 1888 to byla benátská červená, potom hnědočervená, okrově hnědá, žlutá, oranžová, žlutohnědá a potom hnědá.
1: Tenhle díl Eiffelovy věže byl namalovaný barvou z roku 1983, tedy z roku, kdy se konala už zmiňovaná velká dražba několika dílů schodiště.
2: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, dalšími vlastníky se stávali zájemci z Asie nebo Blízkého východu. Před 10 lety čínský zájemce za podobný díl schodiště zaplatil skoro 13 milionů korun. Rekord padl v roce 2008, kdy americký sběratel zaplatil za část schodiště skoro 13,5 milionu korun.
1: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
2: Vydražený díl schodiště zůstává ve francouzských rukách. Sabrina Dolaová mluví o tom, že Eiffelovka je tak trochu všudy přítomná. Ať už jste v hlavním městě kdekoliv, stačí pár kroků a železná dáma na vás opět hledí z výšky 320 metrů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Dnes končí šampionát horských kol ve Vysočině aréně. Na místě dohlíží desítky policistů. Rusko podle Ukrajiny útočilo hypersonickou střelou Orešnik. Bude jasno, k večeru až oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Ženy se budou moci objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře, potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
7: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
8: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
9: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
8: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Závěrečným programem dnes končí závody světového poháru horských kol v Novém městě na Moravě. Na bezpečnost a dopravu tam od čtvrtka dohlíží desítky policistů. Celkem se jich v Novém městě a okolí za 4 dny prostřídalo 120. Podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové se podílí na zajištění pořádku, zamezení páchání trestných činů a přestupků, pomáhají v dopravě a také při parkování.
10: Nejčastěji se jednalo o přestupky v dopravě, ale v minulosti jsme řešili také různé ztráty a nálezy peněženek a dokladů. Velkým štěstím bylo, že jsme nemuseli řešit žádné závažné trestné činy a my věříme, že přes naší silnou prevenci tomu bude stejně tak i letos.
6: Ukrajina tvrdí, že Rusko zaútočilo na kyjevský region střelou Orešnik. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Prezident varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešníku potvrdila. Označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Rusko vyslalo na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstali po něm podle agentury Reuters 4 mrtví a desítky zraněných. Sport. Ve fotbalové anglické lize se dnes rozhodne o posledním sestupujícím. Ohrožený je West Ham s Tomášem Součkem, který na dálku zabojuje s Tottenhamem Antonína Kinského. West Ham ztrácí 2 body a má jasně horší skóre. Nemusela by mu tedy stačit ani výhra nad Leedsem, pokud Tottenham uhraje remízu s Evertonem. Zápasy anglické ligy začínají zhodně v 17 hodin.
5: Počasí.
6: Dnes je většinou jasno, k večeru od severozápadu polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 29 stupňům. V noci očekáváme skoro jasno s teplotami mezi 12 až 15 stupni a vát bude slabý severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V Havlíčkově Brodě na silnici 38 v Masarykově ulici je kvůli stavebním pracem dlouhodobě uzavřen most přes řeku a provoz je veden centrem města. Mohou se tak tvořit kolony. Dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Podle kalendáře máme ještě jaro, ovšem podle počasí léto. V každém případě vám přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Také si říkáte, proč pořád spěcháme a neustále se za něčím honíme. Je to skutečně tím, že taková už je doba, nebo by se to naše hektické tempo dalo zvolnit? Jaké následky může mít například takové nadměrné brouzdání po sociálních sítích? Téma, kterým se zabýval Zdeněk Drišl, a vy už za chvíli dostanete odpověď v dnešním rozhlasovém sloupku.
5: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: To byla Jelen ještě jednu noc na vlnách Českého rozhlasu Vysočina i v odpoledním vysílání. Naše současné životní tempo je tak trochu ve stylu ADHD, ale musí to tak být, nebo by se to dalo změnit? Téma pro Zdeňka Drešla a jeho dnešní rozhlasový sloupek.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Spěcháme. Neustále se za něčím ženeme. Řeknete, taková už je doba. Doba, co přináší problémy, třeba diagnózu označovanou jako ADHD, poruchu aktivity a pozornosti, původně považovanou spíše jako problém u dětí. Prvními příznaky jsou potíže s udržením pozornosti, s roztěkaností, s impulzivním jednáním. Psychologové docházejí k závěrům, že to často souvisí s nadměrným setrváváním na sociálních sítích, častým vysedáváním u videoher. Ovšem, je otázka, zda zmíněné problémy nepostihují i naši dospělou populaci. Co pak mezi námi nejsou sebestřední, hyperaktivní jednotlivci, co reagují nadměrně emocionálně, jsou netrpěliví, příliš mluví a jsou rušiví? Snaží se na sebe mimořádně upozornit, mají potíže ve vztazích, nedovedou se soustředit v zaměstnání, jsou nepozorní, musí vynaložit větší úsilí, když chtějí uspět. ADHD se může projevit také jako vnitřní neklid, impulzivita, úzkost, deprese, jako porucha s příjmem potravy, vést až k užívání návykových látek. Může ovlivňovat nedostatek spánku. Příznaky lze snadno přehlédnout, někdo se je dokonce snaží ukrývat. Varováním mohou být zdánlivé maličkosti jako opomenutí narozenin blízkých, termínu pracovní schůzky, opožděné zaplacení dluhu kreditní kartou. Lékaři pak předepisují čím dál více antidepresiv, léků ke sklidnění a proti úzkosti. Přesto může mít ADHD i přínosy jako zvídavost, nadšení a kreativitu. Hodně záleží na prostředí, ve kterém člověk žije. Jakého má partnera, vhodné přátele, zda je spokojený v zaměstnání. Umělá inteligence, vysedávání u počítačů, digitální závislost, nadměrné užívání mobilních telefonů mohou poruchu ADHD jenom prohlubovat. U dětí stejně jako u dospělých.

0: Sen můj Alízin zpívali v české verzi téhle písničky pánové Petr Kotvat a Stanislav Vložek. My jsme si dali originál F.R. David a písnička Words v nedělním odpolední Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli zamíříme do Pacova. Tamní nádraží mění barvu. Svítivě oranžová fasáda, kterou budova z konce 19. století dostala po dvouleté rekonstrukci, vyvolala u místních obyvatel i fanoušků železnice vlnu kritiky. Správa železnic slíbila nápravu původně už v březnu, pracovat se ale začalo až teď. Více za pár minut.
1: Po zimě nastal čas oprav silnic. Se silničáři se do nich pustíme zítra ráno. Vidět naživo zpívat Marii Rotrovou, Jiřího Korna nebo Petra Jandu ze skupiny Olympic, to stojí za to. Přijedou na červnový Bernard Fest do Humpolce. Vstupenky budeme rozdávat po celý týden. Stáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Zářivě oranžová fasáda na nádraží v Pacově postupně mizí. Svítivou barvu dostala historická budova v závěru dvouleté rekonstrukce. U velké části tamních obyvatel se to ale nesetkalo s pochopením. Správa železnic přislíbila do konce února nápravu. Kvůli diskuzi o vhodném barevném provedení se ale všechno zpozdilo.
1: Tak to nemohli skopírovat žlutý rohy, červenou, tmavou, támhle tu dole.
2: Kritizuje jeden z kolem jdoucích současnou podobu nádraží v Pacově a ukazuje na jednu ze starých budov v původních barvách. Jasně oranžová fasáda, kterou pacovské nádraží dostalo po rekonstrukci, vzbudila u některých místních mírně řečeno rozpaky a správa železnic se proto rozhodla, že to všechno napraví. Teď, když se podívám za roh, už tady stojí lešení, už jsou tady natěrači.
3: Jedna z těch, tak tam dáme tady ta vrchní. Ta oranžová, chová. Je ona, tady to je moc malý.
1: Tak zase bude to.
3: A tohle bude tady ten, takhle, vybusáže.
2: Když se podívám na jednu z těch starých budov opodál, tak ty barvy úplně původní nejsou. Není to ta kombinace tmavě, cihlově červené a žluté. Tady vidíme spíš o něco tmavší oranžovou, už ne tak svítivou, jako tady byla doposud. A nahoře, kdy už je to hotové, tak je šedivá. S nápravou se původně mělo začít už v březnu. Všechno se ale protáhlo kvůli složité komunikaci mezi městským úřadem a správou železnic. Nakonec ale k dohodě došlo, popsal bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
4: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechcem, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako v tom městu prostě nemůže tohle určovat, jo? A není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
2: Na některé dílčí opravy došlo už dřív, například na posunutí nádražních hodin, které zasahovaly do nápisu Pacov. A pokračovat se bude i po novém nátěru fasády, jak mi řekl mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží začaly minulý týden. Hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy.
2: Rekonstrukce nádražní budovy trvala 2 roky a stála necelých 17 milionů korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

V nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli ochladíme u hokeje, i když zas takové ochlazení to nebude. Pozdní konání světového šampionátu totiž ovlivňuje výkony hokejistů. Venkovní teploty se ve Švýcarsku vyhouply jako u nás ke 30 a v hale je jen o pár stupňů méně. Jak se v tom hraje a jak se na takové zápasy připravit, řekneme za chvíli.

0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: České hokejisty čekají v základní skupině mistrovství světa ještě dva duely. V pondělí odpoledne nastoupí proti Norsku a v úterý večer vyzvou Kanadu. Vedle soupeřů se ale musí vyrovnat i s velkým vedrem. Venkovní teplota ve Švýcarsku stoupla v posledních dnech o 10 stupňů, stejně jako ta v hale.
2: Hrozný vedro a ten led prostě byl šílený, ale to vedro bylo fakt ukrutný.
3: Kroutil hlavou po zápase se Slovenskem Jiří Černoch. Jak přesně led vypadal, popsal kapitán Roman Červenka.
4: Tam jsou takový hrudky, víš. To vidíš, když je ta nahrávka, jak se to pak drolí jako ten led. No, ale je to náročný, no, ale z tebe potí se jak blázen už po rozbruslení a co naděláš.
3: Poskakující puk po tříštícím se ledě není ještě to nejhorší. Hráči řeší během třetin hlavně výstroj.
5: Mně přijde, že bych potřeboval tak patery rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durch, takže nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže prostě je to tak, jak to je. No.
3: Posteskl si útočník Jaroslav Chmelař. Co s propocenými rukavicemi dělat, během třetiny popsal přímo z komentátorského stanoviště golman národního týmu Petr Kváča, který zápas se Slovenskem pro naše posluchače spolu komentoval.
6: Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas, jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat ten druhý pár, nebo samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
3: V hale je přes 25 stupňů a hráči musí nejen měnit rukavice, ale musí i zvýšit příjem potřebných tekutin a živin.
7: Tomhle je vždycky důležitý k tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase. Nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí, ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
3: I když jsou hráči, jak říká Jakub Flek, profíci, je jasné, že pro zbytek turnaje, pro který platí předpověď až 30-stupňových veder, bude na výrazně vyšší teploty v hale reagovat i realizační tým.
8: Pitný režim, že tady je nejdůležitější, prostě doktora máme, takže máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, o to recovery, takzvaný jakoby těch hráčů, obnova sil, takže určitě si myslím, že ten pitný režim bude strašně důležitý. A je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
3: Popisuje trenér Radim Rulík. Další zápas ve vedru odehrají Češi už jistí čtvrtfinalisté v pondělí proti Norsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Vlado, řekni fór.
1: Chlapi v hospodě si u piva povídají o všem možném i nemožném a jeden si najednou začne stěžovat. Hele chlapi, já už vážně nevím. Fakt nevím, co mám dělat. Venku je takový mráz, jo. Sněží, psa bys nevyhnal. Ale ta moje ženská pořád čučí tím oknem a čučí a čučí. No a co s tím jako chceš dělat? No já nevím, no. No jestli to takhle půjde dál, čověče, tak já ji snad budu muset pustit dovnitř.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Lucie Bílá, Most přes minulost, v 15 hodin 47 minut. Dnes odpoledne nám Patrik Rozehnal, který připravuje pořad Hvězdné návraty, nabídne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina setkání s herečkou Evou Holubovou. Dozvíte se, jak se k jejímu herectví stavili rodiče, jaké povolání vykonávala před hereckou kariérou a co všechno se dá zažít v divadle nebo při natáčení Pelíšku. Tak poslouchejte po 16. hodině.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý nás, dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. Velká Bíteš postaví novou zastávku s chodníkem na okraji města. Bude jasno, k večeru až oblačno a nejvyšší teploty do 28 stupňů. U poslechu odpoledních zpráv vás vítá Jakub Holík. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně to měla udělat 8. června.
3: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátku na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provázejí protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Nová autobusová zastávka vznikne na okraji Velké Bíteše. Spoje ve směru na Jihlavu, tam zatím musí zastavovat na kraji silnice. Nová zastávka má zvýšit bezpečnost chodců a cestujících. Radnice teď hledá zhotovitele.
4: K nové zastávce stavebníci taky dovedou bezbariérový chodník od ulice Pod Spravedlností. Na druhé straně silnice, ve směru do města, už zastávka stojí, Bíteši taky upraví. Vznikne tam také místo pro přecházení přes silnici s veřejným osvětlením. Daniel Zach, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními dvěma zápasy ve skupině mistrovství světa. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na půl hodiny a souvisel i s chybami z naposledy vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent trenéra Jiří Kalous.
5: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali nazpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to. Máme na to poslední dva zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit.
1: V posledním kole nadstavby fotbalové ligy vyhrála Slavia nad Plzní 3-0, Jablonec porazil Liberec 2-1 a Sparta zvítězila nad Hradcem Králové také 2-1.
2: Počasí.
1: Bude většinou jasno, k večeru od severozápadu polojasno až oblačno. V noci bude skoro jasno s teplotami mezi 12 až 15 stupni. Zítra pak očekáváme skoro jasný den a teploty do 28 stupňů. Vád bude slabý severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Brno na 74. kilometru před exitem Hořice stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto s defektem. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno. Zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přines ty skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš, jako učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richterem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalosti k tomu. No. Ježiši, co na mě tak kouká? Co pak nikdy neviděl ženskou nebo co? Otoč se!

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Hlubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Hlubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: prosím,
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: kdybych
4: to je
3: nebyla,
4: důležitý.
3: Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teď mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu a možná všem těm civilizacím, protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje, jo, a trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, co neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí to, Franta co? Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě, co možná, já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru?
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Sterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý, jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, no, no. Jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, nevím. Ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už to... A říkám, no tak nic, rozcházíme se. A ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná. To se já mám dojít.
1: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
1: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
1: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
1: mastičky,
5: ty.
1: Mastičky ne.
5: Nebo na noc takový to.
1: Víčka nový a tady nový. No když já jsem tady měla.
5: Řízli tě?
1: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
1: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
1: já
5: poznat.
1: Já už takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Potovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako mě že by ženský neměli?
1: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
1: Mě to je úplně jedno. No. Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film, třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
5: No.
1: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no. Jak

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: koupelně.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Na koleno tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Nožnička. Jako třešnička. To je vzrušový, jít.
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Jsou druhou učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No. Pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni?
9: Všichni.
8: Šepková taky.
2: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť. Tohle ne. Běž. Nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslíš, že to chci dát? Dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekla promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: No. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou. A já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Náves, Cukrárna, Slunečná.

0: socialistické práce. Pak si uděláme pár prostřihů, jak tady šijete. Tak, Krišo, rozej to.
1: Hrdinka práce poprvé.
0: Prosím.
2: No, ale já nevím, co mám říkat.
0: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
0: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
0: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
0: Zašití čeho?
2: V poďáru.
3: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
4: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
5: No, ano.
4: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal předtím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
6: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá. Tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám. A měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku. A řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
3: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy, musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
6: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
7: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
6: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku. Tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepíj vodu. Tam Romále a už prostě zjedl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si

0: přede mě a říkali, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem. Klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz. Byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
1: Vy jste hrála Havla mě... pod vlivem? Jo.
0: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda. Hrozný. Hrozný.
2: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002. Svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle, víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele!

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Zahradníci ve smetanových sadech v Jihlavě vysazují nové rostliny. Francouzský prezident odsoudil použití ruské rakety Orešnik, která zasáhla oblast u Kyjeva. Bude jasno, večer až oblačno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Poslechněte si zprávy, které připravil Jakub Holík. Kvůli srovnávacímu testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Testování provázely technické problémy a na konci se navíc žákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti z mentálního zdraví. O otázkách dopředu nevěděli žáci ani sami učitelé, říká člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
3: Jednak na sociálně ekonomickou situaci rodičů těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojení se životem. Teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
2: Rekonstrukce smetanových sadů v Jihlavě za necelých 19 milionů korun je téměř hotová. V parku už jsou hotové nové cesty, moderní mobiliář a aktuálně tam zahradníci vysazují stovky rostlin. Areál je ale zatím kvůli růstu zeleně stále nepřístupný.
4: Jihlavské smetanovy sady mají kromě zázemí pro arénu sloužit například i rodinám s dětmi, přibližuje vedoucí odboru rozvoje města Michal Horňák.
5: Ten park je skutečně příjemný pro návštěvníky, zejména děti můžou využívat k nějakému ježdění na kolečkách, takže to může být jakoby dobrá odpočinková zóna. Ten design toho parku je v podstatě, aby se barevně ladil k té horácké multifunkční aréně, tak aby ty, co případně se nedostanou na koncert, si mohli užít bezprostřední zážitek z blízkosti té arény nebo v případě nějakých přestávek.
4: Park chce město otevřít od konce června. Kristýna Svobodová, Český rozhlas.
2: Francouzský prezident Macron odsoudil použití ruské rakety Orešnik na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná nadále přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského Rusové v noci na dnešek vyslali na Ukrajinu 600 dronů a 90 raket, včetně hypersonické střely středního doletu Orešnik, která zasáhla město Bílá Cerekev.
0: Sport.
2: Britský biker Tom Pidcock vyhrál po páté závod světového poháru v Novém městě na Moravě a vyrovnal rekord Nina Schurtera. Ondřej Cink dojel 20. Mezi ženami zvítězila Rakušanka Laura Stigerová, nejlepší Češka Tereza Tvarůšková obsadila 46. místo.
0: Počasí.
2: Na Vysočině je většinou jasno, k večeru od severozápadu polojasno až oblačno. V noci bude skoro jasno s teplotami mezi 12 až 15 stupni. Zítra pak očekáváme skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Vád bude slabý severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Spozorněte na dálnici D1 v obou směrech. Ve směru na Brno na 74. kilometru před exitem Hořice stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto s defektem. A v opačném směru na Prahu na 134. kilometru před exitem Měřín je také v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 17. hodině a já jsem rád, že vaším nedělním odpoledním společníkem zůstává vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní díl pořadu Stopy fakta tajemství připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na tom podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniboru v Čechách. Více za pár minut.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Vězeň na Bezdězu a muž s knírkem. Aneb, když se do Čech vrátili Braniboři.
1: Bylo to na hradě Bezděz. Tam, kde dodnes vnímáme stopy krále železného a zlatého, Přemysla Otakara II., panovníka, který toto sídlo nechal zbudovat v letech 1265 až 1278. Krátce poté zahynul v bitvě na Moravském poli. Podlehl tu Rudolfu Habsburskému. Právě tady, pár kilometrů od města Doxy, místo, kterým mi kráčela historie, jsem si opět uvědomil, že se dějiny leckdy opakují. Byť ne vždy úplně stejně. U zříceniny hradu Bezděz mi totiž v mysli ožily dva dramatické příběhy naší historie. Příběhy smrti a nekonečného lidského utrpení. Čas velkého trancování. Obě tyto dějinné etapy se odehrávaly ve 13. a 20. století. Přesto mají ledacos společného.
0: Ota V. Braniborský, známý pod přezdívkou Dlouhý, se narodil roku 1246. O několik desetiletí později se měl nesmazatelně zapsat do českých dějin. Hans Kerl přišel na svět o stovky let později, v roce 1900. Co oba muže, byť je dělili dlouhé věky, spojovalo? Třeba Braniborsko. Dnes jedna ze 16 spolkových zemí Německa. Ota V. Braniborský se mohl pyšnit titulem Markrabě Braniborský. Hans Kerl z Braniborska, přesněji z Brandenburgu, pocházel. Co je dále zajímavé, oba v Čechách bezostyšně loupili. I když v odlišných dobách a v mnohem rozdílnými prostředky.
1: Citovali jsme z literárně historické stati Braniboři opět v Čechách. Zůstaňme ještě chvíli u hradu Bezděz. Jednoho dne, bylo to v únoru 1279, se tu objevil 18. chlapec se svou matkou. Byl to následník českého trůnu Václav a jeho matka Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakaru II. Přijali co by vězni. Vězni Oty V. Braniborského, který se po smrti zmíněného českého panovníka stal Václavovým poručníkem a také správcem Čech. Stalo se tak na žádost jeho tety, vdovy Kunhuty, která se o kroku později trpce litovala. Osmleté dítě na nehostinném hradě. Svatopluk Čech později psal.
0: Posupný Herman na Bezdězi vládce tak vece královskému dítěti, sirotku Václavu, jejíž Ota zrádce tam v nečestném chová zajetí. Klec prostou s úsměškem mu v ruce klade, o jejíž stěny snítky lesní mladé, pták polapený bije křídlem svým a něžnou hlavou s očkem úzkostlivým.
1: Herman to byl zdejší kastelán. Údajně byl dost neurvalý. Historik Jiří Bílek v knize Záhady a taje české historie uvádí.
0: Osmiletý Václav tu těžko mohl mít volnost a rozlet, které by slušely jeho mládí i přípravě na roli krále. Sotva si také našel mezi cizími ozbrojenci někoho, kdo by si s ním hrál. Navíc byla zima, která dokáže být ve zdejším kraji nečekaně krutá.
1: Zima roku 1279 však neodradila Otu Braniborského a stovky jeho mužů od masivního plenění. Něco takového Čechy dosud nezažili. Jak dále píše Jiří Bílek, Ota Braniborský získal tehdy na 5 let do správy jedno z nejbohatších království. Rozhodl se, že ze svého správcovství vytěží maximum. Spolehal i na mnohé české šlechtice, kteří se k němu přidali. A spolehal hlavně na své válečníky z Braniborska a dalších německých zemí.
0: Ti zajišťovali jeho moc nad svěřenou zemí, samozřejmě nikoli zadarmo. Doslova výdali především královské a duchovenské statky. Pod tímto termínem si představme hlavně desítky a stovky vesnic, kde si braniboři, jak se říkalo všem, kteří přišli s markrabětem do Čech, brali, co potřebovali. Vyloupili všechno movité i nemovité tak, že se nenalezlo ani chloupku, ani zrna.
1: Psal Jiří Bílek. Braniboři, kteří se později stali inspirací pro Bedřicha Smetanu, napsal na libreto Karla Sabiny známou operu Braniboři v Čechách, vešli do českých dějin také pod symbolem Zlá léta. Během příštích let došlo totiž k naprostému rozvratu kdysi bohaté české země. Kdo mohl tušit, že se za pár století braniboři, byť už spíše v přeneseném smyslu slova, vrátí, aby opět loupili, plenili, zabíjeli. Do našeho příběhu vstupuje nyní v úvodu zmíněný Hans Kerl. Jak už víme, shodou okolností pocházel z Braniborska, z Brandenburgu. V literárně historické stati Braniboři opět v Čechách se o něm uvádí.
0: Pozdější SS Brigádeführer se narodil v rodině výrobce sukna. Vyučil se soukeníkem, vystudoval střední odbornou školu. V roce 1919 nastoupil do továrny svého otce v Cottbusu. Absolvoval pak několik odborných kurzů. V roce 1921 se vydává na dlouhou cestu za moře do Spojených států amerických. Po další dva roky bude získávat další zkušenosti v textilních továrnách, například v Bostonu. Domů se vrací v roce 1923. Opět pracuje ve firmě svého otce, je schopný, učenlivý. Stává se spolumajitelem továrny. Vstupuje do národně liberální Německé lidové strany. Záhy ho ale osloví myšlenky Adolfa Hitlera. Již v roce 1931, tedy ještě před nástupem Adolfa Hitlera k moci, poslechne jistého vlivného funkcionáře nacistické strany, aby se co nejrychleji zbavil svých židovských klientů. Poslechne. Hans Kerl totiž celý svůj dosavadní život poslouchal. Po nástupu Hitlera do funkce říšského kancléře v lednu 1933 vstupuje do řad Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP.
1: Hvězda někdejšího soukeníka z Braniborska stoupá. Je organizačně zdatný, výkonný. Stává se ekonomickým poradcem pro okresní organizaci NSDAP Braniborského okresu Kumark. Záhy je jmenován prezidentem průmyslové a obchodní komory v Chotěbuzi. Další šancí je jeho členství v pruské zemské radě. Je povolán do Berlína mezi ekonomické poradce Adolfa Hitlera. Zároveň vstupuje do SS. V květnu 1938 má již hodnost SS Hauptsturmführera. To už má před sebou další vrchol své zářivé kariéry. Co nevidět se měl vydat, jako stovky let přední muži od ty 5. Braniborského na české území. Znovu citujme z literárně historické stati Braniboři opět v Čechách.
0: Na počátku všeho byl osudový Mnichov 1938. V zabraném pohraničí je v první fázi staženo více než miliarda korun v bankovkách a více než 1 miliarda korun ve státem vydaných cenných papírech. Hlavním garantem pro postupnou likvidaci samostatné československé ekonomiky je SS Hauptsturmführer Hans Kerl. Do paměti svých podřízených se zapíše svou bezvadně vyžehlenou uniformou SS a svým typickým hustým knírkem pod nosem, podobným jakým se pyšní i Adolf Hitler. Ještě před 15. březnem 1939 se postará o to, aby 14 tun československého měnového zlata putovalo do německé říšské banky. Další zlato bude následovat později.
1: Okleštěná republika je na kolenou. 14. března 1939 se osamostatňuje Slovensko. Vzniká slovenský stát. O den později vstupují německá vojska na území Čech a Moravy. Je vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Jak uvádí kniha Kam zmizel zlatý plukat republiky, už ráno 15. března 1939 přicházejí s prvními německými jednotkami do Prahy také zástupci nejvýznamnějších Říšsko-německých bank.
0: Cílem bylo připravit si dobré výchozí pozice k rychlému průniku do finanční a průmyslové struktury českých zemí. Tyto pozice si ovšem tyto banky začaly připravovat už bezprostředně po Mnichovu. Vše se daří podle plánu. Kdysi braniborský soukeník Hans Kerl, nyní už generální referent na Říšsko-německém ministerstvu hospodářství, si může mnout ruce.
1: Vpád následovníků ozbrojenců od 5. braniborského přináší Německu bohaté plody. Opět zalistujme v knize, kam zmizel zlatý poklad republiky.
0: Adolf Hitler ve svém projevu předneseném v Říšském sněmu uvedl, že okupací českých zemí Třetí říše získala mimo jiné 2175 polních děl, 469 tanků, 500 protiletadlových zbraní, 43 tisíc kulometů, 1 090 tisíc pušek, 114 tisíc revolverů, zhruba 1 miliardu nábojů a 3 miliony protiletadlových granátů. Tyto zbraně, včetně střeliva, by stačily k vyzbrojení zhruba 30 divizí, to znamená asi poloviny tehdejšího Wehrmachtu. Ukořistěná děla představovala obzvlášť významnou položku, protože právě československá těžká dělostřelecká technika patřila k nejmodernějším zbraním v Evropě a právě tady bylo Německo nejvíce zranitelné. Nezapomínejme na to, že ještě v roce 1935 bylo Československo největším výrobcem a vývozcem zbraní na světě. V našich továrnách se tehdy vyrábělo daleko větší množství tanků, lehkých děl a dalšího vojenského vybavení, než třeba ve Velké Británii. Pátrání po okolnostech, za nichž v Čechách docházelo k masivnímu drancování země, které u nás do té doby nemělo obdoby, pokračuje.

0: Radosť nacistů, a tedy také ekonomického a bankovního experta a Hitlerem pověřeného hrobaře někdejší československé ekonomiky Hanse Kehla, už vzhledem k tomu, že ve hře byl německý útok na Polsko, byla mimořádná. V duchu slov Adolfa Hitlera.
1: Československý stát prokázal svou vnitřní neschopnost k životu a propadl nyní také skutečnému rozkladu.
0: Totální rozklad postihl naši zemi, jak už bylo uvedeno také ve 13. století. V době, kterou charakterizuje název zmíněné Smetanovy opery Braniboři v Čechách. O tom, co se u nás tehdy odehrávalo, podává svědectví například Zbraslavská kronika. Její autor Petr Žitavský, třetí opat z Bratislavského kláštera, o vězení královice Václava a jeho matky Kunhuty na hradě Bezděz psal.
1: Královici Václavovi často chybělo jídlo, což vyprávět vzbuzuje lítost. Zřejmě mu scházel chléb, když po ránu hladový vstával. Takto už několik let tam prožíval v odřených šatech. V prostou sukni se stále odíval a protože mu bylo odpíráno lněné prádlo, spokojoval se jen s vlněným. Často vycházel v roztrhaných střevících, protože neměl peněz na jejich opravu.
0: Čechy byly decimovány loupežemi, požáry, hromadným zabíjením. A do toho všeho vtrhla epidemie. Opět svědectví z Braslavského kronikáře.
1: V celém království nastal nedostatek potravin. V zemi se rozmohl mor tak prudký, jaký žádný stařec nepamatoval. Když lidé neměli potravy, živili se rozličnými druhy bylin, aby vysíleni tísnivým hladem nezahynuli. Ale nikdy nemůže lidská přirozenost dlouho vydržet, živí-li se semeny a trávou. Většina jedla mršiny koní a ostatních zvířat, ohryzující maso jako psi s kostí syrové a nesolené, a tím rychleji hromadně umírali. Od zápachu mrtvol se kazí vzduch a ten, kdo snad mohl žít déle, nakažen smradlavým vzduchem náhle se zadusí. Hřbitovi nestačí a pro pohřbívání jsou kopány velké jámy, do nichž neustále přivážejí na vozech mnoho mrtvol a schazují je tam.
0: Královna Kunhuta využije situace. To, když je dovoleno zúčastnit se pohřbu svého manžela Přemysla Otakara II. A na Bezděz se už nevrátí. Nové sídlo najde na Opavsku. Historikové budou celá další staletí spekulovat, zda i na Opavsko tahla láska k Závišovi z Falkensteina, z tehdy mocného rodu Vítkovců, s nímž měla mít později dalšího syna, nebo chtěla z bezpečí lépe diplomaticky bojovat o svobodu následníka trůnu Václava. Do plenění země se čím dál více zapojovali také příslušníci šlechty. Jiří Bílek v knize Záhady a taje české historie píše.
1: Situace v zemi se nelepšila, byla naopak stále horší. Panovala svévole a nejistota, množily se přepady a loupeže. Markrabě Otu velká část šlechty neuznávala a neposlouchala. Ota musel zajet do Čech, jak reagoval na zprávu o Kunhutině útěku, nevíme, alespoň trochu urovnat neutěšené poměry a když v září odjížděl, odvážel sebou královice Václava. Patrně proto, že situaci v Čechách považoval za velmi nebezpečnou a výbušnou a chtěl mít dědice českého trůnu pod kontrolou.
0: To už se ale přeci jen blíží lepší časy. Královic Václav bude českými šlechtici vykoupen za 20 000 hřiven stříbra. Jak už před časem rozhodl vítěz nad Václavovým otcem Přemyslem Otakarem II. Rudolf Habsburský, budoucí český král se ožení s Rudolfovou dcerou Gutou. V roce 1283 vyjíždí 12letý Václav slavnostně do Prahy. S pomocí několika osvícených rádců začne dávat zničenou zemi do pořádku. Jiří Bílek v té souvislosti píše.
1: Přiznejme této skupině, že vládla opravdu dobře, protože se jí podařilo přimět krále Rudolfa Habsburského k vrácení Moravy a popření nároků Oty Braniborského na část severních Čech.
0: Na přelomu let 1289 až 1290 se situace v Čechách pod vládou Václava II. Konečně uklidňuje. Po více než 10 letech. Naproti tomu nájezd novodobých braniborů ve 20. století měl trvat 6 let. Od jara 1939 do jara 1945. Někdejší Československá republika během této doby přijde o 360 tisíc lidí. Budou zabiti, umučeni, padnou v bojích. Někdejší braniborský soukeník, nyní hlavní ekonomický expert protektorátu Čechy a Morava Hans Kerl, zabíjet nemusí. Úloha vždy precizního muže s knírkem je, jak víme, jiná. Ostatně osobně nezabíjel ani jiný výkonný úředník, architekt holokaustu Adolf Eichmann. Hans Kerl se mimo jiné postará o to, aby do Německa zmizely další tuny československého měnového zlata. Do roku 1945 nás třetí říše připraví o téměř 45 tun zlata. Přijít jsme ovšem měli i o další desítky tun zlata. Zlata uloženo v zahraničí. Především v Bank of England. To už je ale jiný neméně dramatický příběh. Příběh, který jsme v našem cyklu odvysílali pod názvem Kam zmizel zlatý poklad republiky.
1: Speciální komando nacistů loupilo také v pražských akciových bankách, spořitelnách, zastavárnách. Říše tak získala další cenosti za 65 milionů korun. Co se týče samotné Národní banky, už v prvních dnech okupace se okupanti zmocnili ceností na hotovosti a třeba také ve valutách za více než miliardu korun.
0: Píše se v knize Kam zmizel zlatý poklad republiky. Připomněme ještě, že devizový referát naší největší banky se rovněž stal rezidenturou nacistických tajných služeb. V knize Kam zmizel zlatý poklad republiky se ještě uvádí.
1: Okupační moci sloužili i mnozí čeští pracovníci banky. Nacisté založili značné množství identifikačních karet se jmény českých zaměstnanců, kteří okupačním úřadům poskytovali jakoukoliv pomoc, především informace.
0: Hans Kerl, který patřil k hlavním strůcům drancování Čech a Moravy, se mohl spolehat ještě na jednu bohatou zlatou žílu. Sestlal jí takzvané norimberské rasové zákony. Cíl byl tedy u nás jasný. Zmocnit se židovského majetku. Hans Kerl, prodloužená ruka pověřence pro čtyřletý plán Hermana Göringa, pracuje nyní s mimořádným úsilím. Již 21. června 1939 vychází nařízení o židovském majetku. V literárně historické stati Braniboří opět v Čechách můžeme číst.
1: Podle tohoto výnosu bylo židům a židovským podnikům zakázáno nakládat s nemovitostmi, hospodářskými závody a podíly na nich, cennými papíry všeho druhu, propachtovávat pozemky a hospodářské závody bez písemného schválení říšského protektora. Podle nařízení museli hlásit u německých vrchních zemských radů zemědělské a lesní pozemky, předměty ze zlata, platiny, stříbra, drahokamy, perly, drahocenné a umělecké předměty, pokud cena jednotlivých předmětů nebo sbírky přesahovaly 10 000 korun.
0: Nastala takzvaná arizace židovského majetku. Hans Kerl je u toho. Vždy důsledný, výkonný. Hvězda muže s knírkem stoupá. Je povolán na ministerstvo pro zbrojení a válečnou výrobu. Má odpovědnost za plánování. Věnuje se rovněž plánování takzvané přesídlenecké politiky. Východní země, zbavené později židů a většiny Slovanů, měly být totiž v duchu nacistické politiky osídlený příslušníky takzvané čisté arijské rasy. Přichází rok 1945. Porážka nacistického Německa. Nastává sčítání škod. Povláštní ředitel Národní banky Československé dr. Leopold Chmela připravil se svými spolupracovníky dokument nazvaný Hospodářská okupace Československa.
1: Pokud jde o peněžnictví, ztrátu lze vyčíslit na 64,9 miliardy korun. průmysl 38,4 miliardy korun, zemědělství 44,5 miliardy korun, doprava 46,2 miliardy korun.
0: Ztrátu židovského majetku odhadl doktor Chmela na 30 miliard korun. Celkovou ztrátu naší země odhadl na více než 324 miliardy korun. Když tomuhle všemu připočítáme škody, které utrpěly státní podniky, Národní banka Československá, armáda, dospěl autor k astronomické částce 612 miliard korun. Doktor Chmela a členové jeho týmu počítají dále. Do úvahy vzali mimo jiné měnovou reformu, změnu kupní síly koruny, to všechno včetně dalších ekonomických ztrát. Dokument v závěru konstatuje.
1: Shrneme-li tedy věcné i osobní škody způsobené německou okupací, dojdeme k závratné cifře 1 bilionu 351 miliardy 300 milionů korun československých. Tato částka by stačila k ukrytí skoro 20 celostátních výdajů rozpočtového rozpětí poválečné výstavby, aniž by byl ministr financí nucen vybírat jakékoliv daně.
0: Škody, které ve 13. století způsobil vpád Braniborů do Čech, vyčistit už, na rozdíl od nacistické okupace, nelze. Podstatné ale je, že se tehdy česká šlechta konečně spojila s jednotlivými městy a Branibory vyhnala. Pod vládou Václava II. Se do Čech opět vrátil klid a rozkvět. Václav II. Umírá v roce 1305. Svého věznitele otupátého Braniborského přežil o 6 let. Ten byl v roce 1299 slavnostně a se všemi poctami pohřben. Poct se po válce dočkal i někdejší braniborský soukeník, jeden z hlavních lupičů v protektorátu Čechy a Morava, Hans Kerl. V literárně historické stati Braniboři opět v Čechách se píše.
1: Konec války ho zastihne v hodnosti SS brigádeführera. Je zatčen a odsouzen k 15 letům vězení. O 3 roky později je však na svobodě. Muž s knírkem je nyní vyhledávaným ekonomickým konzultantem. Pracuje i pro německý spolkový sněm pro stranu SPD. Stává se poradcem kancléře Helmuta Schmidta. Vydává své paměti, krizový manažer ve Třetí říši. Zemře v roce 1984. Z miliardových hospodářských škod, které někdejší Československo německou okupací utrpělo a na nichž se Hans Kerl velkým dílem podílel, získáme zpět pouze nepatrný zlomek. Ale to už je zase jiná kapitola.
0: Hrad Bezděz se koupe v jasném slunci. Procházím se kolem kaple svatého archanděla Michaela. V místech tolik spjatých s naší minulostí si více než jindy znovu uvědomuji zákonitosti i nevyzpytatelnost historie. A sám sebe se opět ptám. Dokážeme se z dějinných tragédií a hrůz vůbec někdy poučit?

0: Kim Wilde nám dělala hudební společnost v nedělním odpolední Českého rozhlasu Vysočina. Do Zoe Hlava dnes výjimečně nezamíříme přímo za zvířaty, ale za fotografkou. Jaká je její práce a je fotografování v zoologické zahradě jednoduché, když jsou zvířata ve výbězích a nemají kam utéct? O tom bude řeč za pár minut.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnešní postava ze Zoo Jihlava je tak trochu tajemná. Stojí totiž nejčastěji za objektivem a taky nejspíš ještě neznáte. Jak náročné je fotografování zvířat v zoologické zahradě? To se dozvíte právě teď v příspěvku, který pro vás natočila Simona Kubičková.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dnešní host je velice speciální, protože je raději za objektivem než před ním. Je to moje kolegynka Danka Oberajtrová z marketingového oddělení, která fotí zvířata na zoologické zahradě. Dani, ono se říká, že fotit zvířata v zoologické zahradě je jednoduchý, protože jsou ve výbězích. Jak to vidíš ty?
3: Rozhodně to takhle nevidím. Oni mají vlastně přizpůsobený ten výběh tak tomu prostředí, ze kterého pochází, takže je tam spoustu překážek, spoustu výdřevy, keří, kde se oni rádi schovávají. A hlavně mám takový problém, že kdykoliv

0: idou, tak je to problém.
1: Akože bychom nakladali, vykladali znovu. To by asi chovatelé byli rádi. Ale ty fotíš i věci mimo zvířat, třeba e-shop. Mm-hmm. Je to asi zase něco jiného.
0: Jo, je to hodně jiný focení. Je to klidný focení. A mimo ten e-shop jsou to třeba ještě věci, co se dělou v zoologické zahradě, když rostou nějaký nový stavby, třeba přesazování kytek a podobné věci.
1: Takže je to různorodé.
0: Jo, přesně, veškerý dění, když je něco zajímavého, tak se to snažíme. Ale třeba i focení zvířat na pas. Když třeba zebry jdou někam do zahraničí, tak každá zebra musí mít svůj pas a to je někdy opravdu obtížný, protože nikdy si nestoupnou tak, jak já bych potřebovala.
1: Jak vypadá taková zebří fotka na pas?
0: Ta fotka musí být z obou boků, aby byla vidět jakoby kompletní postava a zepředu hlava, aby byl vidět
1: ta jejich kresba,
0: aby byla vidět ta kresba. Jo.
1: Tam by si dali rozeznat.
0: Přesně.
1: Ale vzhledem k tomu, že sdílíme kancelář, já vím, že některá zvířatka chodí i sem na focení na pas. To jsou taková speciální zvířata.
0: To se někdy taky stává. Jsou to hlavně hadi, který fotíme vlastně na bílým plátně. Ty potřebují taky mít fotku na pas a to je vždycky největší oříšek, protože některý ty hadi nám zasmradí celou kancelář.
1: Jo,
0: tak je to takový zábavný focení.
1: To můžu potvrdit, že tady větráme. Dobře, říkali jsme si, že zebra si nechce stoupnout a jak spolupracují ti hadi třeba?
0: U hadů to bývá v pohodě, protože hada vlastně drží ta chovatelka, tam to nevadí, že je fotka hada v ruce. Uh-huh. Ta ho vlastně chytí tak, že ten had se tolik nehýbe a není to takový problém, jako se zebrou.
2: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
3: Já ještě připomenu, že další premiérové vydání pořadu Pojďte s námi do zoo tady bude příští neděli po 11. hodině a vy budete mít opět šanci získat dva volné lístky právě do zoo Jihlava. Teď další muzika, Karel Černoch nebo Cool and the Gang. Jožka Kolář přeje od mikrofonu příjemný a pohodový poslech.

Pět minut před 18. hodinou pro vás mám pozvánku k našemu dalšímu vysílání. Za pět minut úterem 18. tady budou zprávy a po zprávách, jako každý den, mezi 18. a 19. hodinou budou znít dechovky pro Vysočinu. Vy už pomalu, ale jistě můžete přemýšlet, jakou písničku a komu dneska pošlete a třeba už poslat svoje přání přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář dechovek pro Vysočinu, nebo po 18. hodině zavolat sem do studia na naši známou telefonní linku 22 155 49 99. Těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace. Let's take-

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat? Něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Izrael vyzval k evakuaci jiholibanonských vesnic. Lidé můžou sledovat čápis okříšek online. Bude jasno až skoro jasno a zítřejší teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
2: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
3: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
2: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
4: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
2: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Izrael dnes vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil. Uvedl to deník L'Orient Le Jour. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh už vyhnal z domovů přes milion lidí. Živý videopřenos Čapího hnízda v Okříškách je teď k vidění na internetu. Ptačí pár se v městě si usadil na začátku dubna v místní části Stará osada. Kamera je umístěna na domě kousek od hnízda. Pokračuje starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý ze SocDem.
5: Tu webovou kameru si na své nemovitosti nainstaloval Pal Kamer BM, což je náš občan. On je jako nadšenec do těch technologií, takže i v minulosti už nějaké věci podobného typu dělal. My to vlastně nějak jsme mu to nepřispívali na to, protože on ani nějak neměl zájem, ale propagujeme to samozřejmě přes webové stránky, přes Facebook a dalšími způsoby.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková podlehla v prvním kole Roland Garros v Paříži Američance Baptistové 1-2 na sety a Tereza Valentová Polce Linetové 1-2 po super tiebreaku. Do druhého kola naopak prošli Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Marie Bousková.
1: Počasí.
0: Na Vysočině je většinou jasno a teploty se pohybují kolem 25 stupňů. V noci bude skoro jasno s teplotami mezi 12 až 15 stupni. Zítra pak očekáváme skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Vár bude slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno na 134. kilometru u exitu Měřín stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 18. hodině a teď přichází to, co jsem už avizoval před několika minutami. Startují nedělní dechovky pro Vysočinu. Jože Kolář vám přeje hezký poslech a připomíná známé telefonní číslo do našeho studia. 22 155 49 99.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit dnešní první přání. Do Dolnice Rekve zdravím Zdeňka. Ahoj.
2: Ahoj Joško, já tě taky zdravím. Mám tobě prosbu. Chtěl bych dneska nechat zahrát paní Mařence Jelinkové z Dolnice Rekve, která v úterý oslaví krásné životní jubileum 80 let. Přeju jí všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. To jí přeju já a celá naše rodina.
1: No a já se taky přidávám k té gratulaci, pochopitelně, moc rád.
2: Jsi hodnej.
1: Tak paní Jelinkovou zdravíme a posíláme holuběnku s Mistřiňankou. Díky za telefonát, hezký večer a zase
2: Joško,
1: někde naslyšenou.
2: Děkuji ti za spolupráci, ahoj.
1: Ahoj.

0: Předchozí písnička putovala do Dolní Cerekve a další zamíří do Batelova. Pouze pár kilometrů odsud. Pepa je na telefonu. Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Joško. Já bych dneska popřál, protože mám manželku Janu a dceru Janu, Bednářová Jana a Jana Hradecká, tak dneska jim obzvlášť pošlu písničku Jen ve snách od Žadovjáku. A přeju ji celou rodinou vše nejlepší, hlavně zdraví a ještě jednou zdraví.
0: Výborně, já se připojuju k tomu, moc a moc gratuluju a písničku už pouštím, měj se hezky, ahoj.
1: Díky.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená a já vítám Jardu z Veskytné u Pelhřimova. Ahoj.
1: Ahoj, Jočko, já tě zdravím. Zdravím i všechny posluchače Dechovek pro Vysočinu. A dneska mají svátek ty naše Janičky. Tak bychom jim chtěli popřát do dalších let všechno nejlepší. Hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody v kruhu svých nejbližších a ještě dlouhá léta. A bude to pro moji manželku Janu, pro tetu Janu Vorálkovou a její dceru Janu do Puklic a strýdu Káju a do Koječína pro Janu Pavlíčkovou a Květoslava Pavlíčka. A písnička bude, Jožko, i pro tebe a všem posluchačům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A vybral jsem písničku Velká láska. Mm-hmm. Moc ti děkuju a budu se zase těšit někdy na slyšeno.
0: Já taky děkuju a věřím, že písnička udělá všem radost. Děkuju za přání, ahoj.
1: Ahoj, děkuju.

0: Po zimě nastal čas oprav silnic. Se silničáři se do nich pustíme zítra ráno. Vidět naživo zpívat Marii Rotrovou, Jiřího Korna nebo Petra Jandu ze skupiny Olympic, to stojí za to. Přijedou na červnový Bernard Fest do Humpolce. Vstupenky budeme rozdávat po celý týden.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A pokračujeme teď v dalším telefonátu. Já vítám paní Hanku v našem vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý podvečer, Jožko, dobrý podvečer všem posluchačům. Dneska mají svátek Jany a tak já bych chtěla popřát paní Janě do Přibylový, do Vyskydní. Přeji všechno nejlepší, hlavně štěstíčko a hlavně to zdravíčko. A písnička bude i pro Jardu a pro vás a pro všechny posluchače, hlavně všechny Jany, který poslouchají. Mm-hmm. A bude to písnička u naší kapličky od Světelský 12.
2: Výborně.
3: Vám, Jiško, moc děkuju, že jste mě vzal do vysílání. Děkuju.
2: Nemáte vůbec za děkovat, rádi plníme vaše přání a posíláme písničku, kterou jste zmínila. Díky moc za váš telefonát.
3: Děkuju, taky.
2: Naslyšenou, hezký večer.

0: cukru. Dechovky pro Vysočinu i v neděli plní vaše přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer.
0: Já vás můžu mluvit? Vítám ve vysílání. Ano, paní Hanička je na telefonu a posloucháme vaše přání.
1: Ne, no Mánička.
0: Mánička, pardon. Omlouvám se. Tak povídejte.
1: Já bych prosila zahrát písničku Řemesla pro mou kamarádku Janinku a přeju jí dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně štěstíčko, zdravíčko. Mm-hmm. A ať se má dobře, a ta písnička je i pro ostatní, kdo všichni poslouchají, taky pro děvčata z pečovatelského domu v Přibyslavi. Těm dobře. Přeju taky všechno nejlepší. Takže vám děkuji za zahrání a nashledanou.
0: Mějte se hezky, posíláme písničku a ať se všem líbí. Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu pokračují. Tentokrát vítám Jardu z Dačic v našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj, Joško. Já zase dám to pozvání na to setkání dechovek příští neděli do Telče. Bude určitě odpoledne, zatím nevím přesný čas teda, jo, ale ten zjistím a příští týden ho určitě oznámím a budu hrát telčská dechovka a Dubňanka. Takže samozřejmě zvem toho Luboše ze Sedlejova. Rádi bychom ho viděli z toho Sedlejova, ta tam má ještě kratší než vlastně do Dačic, jo?
0: Ano, ano, Sedlejov je kousek od Telče, to je pravda.
1: Ano, ano, ano. A samozřejmě pozvánka platí pro ostatní posluchače, kteří by tam chtěli přijet na to náměstí, protože to telčský náměstí je skutečně nádherný a když tam potom jsou tady tyhle ty akce, je to skutečně podívání, abych tak řekl, jo.
0: Nemá tak, to chybu, zkrátka. Tak.
1: Ano, ano, nemá to chybu, ano. A protože včera byl oslavil svátek dačický rodák Vladimír Fuka, vlastně učitel, kapelník a skladatel, tak jsem vybral písničku od něj, jmenuje se Hospůdka pod Lanštěnem, zahrají telská dechovka, já ji pošlu těm Janám do Batrova, když mají ten svátek, a Joško, písnička bude taky pro tebe.
0: Děkuji za všechny i za pozvánku, měj se hezky a písnička, ať se líbí. Ahoj.
1: Ahoj.

0: z Landštejna míříme do skály, ne tady do té opravdické, ale do vesničky, která se jmenuje Skála. Že je to tak, paní Majko? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Bydlíme ve Skále a je to krásná vesnička. Hmm. Ano, přijeďte se někdy podívat, pane Jožo.
0: Já vím, tak kde to je, mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem, což o to, já bych přijel.
1: Ano, a v tom našem kulturáku,
0: no,
1: tam
0: právě
1: máme každý rok krásné oslavy právě k tomu svátku, který jako patří regionu, protože ten máme hrozně rádi, a takže i my vás zase budeme zvát. Já vím, že nemáte tolik času, ale Jirka Prokop vás zve a další a další, a my bychom rádi vás tam viděli někdy s námi, abyste viděl, jak my se umíme taky bavit, a je to všechno v důsledku toho vašeho povídání a písniček na regionu, což máme hrozně rádi.
0: To jsme tak rádi, a já to nás těší.
1: A já mám na vás velkou prosbu, dneska zahrajeme na Vracovském kostelíčku,
0: ano,
1: který jste mi našel. A i my se dnes připojujeme s přáním k dnešnímu svátku Jany. Písnička patří paní Janě Přibylové a jejímu manželovi. A dokoječí na Janě Pavlíčkové a manželovi Květovi. Já se omlouvám, že jsem se přeřekla. A poslechneme si tu hezkou písničku, kterou jste nám našel. A vám, pane Jožo, moc děkuji a někdy zase naslyšenou. Rádi bychom vás tady viděli i naviděnou ve
0: tak,
1: Skále.
0: Víte, jak to je se mnou o víkendech? Víte, kde mě můžete vidět a slyšet o víkendu?
1: Ano,
0: no,
1: vím.
0: Vidíte.
1: No. A až pojedete přes Skálu, tak víte, kde je Skála, takže my jsme vás tady rádi viděli. Tak.
0: Bezva. Děkuji moc krát za pozvání. Mějte se hezky, posíláme vracováky. Naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.

0: Míla Vacek z Vilémovic je teď na lince a s ním další přání. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny příznivce tohoto pořadu. Jak jsme slyšeli, dneska mají svátek Jany, tak já bych jim poslal přání a nějakou hezkou písničku a posílám to i kamarádkám do Vilémovic. Je to Jana Poupětová, Jana Odehnalová, Jana Nováková. Do Světlí nad Sázavou Janě Bartáku je Janě Kalenský a Janě Oplakalový do Leče, švagrový Janě Vackový do Březinky a posílám to i Janě Přibylový do Vyskytný a Janě Pavlíčkový do Koječína. Tak milé Jany, přeju vám mnoho štěstí, hodně a hodně zdraví, pohody a lásky od svých bližních. Vybrali jsme s Ježkou písničku, která se jmenuje Jana a zahraje nám to Březovanka. Ježko, díky a někdy zase naslyšenou. Ahoj.
0: Hezký, pěkný večer a písničku posílám. Ahoj.

0: Jirka Prokop z Dubí, ze Zděslavic, zkrátka odevšad. Je teď na telefonu a s tím další přání. Ahoj.
1: Odevšad, Jožo, jako ty, viď, my jsme na tom stejně. Jožo, díky, že jsi mě vzal. Já mám dneska velký přání, protože kamarádky, ty asi nám nezahraješ, tak to bude hrozný. Měli jsme se z třídy, viď, tady, jo. Nám se to zakulatilo 60 roků, co jsme opustili. Školní lavice, tady hráli, tu toho, že jo, Humpolce, jo. Takže jim posílám písničku, partě, co jsme se sešli, bylo to pěkný. A hlavně naši spolužačce, která to řídila, která nám, že jo, to obtelefonuje, Jarka Krpálková, tý to posíláme. A obsluha perfektní, tady v Krose Kamenice, tady Humpolce. Nová hospůdka zrychtovaná, moc pěkný, jo. Takže Michalovi a Lidušce, že on za všechnu tu obsluhu, taky posíláme písničku. A děkujeme a zase za rok to rozjedeme znova.
0: Dobře.
1: Já to urychlím, jenom teďka dám zahrát. Já ničkám, že to ostatní viděl, aby to, ještě jsme to stihli, viděl, že jo. Takže samozřejmě Míla z Hořebníku má dvě Janičky, tak posílám jim taky písničku a přeju všechno nejlepší, pohodu, zdraví. Samozřejmě do Koječína Janice, Pavlíčkovi Janice, Malounový posílám písničku. Samozřejmě do Vyskytný Janice, Přibylový Jardovi taky samozřejmě posílám písničku, no. A ostatním kamarádům, co mi dali teda příště, ať to ještě stihneme hodně, viděl, že jo?
0: No, dobrý. Už toho moc nestihneme, ale bohužel čas je nepřítel, co se dá dělat.
1: Rychleně vypni, jo, dobrý, díky, no.
0: Měj se hezky, vypínám tě a pouštím písničku, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Pod jednou střechou, to je písnička, která teď bude znít.

Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání písničky Slivovička Trnéčková od kapely Žadoviáci pro našeho spoluobčana, pana Viktora Dolníka z Rohozné, který se právě dnes, 24. května, dožívá svého životního jubilea, a to 80 let. Viktore, zastupitelstvo obce se starostkou Štěpánkou Šteflovou a Sbor pro občanské záležitosti z Rohozné ti do dalších let přejí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ještě mnoho a mnoho prožitých let v kruhu své rodiny, která se tímto též přidává ke gratulaci. Ke gratulantům se také přidávají i všichni tvoji kamarádi z Rohozné a také my z Českého rozhlasu Vysočina a Žadoviáci.

0: Dnešní dechovky Pravostočinu byly poměrně exponované. Je to hlavně díky tomu, že svátek dnes má Jana. Já jsem se na internetu díval, že nositelek tohoto jména je v Česku přes 260 tisíc. Mimochodem, svátek dnes má i Vaneza. Těch je v úvozovkách pouze asi 5400. Každopádně mám tady poslední tři přání. Omlouvám se, že každé už nesplním extra, protože čas na to není a jsou to všechno přání k narozeninám. Prosím o zahrání písničky, ta naše písnička česká pro paní Růženku Šimáčkovou, která se 22.5. dožila krásných 97 let. Žije v domově důchodců v Třebíči, je stále čilá, zajímá se o dění, navštěvuje různé kroužky a kulturní akce. Ať zdravíčko stále slouží, přeje rodina a známí, co jí mají rádi. Za vyřízení srdečně děkuje Marie z Třebíče. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Jindřišku Machiánovou z Blažejovic, která zítra slaví 92. narozeniny. Jen to nejlepší a hodně zdraví a štěstí do dalších let přeje dcera, snacha, vnoučata a pravnoučata. My se pochopitelně moc rádi přidáváme k oslavě takového skvělého životního jubilea. No a úplně poslední přání dnešního dne. Dobrý večer, prosím zahrát pro pana Jiřího Neterdu, který se včera dožil 80 let. Štěstí, zdraví a vše nej do dalších let přeje švagrová Vlasta za celou rodinu. Tak, já doufám, že vás písnička potěší, je připravena ta naše písnička česká s Viktorem Prajzem a Joža Kolář, ten se v tuto chvíli loučí a přeje vám všem příjemný a pohodový nedělní večer. Děkuji za milou společnost.
1: Ty naše písničky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 19 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V centru Prahy se sešli lidé na podporu Českého rozhlasu a České televize. Washington a Teherán jsou blízko dohodě, píše americký server Axios. Velká Bíteš postaví novou zastávku s chodníkem na okraji města. Bude jasno a zítřejší teploty do 28 stupňů. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. V Praze se odpoledne sešli na Staroměstském náměstí lidé na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestují proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrují i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře za motoristy. Akci pořádá spolek Milion chvilek. Spojené státy a Írán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní. S odvoláním na americké představitele o tom informuje server Axios. Podle předběžné dohody by se měl například otevřít Hormuzský průliv a Írán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu.
3: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Íránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Nová autobusová zastávka vznikne na okraji Velké Bíteše. Spoje ve směru na Jihlavu tam zatím musí zastavovat na kraji silnice. Nová zastávka má zvýšit bezpečnost chodců a cestujících. Radnice teď hledá zhotovitele.
4: K nové zastávce stavebníci taky dovedou bezbariérový chodník od ulice Pod Spravedlností. Na druhé straně silnice, ve směru do města, už zastávka stojí, Bíteši taky upraví. Vznikne tam také místo pro přecházení přes silnici s veřejným osvětlením. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Sport.
1: I čeští hokejisté s jistotou postupu do čtvrtfinále se o volném dnu připravují na mistrovství světa na zítřejší duel ve skupině s Norskem. V dnešních zápasech vyhrálo Lotyšsko nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko s Itálií 3-2 po samostatných nájezdech. Večer se představí Finsko proti Rakousku a Kanada proti Slovensku.
2: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno s teplotami mezi 12 až 15 stupni. Zítra pak očekáváme skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Vát bude slabý severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Havlíčkově Brodě je kvůli rekonstrukci uzavřen most na silnici 38 v Masarykově ulici a objížďka vede centrem města. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je krátce po 19. hodině a co nás čeká a nemine za pár vteřin, začíná další díl pořadu Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. No a po 8. večer laďte Českou 12. Hezký večer s Českým rozhlasem Vysočina. No a tohle je Michal David.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být i jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas. Ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá. Takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. V Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
2: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny, přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil, a ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel židovského muzea v Praze, byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze, a rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře židovského muzea a židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cennou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
1: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
2: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu. To znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc. Je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto. Takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře, a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronu a Kodeše. A přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal, a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru, a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
1: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
2: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů, a zároveň ji používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenu, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba ti chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční a na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tory. A teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Toru umožnit a to je skvělá věc.
1: Říká ředitelka lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své Tóře. Na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lenka Lichtenberg.

0: druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili shromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi z vedení tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různý údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplně jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo, nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růst.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podohalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm Bůh je můj pastýř zpívá opět Lenka Lichtenberg.

0: Muž dvou jmen a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat, spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské, sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla

0: v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. O 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenýrových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben-Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
1: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení, komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn, se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívků. K vidění je do konce května. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gecka napísečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gecko napísečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás zaprvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě. Ne, radši to nebudu rozvádět.
6: No,
7: já legenda, no, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No, jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství a té platinové dvanáctce, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo o hodně později, ta písnička vznikla někdy v roce 73, 74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé takový jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74. Plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuju za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo po častém ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: Je to meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já.
7: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: No, to mě
6: připadá
7: až
6: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu si ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit Mezera 12. 5. června roku 2026 v Pražských žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMSka je Hit Mezera 12. SMSku Hit Mezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie, Anna Marie, kde zpívali ptáci. Celkově 660. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku. Ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Leichtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala 4. zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju.

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Česká dvanáctka.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit Mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
2: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z hnutí PRO.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: U koupaliště Cihalna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
6: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky. Sport.
1: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
7: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Selutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jsem vám dneska zmládu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že to je přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Jsem říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to no,
0: se
1: nedá.
0: Za...
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš vůni, typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvala to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi. S tím alkoholem. Jako. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já jí pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou žičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden?
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovirok.cz, najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu, tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovirok.cz, na jedné fotce i srovnání, ať vidíte komu, jak se to povedlo a můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Nadě, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já jsem se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jich najmout.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý, vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí. Protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli šestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče, vytažené z trouby. Jsou
2: krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před. Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: No, počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si ji objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert? Z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeče o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními 2 zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na 30 minut a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali nazpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to. Máme na to poslední 2 zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Krudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

přichází, vychází ze tmy. Zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo čistá.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Tak chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, viď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce. Práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přistej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes.
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, aby si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano? No.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: zvířat. Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ač žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrálě Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárlí a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoumal, bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, viděl jsem fikovat také večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
4: Ej, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítali jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: To je manžel?
6: Zpamatuj se. Schop se.
5: Sako.
6: Vezmi si.
5: Moje sako, vezmi si.
6: Pro pána krále, kam zhoda?
5: Kam spadlo. Posím, kam spadlo.
6: Vezmiš, pod kanapé.
5: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
5: No to, prosím tě, tak dělej něco.
7: Drahoušku, představ si. všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to je... ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
7: Co je to?
8: Tohle?
7: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
7: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
7: Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohle to?
7: A čemu? Čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směješ, jen co si obléknu saku, dovolíš asi?
7: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace.
7: Co?
9: Mám to také Vládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni, já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka rovně já jsem vyprávěl. Příběh, veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. Jo. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, vidíte?
8: No. Popuká.
9: No ale prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přišný pohled?
7: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
7: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. To... Ať se Ladík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala, Ladíku, taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
7: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
7: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Nevřejmě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
7: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
8: No,
9: já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
7: Jo.
9: A v tom najednou přeci nechlastení klíčů, kroky. O zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
7: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
7: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
7: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
7: Jo, tak to teda
8: já,
7: bylo.
8: No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
7: Teď už tomu rozumím. No
9: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
7: Hrozná situace,
8: no,
7: viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
7: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu popadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
7: No těžko, ale dovedu, povídej dám,
9: no tak, to je napíno. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hechtot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směji, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
9: No tak.
7: Jsem asi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy a s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako, chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
7: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Nejen, že uvěřil, že se smál. No,
8: a tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
7: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
7: No.
9: Jaký situace?
7: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla... Kdy?
7: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
7: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s tedy?
7: No, počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. Ty v tom hledáš logiku.
7: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A naše by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
7: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys mě napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
7: No?
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
7: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, Jiru, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Na co myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
7: noc. Víte, to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Že už tam někdo věřil toho zabitovinu?
7: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
7: No počkej, proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by nikdo nevěřil.
7: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako?
7: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš. Ne. Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
7: O, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
7: No, někdo. Možná, že ty? No, a on taky možná.
9: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
7: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
10: Uctivá pokladnost, svá paní.
7: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
11: Naschledanou.
12: Božka, zůstaň aspoň do Vánoc.

carpet. Zas Monter Václav.

0: bere ten podivnej neklid. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu. Fakt. Má láska spadla jako staré dům.
1: Yeah.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti. My jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak a třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejka.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná. Začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři. A tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu. Samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala. A on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplynulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano?
8: Fotografii. Ano? No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jaký ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu.
7: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění. No,
8: to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou... Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
7: Prosím?
8: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, no. Oči jako dva talíře a v každém chtíč,
7: ano?
8: Víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. A oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejch je jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krček.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi byli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět,
8: no,
7: já to
8: kde?
7: Nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista, ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
7: Ano, ano, ale co pak to, děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: Ano. No, no, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína,

0: první byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
1: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
2: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
3: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
2: Sekačku?
3: Sekačku, ano.
2: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
3: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
2: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
3: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
2: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
3: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
2: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
3: Nekuřáka a abstinenta?
2: Ano, myslím, že takového něco říkala.
3: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
2: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
3: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
2: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
3: Jo, takhle proto.
2: Ano. Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
3: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
2: Ne. To je velmi pohledná žena.
3: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
2: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
3: Jo, myslíte?
2: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
3: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
2: Prosím?
3: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
2: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
3: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
2: Prosím? Co? No je to je omyl. Co jste říkal?
3: Že je nějaká sešlá.
2: Sešlá?
3: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
2: Odřený zadek?
3: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já nevím.
2: Boule?
3: No jo.
2: No tak to je normální, ne?
3: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
2: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
3: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte.
2: Váš soused?
3: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
2: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
3: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
2: Prosím vás.
3: No já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já nevím.
2: Tak to se stane.
3: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
2: no.
3: Víte?
2: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
3: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
2: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
3: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím. A pak bychom se dohodli ještě dál.
2: No.
3: Tak zatím naschledanou.
2: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
3: Ne, já myslím na sebe.
1: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v

Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase, proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využívat můžete i e-mailu tradičního s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, no, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme na, vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale, no.
2: Ale zase... Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a jak a kde a s kým a tak dále, a tak dále.
1: To je pravda, to je pravda, ano.
2: Že prostě, když jsem domluvený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4, do hospůdky dáme jedno, dvoje pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem
2: no,
1: jiném.
2: Tak je to takový, samozřejmě, když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt toto, jako jdu, tak abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu, jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a to, samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo jak si to každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Já samozřejmě jsme si prožili tu svoji, tu, jak se říká, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako myslím, ten závazek chodit do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu. Takže to už máme dlouho, několik roků za sebou. Takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život. Takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, jak říkám. Jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme se domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku, když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový tam, teď momentálně jsem dochvilnej v tom, jak jsem vám říkal, mimo ETR.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky jsem z té sračce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo bohat, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, díval jsem se na teploměr v autě, takže to je velice příjemné. Takže žádná pláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak mě bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoj. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet, panu doktoru jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl taky trošku průšvih s toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka,
2: protože... Které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojí chvílnosti, nedochvílnosti, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty...
1: Dobře.
2: No, určitě ostatní budou dochvilní. To...
1: Uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Sám sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo. Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou. Děkuji vám moc krát.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik Olin. No a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karel Gotech jste poznali, také Dara Rollins, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti tak, některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím samozřejmě být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Háklivej, než bych nějak vystačil, ale zkrátka už si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas. Že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě někdo, nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě houzka, no prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v pět museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo.
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko. A
0: dá to práci, zabere to čas, ano.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Jako. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přede mnou, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. To považuji za svoje selhání.
0: No ne, takhle, my jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, tak tam je daný nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano. Ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba zase třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, protože člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco, prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě když se něco úplně zruší nebo něco, nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny. Takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká, no.
1: Jako mají teatralisti. Takže to, ale jinak jako, že by úplně, no, jako, no prostě nevím, jak se to dá přesně definovat, jo.
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo?
1: Kolikrát, prostě to, prostě zkrátka, tak mě 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jakou zkušenost obrovskou, mám tady souseda na Skale, já jsem mezi Skalou a Frýdštejnem, tak tady mám Bosňáka, jo, z Bosny, Hercegoviny. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená myslí týden.
0: No jo.
1: Tam vůbec jako nějaký přesný minuty nebo 4 hodinky, to vůbec nefunguje, to prostě to je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi 3x, takže tam nevím, jak to funguje.
0: Jo.
1: Tam bez asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím, ale to. Takže jenom takhle se k tomu vyjadřuju, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co. A když něco je, tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
0: Jistě.
1: Ale jako osobně, říkám vám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. Ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčil.
0: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak se říká?
1: No ne, to se snažím být úplně maximálně přesný. Buď to jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. ale jinak jsem montážní, jako jo, to prostě říkám, radši chodím dřív, než pozdě.
0: Rozumím, tak rozumím. Uvažím, no tak vy jste přímo vzorňák, řekla bych v tomto.
1: No to já bych tak ne to, no tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco, kovář a to, takže taky mi to ujede, ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas před tím.
0: Jo,
1: jako, je, abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne.
0: Mm-hmm.
1: A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhat. To taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že spěch je nedůstojný v každém věku.
0: No, to je hezká poučka, no.
1: Dobíhat věka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
0: Rozumím.
1: A prostě pak jdu jako na to celý, no.
0: Dobře, tak jo.
1: Ale bez vás bylo to moc.
0: Jirko, moc vám děkuji. Přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště třeba.
1: A to někdy na Malý Skále.
0: Krásná Malá Skála. Znám už od dětských let. Máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
1: Jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
0: všude.
1: Já jsem naštěstí mezi.
0: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá Skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně. Děkuji.
1: Podobně pozdravujte.
0: Taky naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Dobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy o Víle jménem Láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučka, já vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Zdravím všechny posluchače, další linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky,
0: ano.
1: Tak Janice Zílková přeju všechno nejlepší, naše dceři Jani Rausové taky a moje provdaná darovce a teďko všem Janičkám posluchačka do čilinky, tak všem.
0: Dobře, já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napřímo a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně. Nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
1: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce.
0: No.
1: Jo? Tak vždycky chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapí, končte práci tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl. Jako, jo,
0: jo. Jo.
1: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím zdůrazňovat, jako, jo? Protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli mrzo, no a jsem tam nějakou tu minutu přidali, no a tak, no. Uh-huh. Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňu to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a no, a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošidíte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
0: No, no je, tak, ano, ano, ano. No.
1: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v 11. a to byl, ten si dával záležet. Uh-huh. Dále, já když jsem chodil k němu na kružky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králu, jo.
0: To se říká, no.
1: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
0: jo.
1: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, a takže asi občas něco odpustil, ale takže tak to bylo se mnou, no,
0: mm-hmm.
1: Ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, se hned uráží, jo, víte? Budu to kolikrát nesl žádný takový fachmaní, jo, to je, no, rozumíte, to jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to tak, že já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo, abych jim ukázal,
0: jak se to dělá.
1: To má dělat.
0: No. Jo.
1: Hey,
0: tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
1: Jo, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se mrzlo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysílám do té noční linky,
0: jo.
1: Tak že budu být spát, přestávám, jo, tak se mi už
0: no jo,
1: stát,
0: no. Jo. Ano.
1: Takže takový máme my vedoucí takových firem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky. Tak to je, no.
0: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce, ano, a zkrátka být, ano, na svém místě,
1: no, říkám,
0: v tolik hodin, v kolik se řeklo.
1: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo. No a nehorší je, když uvolní už půl hodiny šlapo na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadit, že?
0: Jo.
1: do konci tady práci, jo? No, tak to je, tak, tak, takový já mám zkušenosti, no.
0: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sečteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych, přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky, děkuju.
1: Ano, taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny a jinak máme přesný čas, 4:30 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslil.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechpím, ale já ho slyšívám, já to poslouchám teda tu noční linku.
0: Rozumím. Josefe, můžeme se dostat k tématu?
1: A když on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhletu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuji za návštěvu, nashledanou. Naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil. Vy si vedete svou, je mi líto. Někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Když tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl hochu, chci, abys byl všech na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak záleží, o co šlo. Jak říkal třeba ten pan Olin, když jste šlo s chlapama na pivo, no, tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležité, jo.
0: No právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijím do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to schůzka u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotový.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál, i když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně, asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí a nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: se. Já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím. A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba Mexiko, New York, jo, Moskva. Zkrátka nějaký velké město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Každé tam má svůj úkol. Jo, to je, když sledujete civilizaci v malém. To prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Tam třeba vyhodím... Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim donést jehličí.
0: No.
1: To se mnou je sranda, že, paní Barbo?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak
1: tak
0: vám přeju taky...
1: Tak to hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina... No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuju, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte, na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško, Libuško.
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu. Už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádio.
0: No, tak to ano, je super. Ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný.
1: Já
0: bez ozvěny.
1: Zdravím, Jituško.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Zdravím vás obě a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou prosbu, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek. To je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopcem a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív nic pozdě, ale když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no, tak je to, ale začal jsem udělat, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to vadil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teta už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a no, nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom si přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No,
0: no a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle, tohle. Máte dobré zkušenosti v životě nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda. Hmm. No ano, to jako, no. No to víte, každý nějaký, no, každý. Nikdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší, lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá věc. Určitě.
1: Ano, ano, ano, to určitě, no. Takže to nám už teď jako... Říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a vždycky sestra říkala, já když jsem šla domů, já vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no. Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: taky, Tuško,
0: který řešíte.
1: Já jsem se spojila s vámi a já nic se

Vaša Patejrle a Voňauky děvčat, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci. Před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ně celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy: no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju, paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: Děkuji.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a pospíšit si do té školy, ne, po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, tak jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba, nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová optimistka.
0: Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla. Ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, který mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní blížní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to bylo opravdu, to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, tomu folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jednou, jestli můžu teda ještě
0: určitě povězte. Povídat,
1: no, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenalo se to Leftokarian. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přistoupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká?
0: Výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vybavilo. přišel výpravčí, no a přišel k takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná, a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli
1: tam,
0: nějak.
1: No, sedli jsme si tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal, popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní. A zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kole takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru tam.
0: No,
1: jako,
0: vidíte,
1: že
0: tak i to čekání stálo za to.
1: No. A já jsem si říkala, no, tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no, napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat. Každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte.
1: Děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Dalibor Janda, vždycky jsem to já, tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dost záleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 4 minuty půl jedné pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky jsem trochu marodno, takhle zip.
0: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
1: Od té dochvilnosti, když jsem pracovala v Nihelském družstvu, byla jsem u telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli 4 v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou 4 hodiny. Ráno, aby přesně rozsvítíte. Jako,
0: no jo, ke zvířátkům to se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
1: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaké muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všecko spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěda, když se to se opačně a stalo se třeba, že jsme se spozdili na ty muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
0: Jo, jo, mají naučený čas.
1: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
0: Ano, ano, je to pravda.
1: No a já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi, když potom on ležel, ten musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vozila, a nebo to, takže jako, a mám tak i vycvičený dcery, když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučený, 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
0: Jste
1: jako
0: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
1: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která chudák už 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nic. My jsme ji třeba ujeli do práce, sami ujeli jsme ji. Můj to dovadí přeza náma na kole, přijeli tak nebo něco, ale vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ona stejně ještě hodiny, půl hodiny, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My jsme tam na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my jsme jeli ve vlaku.
0: Takže je to pro vás důležité, zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi blízkými.
1: A teďka jsme, jo, babky důchodkyně, a taky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
0: Jo.
1: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako, už vždycky cukrář už nás to vyhlíží, když opět mu přijdeme díl, tak jsme byli na koupi nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
0: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
1: Když
0: tam 5-10 minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohle, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
1: Ano.
0: Dalo by se, dalo.
1: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to pravidelnost.
0: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
1: Taky, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo ještě poslouchají.
0: Děkuji za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, na ně do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mě ještě nebylo 18 a on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci. Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní, 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, ano, tak měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že se že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako schodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci asi v 12:30 kytku na kole a ve 16:45 jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V 10:30 přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
0: No ale to je teda docela, docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
1: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, jo. Na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to. A já jsem tak nějak ještě děti měla, že jo, doma čekala jsem na mamku, tak jsem dala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před 6 a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohu o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvilnost moje. No. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
0: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, která jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
1: No. Ale jo, tak manželství stane se měla dobrý.
0: Tak to je dobře.
1: Udělali jsme si zlatou svatbu, mm-hmm. Tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho brál a měl ho ještě radši než mě. A tak, takže to všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je
1: tak
0: dobře.
1: To je dobře.
0: Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové. A dobrou noc zase
1: dobrou
0: příště.
1: Noc. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Anna Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Nápodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k paní do chvílnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to na něj zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas.
0: Uh-huh.
1: A bylo to asi taky bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro měsího zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový jako sportovní podnik.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Tak se to dalo. No, tak to bylo fajn na to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit ano, všechno a dát to dohromady, je, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit taky do čemu jinému. Já jsem ročník 38.
0: Uh-huh.
1: Takže se ještě dožila válku. A kde? Ve Zlíně. Já jsem se tam narodila
0: uh-huh.
1: a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát.
0: Uh-huh.
1: To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím. Uh-huh.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli před odstěhovat. Táta byl baťovec, že jo, takže
0: jo.
1: To nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako bezprizorní se s bráchou.
0: Mm-hmm.
1: Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic.
0: Mm-hmm.
1: No, dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsme po tátu vyšli estebáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se dostal na střední školu na obchodní akademii docela bez problému, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě.
0: Mm-hmm.
1: No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, ano. Závěrečně, na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený,
0: no.
1: Samozřejmě, že mě to strašně vadilo.
0: Hmm.
1: To vedlo se jim to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano, ano.
1: No. Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, mám měl třeba ženská dítě a teď to několik dětí a teď jak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně
1: já
0: moc.
1: Já furt jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování.
0: Mm-hmm.
1: Měla jsem tam 1000 příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Mm-hmm, takže vzpomínáte alespoň to takhle.
1: Je, vzpomínám často.
0: Mm-hmm.
1: Jenom ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. Já jsem jako, ještě ke všemu náš tace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Nápodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolala. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Mějte taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založiti pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí. Ale přestává být pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením. Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpust tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí, hada. A zničit, zdrtit morálně. Řeřavé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost, pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. I viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem. Usedl na židli, netvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jimmy. Vyspělý, mužný, ve všem pán. A s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl, ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupl do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, nějak si se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota. Ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní. Zlomem mu raději 3. Jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda. Jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásl ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 000 lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova 11 nastoupila. 45 000 lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
1: Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.